železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

Pravidelní posluchači vědí, že už dlouhý čas nabízí ostravská hodinka Oldies vždy koncem měsíce pohled do historických top ten. Tentokrát vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk hitově připomene konec srpna 1969. Popová singlová desítka Billboardu měla tehdy na čtvrtém místě Jackie DeShannon a její hit Put a Little Love in Your Heart.

Připomínám, že si v tomto roce všímám sudých míst v prvních desítkách a pokračovat budu jako vždy za oceánem. Stále zmíněný Billboard 6 byla před 52 lety píseň Get Together v podání bostonských The Youngbloods a 10 Crystal Blue Persuasion, 7. top ten hit skupiny Tammy James and the Shondells.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, Get Together, se těšila popularitě už po druhé, a to proto, že se tehdy stala znělkou americké celostátní konference křesťanů a židů. Teď zaoceánské žebříčky, žánrové napřed country. Čtyřka Loretta Lynn, To Make a Man Feel Like a Man, po ní šestka Merle Haggard a The Strangers, Working Man Blues. Mm-hmm.

0: This song for the working man.
1: Obě písně si interpreti složili sami, rady Loretty Lynn, co dělat, aby se muž cítil jako muž, jsou sice jako z bulvárního týdeníku, ale oni vlastně jiné asi ani nejsou. Chválit, podstrojovat, nedráždit a trochu svádět. Mám tu samozřejmě také něco z žebříčku rhythm and bluesového. Dvojka, Gladys Knight and the Pips, Nitty Gritty, šestka, The Dells, Oh, What a Night. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst, zahraničních top 10 z konce srpna 1969 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

teď Británie a protože v roce 1969 tam žebříček EP desek už publikován nebyl, nahlédl jsem do pořadí LPček. V jejich top 10 dvakrát bodoval Elvis Presley, takže volba je jasná. Dvojkou bylo právě jeho album From Elvis in Memphis. Wearing That Loved Odd Look je píseň zkomponovaná pro něj. Do dvojice přidává předělávku Long Black Limousine.

Přeložím, co zpíval Elvis v té první písni. Byl jsem pár dnů pryč, slibovala si, že nemám mít obavy, ale vidím, že to bylo asi jinak. Oblékla sis vyzývavé šaty, popelníky jsou plné, všude nepořádek, mejdan tu prý byl 3 dny. A teď rychle 52 roky staré úspěšné britské singly. 4 Stevie Wonder, My Sherry Amour, 8 The Eagles, Viva Bobby Joe.

Podle názvu je jasné, že My Sharia Moore je milostné vyznání, tu druhou píseň bych podle textu zařadil do škatulky Bubblegum. Písničky vybírám ze žebříčku nejen podle jejich umístění, ale také tak, aby se vám snad alespoň trochu líbily. V italské a francouzské top ten nic moc, proto jsem vybral jen po jedné nahrávce, obě jsou to předělávky, originály jistě znáte.

0: Zpěvák uměleckým jménem Mal zaspíval Pensiero d'amore. Určitě jste poznali, že přebíral z repertoáru bratrů Gibbových. Francouzská dvojice Gilles Marshall a Martin Abib sáhla do zpěvníku Lee Hazelwooda. V Německu byl před 52 lety v top 10 jen jeden domácí interpret. Rozhodl jsem se připomenout americký Sir Douglas Quintet a staré dobré Stony.
1: Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations.

Chcete-li napsat, můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák bude z Holandska, kulminoval před 52 lety na 10. místě a vybral jsem jej proto, že v Ostravě byla nahrána hned v roce 1969 česká verze. Skupina The Dells medley I Can Sing a Rainbow, Love is Blue. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
2: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
1: Výborně, léto jaké bylo?
2: Dá léto se schnout už několika krásné. Slovy?
1: Krásné, pořád.
2: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrémně, jako já my vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
1: Užijte si i tu hodinu s námi, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Bára od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako baviče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: To ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: A tohle? Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Uraveň, jo, tak on pán je básník.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle.
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle.
2: Jste taková hezká. Plavá. Buňavá.
3: Buďte sticha.
2: Taková čistá.
3: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím. Já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když... O tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatej?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchrannou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
1: čas? No to
0: čas
1: se mě
0: odjezdu,
1: právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptá, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama.
0: Ano.
1: Tak já říkám, no tak, to je vám prdolně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlých mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Koleště, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mě bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice, kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno párty, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás, kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme, přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia a přál bych si Bčko.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského, dobře zapisuju. Ještě někdo, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí a přál bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře, ano. Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, který mu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, když se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, jak udělat to další takový. docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusta, že jenom sak. Když se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknu, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, abych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne, ano, do nějaký ty zkumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno party roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasný, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No prostě jsem mě vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: no líš. Jo, jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, ty var, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho loktě, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, ty pusu, to se zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podíval, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem. Já už teda do ciziny moc nejezdím.
2: Kvůli tomu?
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano, ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
2: to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, se jako divil, teď mě jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách,
2: Ježiš,
3: těch noh, no a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
2: byl problém s kyčlema,
3: dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šlůz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky, jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMSku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tou cestou, tím směrem,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav Skarvin.

0: Ne, dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
1: Dobrý den, Miroslave.
0: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
2: Dobrá, píšu mu bot a tudíž i anekdota, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
3: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
2: Ano.
3: A dávám taky pokračování.
2: Zdeněk Žák tedy dostává bot. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
1: Dobrý den.
4: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně prýma.
1: Děkuji vám.
2: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů. O pár navrch získali ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
5: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano? Ano, nazda, nekoukej na mě kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá, pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
6: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
5: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
6: To nevím, klaun.
5: No, protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
6: Ale klaun, to se přece dává!
5: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat! Aha! Alo, pane řediteli, pojďte sem! Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
6: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
5: No on stál v obrácení, aha!

0: řiditeli, pojďte sem. Pane řiditeli, já vám dáš hadanku, já vás dáš, mám, dávám hadanku, ano, ano, pane řiditeli, ano. No můžeš mě dát clown hadanku. Pane řiditeli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane řediteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonii hrát na housle,
2: typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti, tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos. Jo. To jako to jsem měl, to jo. Hmm.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne, už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Hmm. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho, Honzo, velkavý chlapi, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se.
2: A,
1: je tam.
2: Tak. Je tam těch závorníků.
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, teď už to můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
4: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí, veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram a vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele, opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram. Pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, já ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
5: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motores je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hospic svatého Jiří nabízí zdravotnické pomůcky pro péči o blízké v Chebu a Kraslicích. Město a Brtami vybuduje novou převlíkárnu pro běžkaře. Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Matěj Štech. Hospic svatého Jiří v Chebu nabízí k zapůjčení zdravotnické pomůcky. Lidé po úrazu nebo ti, kteří pečují o své blízké, si můžou v Chebu a Kraslicích pomůcky vyzkoušet a dlouhodobě zdravotnické vybavení zapůjčit. K dispozici jsou například invalidní vozíky, chodítka nebo polohovací pomůcky. Nabídku i fungování půjčoven přibližuje ředitelka hospice svatého Jiří Alena Votavová.
2: Není vůbec nic nějak potřeba dopředu se přihlašovat nebo pomůcku si rezervovat, stačí přijít běžné provozní době půjčovny. V Chebu jí máme otevřenou v úterý a ve čtvrtek odpoledne a v Kraslici v úterý odpoledne. Člověk si vybere pomůcku, kterou potřebuje, dle vlastní potřeby, na jak dlouhou dobu chce.
0: V Abertamech postaví novou převlíkárnu pro běžkaře. Bude v areálu technických služeb, kde jsou taky veřejná WC a parkoviště, odkud vyrážejí běžkaři do stop. Město práce zaplatí s pomocí dotace od Karlovarského kraje. Pokračuje nezávislá starostka Renata Mrňková.
2: Převlíkárna právě pro běžkaře bude velmi přínosná, vlastně hnedka vedle těch záchodků, kde prostě běžkaři, turisté přijedou, mohou se převlíknout do suchého, čistého prádla, nasednout do auta přímo a zase odjet a přijet příště.
0: Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón, druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Společnost Meta se ve Spojených státech dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Technologickou firmu zažalovalo 29 amerických států kvůli tomu, že Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Dopady pak zatajovala před veřejností. Meta v rámci dohody popřela jakékoliv pochybení. Státům ale zaplatí v přepočtu zhruba 345 miliard korun a ve Spojených státech provede změny pro dospívající uživatele svých sociálních sítí. Týkat se to má například denních časových limitů a nočních blokací. Dohodu musí ještě schválit soud.
1: Sport.
0: Dvojsky v Dalibor neděla Jakub Podrazil prošel na veslařské mistrovství světa do finále. V semifinále dorazili Češi do cíle třetí. Stejným umístěním si finále na dvojce bez kormidelnice vybojovali i Anna Šantručková a Pavlína Felmíková. Evropská fotbalová unie UEFA plánuje ukončit bojkot soutěží Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Podle agentury Reuters nebo televize Sky News totiž dostala záruky, že se FIFA už nepokusí prodat práva na světové šampionáty do soukromých rukou.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zvětšenou oblačnost, ráno v údolích místy mlhy, jinak skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Povane slabý, odpoledne přechodně až mírný východní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Přes den budou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 213 mezi obcemi Vojtanov a Hazlov na Chebsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: 4 minuty po 5. hodině a pozdrav krásného rána. Posíláme po našich frekvencích za vámi, kteří nás tak časně ráno ladíte. Ať už jste s námi kdekoliv, přejeme vám příjemný den. Ranní vysílání a ne dobré ráno pro vás otevírá Jitka Brošková a na jeho začátek prozradím, že o jeho hudební úvod se postarají písničky od Heleny Vondráčkové a Petra Nováka. V anketě Ahoj Rádio se pak dozvíme od dětí, co vyráběl Tomáš Baťa. A pokud máte psa a chystáte se na očkování proti vzteklině, tak si nenechte ujít náš první ranní příspěvek o tom, že byste si ho měli nechat zapsat do centrální evidence. Povinnost totiž začala platit od července a už za čtvrt hodinky prozradíme, jak celý proces funguje nebo jestli veterináři měli s novým systémem nějaké potíže. Tak ať se vám pěkně vstává do čtvrtečního rána.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co vyráběl Tomáš Baťa.
1: Boty,
2: střevíce,
3: knížky,
4: časopisy,
5: pohádky,
6: trička,
7: loutky,
8: hračky,
9: papír.
10: Navrhoval boty a vymyslel si tam vlastně ten krám a měl představivost.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 6:01 a spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do čtvrtečního rána, které má převážně polojasnou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia a dnes bude slunečno a přechodně se oteplí. Bude většinou polojasno, ráno se v údolích mohou ojediněle vyskytovat mlhy, k večeru se pak od západu začne pozvolna přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách naměříme 21 až 24 stupně. Vane slabý vítr, odpoledne to bude přechodně až mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a pilzátěž je dnes na druhém stupni, tedy střední.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: spoustu energie a skvělý rytmus nám vnesla do dobrého rána hudební skupina Jelen a já doufám, že se vám pěkně poslouchá. Za 9 minut bude 17:30. Tak zhruba 3,5 tisíce psů zapíšou veterináři denně do centrální evidence. Registrace odstartovala na začátku července. Má stížit fungování množíren a pomoct lidem najít ztraceného psa. Veterináři zvířata registrují při očkování proti vzteklině a za zapsání účtují poplatek několik stovek korun. Očkování může platit až 3 roky, proto mají pejskaři na splnění povinnosti čas do roku 2029.
1: Veterinář kontroluje čip mojí Fenky Rose, pak ji očkuje proti vzteklině a hned na to vyplňujeme dvoustránkový formulář zápisu do centrální evidence psů. On zadává údaje o zvířeti, kromě čísla čipu, například i to, jestli je kastrovaná. Já vyplňuji své jméno, adresu nebo e-mail, kam mi přijde potvrzení. Informace do systému většinou veterináři a mezi nimi i Milan Štourač z Brna nezadávají hned.
2: Je to trošku jaksi zátěž časová. Většinou to není možné dělat v ordinaci v rámci provozní doby, takže ta žádost zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
1: Od začátku registrace došlo k několika změnám. Ubylo stran formuláře a Komora veterinárních lékařů podle její prezidentky Petry Šínové odstranila některé počáteční problémy.
3: Drobné komplikace se objevily, jednalo se především o nějaké problémy v rámci vyhledávání adres těch majitelů, ale tento problém se velice rychle vyřešil napojením na jiný systém státu registrující adresy.
1: Veterináři nemusí majitelům psů o registraci říkat. Většina to ale dělá. Zajímalo mě, jestli o povinnosti třeba brněnští pejskaři ví a jestli už ji splnili.
4: Máme křížence německého ovčáka a labradora. Registrovaného ho zatím nemáme. Registr psa spojíme pravděpodobně s návštěvou veterináře.
5: Je tam ta lhůta pro tu registraci docela dlouhá, takže to vyřešíme s preventivní prohlídkou, kterou budeme mít u veterináře, takže zatím není zaregistrovaná, ale bude.
6: Nevěděl jsem o tom, vůbec jsem o tom neslyšel nikde.
7: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
1: Pokud člověk psa do 3 let nezapíše do evidence, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary si nechali zpracovat rozvojovou studii, která se zaměřuje na lokalitu v blízkosti sportovních hal, stadionu a bazénu v městské části Tuhnice. Dokument má doplnit územní plán. Podrobněji ale určuje způsob, jak se bude lokalita v blízkosti sportoviště rozvíjet v následujících 20 až 30 letech. Hospic svatého Jiří v Chebu nabízí k zapůjčení zdravotnické pomůcky. Lidé po úrazu nebo ti, kteří pečují o své blízké, si můžou v Chebu a Kraslicích pomůcky vyzkoušet a dlouhodobě zdravotnické vybavení zapůjčit. K dispozici jsou například invalidní vozíky, chodítka nebo polohovací pomůcky. Řidiči v Karlových Varech čelí podvodům spojeným s aplikací Easy Park. Podvodníci rozesílají falešné SMS zprávy s výzvou k úhradě parkovného a vlepují potvrzené QR kódy poblíž parkovacích automatů. Odkazy vedou na podvodné stránky s cílem získat údaje k platebním kartám. Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku. Horší je taky kvalita chmele, obsah hořkých látek v žateckých polraném červeňáku je letos zhruba o třetinu nižší než obvykle. Lépe jsou na tom podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. U jižního pobřeží Kréty zachránila včera řecká pobřežní stráž přes 200 migrantů, kteří pluli na třech člunech. Záchranáři z moře vytáhli 80 lidí. Kréta zažívá v posledních týdnech větší migrační vlnu. Pátou etapu Vuelty vyhrál v hromadném sportu britský cyklista Matthew Brennan. Celkové pořadí španělské Grand Tour vede dál Slovinec Tadej Pogačar o necelé 3,5 minuty před svým krajenem Rogličem. A dnes čekejte skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a teploty do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, který je vaším ranním společníkem také ve čtvrtek 27. srpna a podle českého kalendáře mají svátek dnes Otakarové. No a těm budeme po 6. hodině blahopřát, vysvětlíme zároveň taky význam tohoto jména a samozřejmě zmíníme i dnešní narozeninové oslavence. Ovšem, do té doby si užijte porci příjemné muziky, kterou jsme pro vás připravili. V dobrém ránu nás teď přichází pozdravit Ilona Čáková. Za chviličku taky nabídneme výběr očekávaných událostí a přidáme i tipy pro váš volný čas. Tak ať se máte s námi dobře. Je 5:30.

0: Rezek zpíval o dešti, ale ten by se nám dneska měl vyhnout, neboť očekáváme slunečný a teplý den. No a jaký bude konkrétně, tak to si povíme už za moment. Teď je v dobrém ránu na programu výběr aktuálních a očekávaných událostí. Tak ve 33 obcích v Karlovarském kraji nebudou muset kandidáti v nadcházejících komunálních volbách soupeřit. O hlasy voličů bude totiž usilovat jedna kandidátka. Ve většině ze 134 obcí kraje ale občané sestavili alespoň dvě nebo více kandidátek. Nejvyšší počet kandidátek je v Ostrově na Karlovarsku, kde se o křesla v zastupitelstvu budou 9. a 10. října ucházet zástupci 11 subjektů. Kandidátky i se jmény včera zveřejnil Český statistický úřad. Policie v Plzni se připravuje na dnešní fotbalové utkání play-off Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Červenou zvezdou Bělehrad. Zaměří se především na okolí stadionu ve Štruncových sadech, centrum města a další místa s vyšší koncentrací osob. Na bezpečnost budou dohlížet pořádkové i zásahové jednotky, policisté se psy i na koních. Z pardubického letiště dnes kolem 15:30 odpoledne odstartují cvičné letouny L-39C Albatros z Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. Naposledy se proletí po takzvané moravské trase. Zcela poslední let se uskuteční 2. září po české trase. Proudová podzvuková letadla sloužila k výcviku armádních pilotů více než 20 let. Jako náhradu pořizuje nyní pardubické výcvikové centrum letouny L-39 Skyfox, na něž budou trénovat také budoucí čeští piloti amerických letounů 5. generace F-35. Českou trasu zářijového rozlučkového letu státní podnik zatím nezveřejnil. A datové schránky ode dneška fungují na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Důvodem je snaha zvýšit důvěryhodnost a snadněji rozpoznat oficiální weby státu. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 6:45 a v našem regionu je převážně polojasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia. Přes den bude většinou polojasno, k večeru začne od západu pozvolna přibývat oblačnost. Denní maxima dosáhnou k 25 až k 28 stupňům Celsia. Na horách naměříme 21 až 24 stupňů. Vaneslabý vítr, odpoledne to pak bude přechodně až mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, později přes den ale budou dobré. A biozátěž, ta je střední na druhém stupni.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6. hodina už je za dveřmi, už je za 11 minut, nás čekají zprávy, ale teď přijměte naše dnešní pozvánky. Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná od 15 hodin v Městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tak si je přineste. Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. Francouzskou konverzační komedii Pierre Aristida Breala uvede ve 20 hodin Západočeské divadlo v Chebu, mimořádně na nádvoří Chebského hradu. Inscenace se jmenuje Velká mela aneb francouzská kuchyně a diváky přenese do jihofrancouzské Provence roku 1915. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne čekají od 17 do 20 hodin na návštěvníky herního klubu Městské knihovny Ostrov. A nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. Karlovarská hvězdárna zve na komentované prohlídky v časech 11 hodin a 11 minut, ve 14, v 15.30 a v 17 hodin. Návštěvníci se seznámí s historií hvězdárny i současnými aktivitami v observatoři. Různé oblasti Ašska zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst uvidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na Ašském poštovním náměstí. A malá galerie Chebské galerie výtvarného umění nabízí pohled na dvojí výstavu prací výtvarníka Dalibora Nesnídala a grafického designéra Martina Kajzera. Jejich propojení s regionem symbolizuje i název expozice Snídaně v Kajzerwaldu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vědecké stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Lázeňské lesy v Karlových Varech sledují návštěvnost pomocí speciálních sčítačů. V městě Touškově na severním Plzeňsku opravili fasádu historické lékárny. Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Čekejte zvětšenou oblačnost a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary sledují návštěvnost na 5 frekventovaných místech pomocí speciálních sčítačů. Zařízení rozliší pěší a cyklisty a zaznamenají taky směr jejich pohybu. Data mají ukázat, jak lidé les využívají a která místa jsou nejvíce zatížená. Pokračuje mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
5: Na základě těch dat my můžeme potom směřovat návštěvníky třeba i do jiných částí našeho lesa, tak aby právě nedošlo k tomu overturismu nebo přelidnění na těch frekventovaných místech. Dále nám to může pomoci například při opravách nebo při instalaci lesní infrastruktury, ať už je to třeba počet laviček nebo dalších věcí.
4: Projekt vzniká ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a potrvá do podzimu 2028. Město Touškov na severním Plzeňsku dokončilo opravu průčelí budovy historické lékárny v Černínské ulici. Secesní budova z počátku 20. století získala původní barevnou podobu, říká nezávislá starostka města Touškova Kateřina Duchková.
6: Ve spolupráci s památkovou péčí, odborníky a podle jediné dochované historické fotografie jsme se rozhodli vrátit domů i jeho původní barevnost, která byla pro nás překvapivá. Po dokončení má fasáda 2 odstíny modré a znovu na ní vynikají i historické detaily.
4: Po odstranění nátěrů fasády se restaurátorům podařilo obnovit dekorativní tmavomodré a žluto-oranžové dlaždice. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů se nově nebudou nezapočítávat některé výdaje státu, třeba na dopravní infrastrukturu, jako jsou železnice a dálnice. Schválený schodek bude moct kabinet překročit i při zhoršení bezpečnostní situace.
7: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
8: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
7: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
9: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
7: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: České humanitární organizace vypisují sbírky na pomoc lidem v povodněmi zasaženém Nepálu. Konto zřídili organizace Člověk v tísni nebo ADRA. Povodně si vyžádali asi 160 obětí a další stovky lidí se pohřešují. Člověk v tísni na akutní pomoc uvolnil zatím 1 000 000 korun. Lidé v zasažených oblastech podle organizace potřebují hlavně potraviny, nouzové přístřeší, pitnou vodu, zdravotní péči a psychosociální podporu. Podle nepálských meteorologů a hydrologů mohlo bleskovou povodeň vyvolat odtržení části ledovce, která se pak zřítila do údolí.
3: Sport.
4: Čeští tenisté Karolína Muchová a Jakub Menšík hrají na US Open finále smíšené čtyřhry. Do něj postoupili po semifinálové výhře nad ruskou dvojicí Andrejevová Rubljov. O titul v New Yorku bojují proti Švýcarce Benčicové a Italovi Kobolimu.
3: Počasí.
4: Dnes čekejte zvětšenou oblačnost, ráno v údolích místy mlhy, jinak skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24, vany slabý, odpoledne přechodně až mírný východní vítr. Rozptylové podmínky jsou přes den dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Situace na silnicích v Karlovarském kraji je v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Hasiči stále dohašují noční požár 4 rodinných domů bez Věrově na severním Plzeňsku. Jejich majitelé teď čekají na to, co řekne po předání domů vyšetřovatel a také hlavně statik. My se k tomuto tématu vrátíme podrobněji krátce po 6:45, ale nejprve vás doufám potěšíme písničkami od Reddy Kirken a Petra Spáleného. Taky budeme blahopřát všem dnešním oslavencům a o počasí dáme řeč s meteorology. Tak ať máte prýma den, je 6:05.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 67. 68.
1: 12 minut po 6. hodině a spolu s Českým rozhlasem načínáte nový den, čtvrtek 27. srpna. A máte-li dnes narozeniny, tak vám přejeme vše nejlepší. A ještě dodejme, že mezi známé osobnosti, které oslaví dnes narozeniny, patří český spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček, kterému je 73 let. 53 oslaví slovenská herečka Soňa Norrisová. Americký módní návrhář a scénárista Tom Ford slaví 65. narozeniny. A také připomeňme, že v tento den by slavil narozeniny český hokejový obránce Karel Rachůnek, který zemřel při letecké nehodě ve věku 32 let. No a k svátku popřejeme dnes Otakarům. Toto mužské křestní jméno je německého původu a jeho význam je obvykle uváděn jako střežící majetek.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ranní společnost vám dělá rádio vašeho kraje a ve čtvrté na 7:02 pojďme dát prostor meteorologům. Z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se nám právě teď hlásí meteorolog Tomáš Vejvoda. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak řekněte, jak vypadá tedy to dnešní ráno v celém našem karlovarském kraji?
2: Tak momentálně je většinou polojasno a v údolí se výjimečně vyskytují i mlhy a co se týče teplot, tak ty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 13 do 10 stupňů Celsia, v údolích může být o 1 až 9 stupňů.
1: Mm-hmm. A jaký je před námi den, bude nejteplejší tohoto týdne nebo ne?
2: Ano, je to tak, čeká nás poměrně teplý den, i když i zítra ty teploty budou podobně vysoké, ale jinak přes den můžeme očekávat opět převážně polojasnou oblohu a ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat i mlhy. Ve večerních hodinách začne od jeho západu částečně přibývat oblačnost. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 25 do 28 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 21 do 24 stupňů a k tomu povane slabý odpoledne přechodně až mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká v dobrém ránu meteorolog Tomáš Vejvoda a já vám za to moc děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: V dobrém ráno také písnička Vzkaz v láhvi od Lucie Vondráčkové. No a vy posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A pokud vás zajímá, jaký je náš program, jaké písničky vám hrajeme, anebo jak si nás třeba naladíte, tak všechny tyto informace, včetně třeba i čerstvých zpráv a informací z našeho regionu, najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz, ale taky se můžete připojit k našemu Facebooku anebo Instagramu. Za 7 minut bude 6:30. V Bezvěrově na severním Plzeňsku pokračuje likvidace nočního požáru 4 rodinných domů. Hasiči předběžně určili škodu na 18 milionů korun. Majitelé shořelých objektů teď čekají na posudek statika, který rozhodne, jestli domy nebudou muset jít úplně k zemi.
1: Po 1 hodině v noci začal hořet jeden z řadových domů hned vedle místní základní a mateřské školy u hlavní silnice.
2: Já když jsem přijela, tak už všechny domy byly v plamenech.
1: Říká jedna z obyvatelek Bezvěrova.
2: Pomáhali jsme tady vlastně paní z toho posledního domu, který jediný vlastně neshořel. A měli jsme tady paní B z toho prvního, 2 hodin tady sama seděla, protože doopravdy bylo chladno a neměli kam ty lidi jít.
1: Na místo se sjelo několik desítek hasičů.
3: Kontinuálně se tady střídá cirka 60 hasičů. Jsou to 4 rodinné domy s tím, že na jeden dům je nabalená dílna a na jeden dům je tam garáž. Momentálně jednotky provádí dohašování skrytých hlonisek v konstrukcích sebečů.
1: Říká velitel nočního zásahu hasičů Pavel Valm.
3: Práce tady bude ještě na hodně dlouho, je tam spousty skrytých ohnisek, ke kterým se nám nedaří dostat, protože je tam na tom spousty materiálu z těch zborcených střech.
1: Hned vedle jednoho ze 4 shořelých rodinných domů je i místní základní škola, kde obec Bezvěrov zřídila provizorní stanoviště pro hasiče i místní obyvatele, kteří přišli o střechu nad hlavou. Nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
4: Chodíme za nima, protože jsou u svých domovů, že jo, který si hlídají nebo chrání nebo doufají, že to nebude takový katastrofický scénář, takže chodíme za nima, že se sem můžou dojít napít.
1: Jsou tady balené vody.
4: Vaříme bramboračku, je tady prostě zázemí pro všechny. Ptala jsem se, jestli nepotřebujou ubytování, ale zaplať pánbu mají tak skvělý rodiny, který se postarali.
1: Na místě teď bude příčinu požáru zjišťovat vyšetřovatel a statik určí, kdy a zda se budou moci obyvatelé domů vrátit na místo požáru. Z Bezvěrova na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: První hodinu parkování zdarma ve spoplatněné zóně v Tuhnicích v Karlových Varech budou moct od září využít řidiči v ulici doktora Engla a Milady Horákové. Doposud byla první hodina zdarma pouze na parkovišti v ulici Moskevská. Karlovy Vary nabídnou 1. zářijový víkend tradiční folklorní festival. 31. ročníku přehlídky se zúčastní 12 domácích a zahraničních souborů. V programu vystoupí umělci z řecké Kréty, z Bavorska, Slovenska nebo Kyrgyzstánu. Kromě lázeňského města vystoupí soubory taky v blízkém Sokolově. V Abertamech postaví novou převlíkárnu pro běžkaře. Bude v areálu technických služeb, kde jsou taky veřejná WC a parkoviště, odkud vyrážejí běžkaři do stop. Město práce zaplatí s pomocí dotace od Karlovarského kraje. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. To umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Švýcaři v referendu na konci září rozhodnou, jestli schválí přísnější formu neutrality. Ta by vedení země znemožnila uvalovat ekonomické sankce nebo spolupracovat s NATO. Návrh budí obavy z narušení vztahu se zbytkem Evropy. Průzkumy veřejného mínění zatím naznačují, že Švýcaři si budou chtít stávající podobu neutrality zachovat. České volejbalistky prošly do play-off mistrovství Evropy. V předposledním zápase skupiny v Brně porazili Ukrajinu 3-1 na sety a na šampionátu mají jistou účast v osmifinále. Dnes zakončí Češky základní část turnaje soubojem s Bulharskem. A dnes čekejte skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a teploty do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřena část ulice 5. května.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Naše krátké zprávy skončily 6:58 a ráno podle vašich představ přejeme vám všem, ať už nás posloucháte na své vysněné dovolené, na prázdninách u babičky, anebo doma či v práci. Je 6:30, no a náš další hudební proud otevřeme s písničkou od Dariny Rolincové. A ještě než s Petrem Jungmanem nahlédneme do kalendária, tak se taky dozvíte, s kým si dnes budeme povídat ve vysílání. Tak buďte s námi, hezké ráno. No.

0: V dobrém ráno si našla své místečko v našem programu hudební skupina Rangers Plavci a po další písničce si povíme, jaké počasí nám přinese ten dnešní den, čtvrtek 27. srpna. No a na jaké hosty se můžete těšit v našem vysílání? Tak po 10. hodině nabídneme reprízu rozhovoru s karlovarským nožířem Jiřím Humlíčkem, přezdívaným Ostrej Jirka. A odpoledne vás pak pozveme na Mezinárodní hudební festival Johana Kaspara Ferdinanda Fischera. Povídat si budeme po 15. hodině s čembalistou a dirigentem Vojtěchem Spurným, který je každý rok hostujícím umělcem právě tohoto hudebního festivalu. Tak ať vám nic neuteče.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jasná obloha, teploty mezi 10 až 13 stupni Celsia a v údolích kolem 9 stupňů. Tak vypadá čtvrteční ráno v našem regionu a bude převážně slunečno a oteplí se. Čekejme většinou polojasno, večer začne od jihozápadu pak částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 21 stupňů. Vane slabý vítr, odpoledne to bude přechodně až mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž je střední na druhém stupni. Za půl minuty bude 6:45. Dobré ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední srpnový čtvrtek, 27. Svátek mají muži střežící majetek, nositelé jména Otakar nebo Otokar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Karlínské varieté, nyní hudební divadlo Karlín, přivítalo první návštěvníky před 145 lety v roce 1881. Postavil je podnikatel Eduard Tichý. Karlínské varieté se řadilo mezi nejvyhledávanější podniky svého druhu na evropském kontinentě. Údajně zde ve svých začátcích hostovali i Charlie Chaplin nebo Stan Laurel. Jedna z nejtragičtějších železničních nehod u nás se odehrála před 65 lety v roce 1961. Osobní vlak se u Vrbna pod Pradědem srazil s ujetými nákladními vagóny. 19 lidí přišlo o život, dalších 17 bylo zraněno. Před 25 lety se rozhořel konflikt mezi Makedonci a albánskou menšinou v dnešní severní Makedonii. V roce 2001 zahájilo NATO operaci Hlavní sklizeň. Jejím cílem bylo zbavit albánské povstalce zbraní. Spor se podařilo uklidnit. Jedna z nejmladších zoologických zahrad u nás, Tábor Větrovy, byla slavnostně otevřena před 15 lety v roce 2011. Zabírá skoro 10 hektarů, žije v ní přes 500 zvířat víc jak 80 druhů. Nejvyhledávanějšími jsou šelmy jako tygr, lev nebo vlk. 55 slaví naše operní pěvkyně, rodačka z Pardubic, Edita Adlerová. Já přeju hezký den.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Na vlny Česka.

0: Kuneš a Miroslav Šimandl. Špalíček lidových písní. Vysíláme každý všední den po 6:30 večer.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj podpoří tři kulturní akce individuálními dotacemi. V centru Chomutova na Ústecku začala další etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace. V září začne 60. sezona divadla Járy Cemrmana. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovarský kraj finančně podpoří tři festivaly. Rozdělí mezi ně dotaci ve výši 700 tisíc korun. Jde o dětský, filmový a televizní festival Otty Hoffmana, Marienbad Film Festival a taky Chopinův festival. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
4: Nejdelší historii s podpořené trojce má Chopinův festival. Koná se nepřetržitě od roku 1959. Patří mezi tři nejstarší festivaly klasické hudby v Čechách a zároveň mezi pět nejstarších v Evropě. Program pravidelně nabízí klavírní recitály, komorní orchestrální koncerty, přednášky nebo další doprovodné akce na několika místech v Mariánských lázních a okolí.
2: Severočeská vodárenská společnost uzavřela v Chomutově na Ústecku část ulice Na Příkopech mezi Ruskou a Revoluční. Podle webu města tam bude do konce listopadu měnit vodovod a kanalizaci. Obnova vyjde na zhruba 27,5 milionu korun.
5: Dělníci vymění téměř 700 metrů potrubí, které je místy staré více než 100 let. Uzavírka zároveň odkloní autobusové linky číslo 303, 314 a 317. Zastávku Rígrova dopravní podnik dočasně zruší bez náhrady. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Radiožurnál a server iRozhlas vyhlašují anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cemrmana. Vítěze vyhlásíme společně se členy souboru za měsíc 27. září na oslavách začínající 60. sezony divadla.
6: Karel Infeld Práchyňský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek a byl to herec.
7: Nejvděčnější a nejoblíbenější, taková je role Karla Infelda Práchyňského alias Vavrocha pro Zdeňka Svěráka. I ten je mezi 20 postav, které nominovali sami členové souboru a ze kterých teď tu divácky nejoblíbenější vyberete vy v anketě na serveru i rozhlas. Vítěze vyhlásíme 27. září na oslavách jubilejní sezóny v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor radiožurnálu Ondřej Suchan.
8: Chtěli bychom nabídnout posluchačům možnost si skrze nás popovídat z herci divadla, udělat velkou besedu a doplnit to celodenním programem.
7: Samotná 60. sezóna začne už o něco dřív, 7. září hrou Záskok v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam vojenských cílů stanici amerického rádia Svobodná Evropa, které sídlí v Praze. Informovala o tom agentura AFP. Týká se to stanice rádio Farda, která vysílá ze zahraničí do Íránu v perštině. Mluvčí íránských sil Abu Fazl Sekarčí obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Na seznam vojenských cílů Teherán ze stejného důvodu zařadil taky třeba stanice BBC Persian a Iran International. Stanice scháníme. Podle policie je budova pod zvýšenou ochranou dlouhodobě z bezpečnostních důvodů, ale podrobnosti není možné sdělovat.
9: Sport.
2: Čeští reprezentanti obsadili ve štafetě na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole 7. místo. Závod vyhráli domácí Italové před Švýcarskem a Spojenými státy. Českou štafetu rozjel Ondřej Cink, který předával jako třetí. Po dalších úsecích se ale tým propadl a finishman Ondřej Novotný dovezl reprezentaci na 7. příčce. Italové získali ve štafetě 4. titul mistrů světa a na zlato dosáhli poprvé po 13 letech.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte polojasno až oblačno v údolích místy mlhy, jinak skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24, vane slabý, odpoledne přechodně až mírný východní vítr a biozátěž je střední na 2. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce uzavřena ulice Krymská.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Poslední srpnový a zároveň taky poslední prázdninový týden si užíváte s Českým rozhlasem. No a je to tak, čas nám pádí o 106 a nezastavíme ho. Na základních a středních školách už brzy vypukne nový školní rok a právě v tomto přípravném týdnu kantoři chystají učebny, rozvrhy i podklady k výuce. Už za chvíli se podíváme do jedné ze základních škol v Karlových Varech. Ovšem ještě předtím položíme dětem otázku z oblasti ekonomie. V ranní anketě Ahoj Rádio se budeme ptát na to, co je to hypotéka. Tak si počkejte na odpovědi našich nejmenších respondentů. Máme 5 minut po 7 hodině a dobré ráno pokračuje písničkami, co nestárnou od Jitky Zelenkové a Marty Kobišové a já přeji hezký poslech.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co je to hypotéka?
1: Banka? Že tam nejsou žádný poplatky?
2: Bankovní účet.
3: Něco od banky.
4: Můžem si půjčit peníze.
5: Spoření od lišky.
6: T-Mobile.
7: Že tam třeba dělají nějaký telefony, půjčujou.
8: Musíme jim dát peníze nějaký, když jim dlužíme.
9: Můžeme si něco půjčit, ale musíme to zase zpátky splatit.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 8:15. Venku máme polojasno. Teploty se nám aktuálně pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia. V údolích naměříme kolem 9 stupňů. A před námi je nejteplejší den tohoto týdne. Bude převážně slunečno, polojasno. Teď ráno se ještě mohou v údolích ojediněle vyskytovat mlhy. Až večer začne od jeho západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách naměříme 21 až 24 stupňů. Fouká jen slabý vítr, odpoledne to bude přechodně až mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a pilzátěž ta bude střední.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Nový den, čtvrtek 27. srpna, načínáte ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary a my jsme rádi, že jste s námi. Za 9 minut bude 7:30. Na základních školách mají učitelé v těchto dnech přípravný týden. V budovách chystají učebny, sestavují rozvrhy hodin a připravují veškeré učební materiály. No a také zároveň řeší organizační záležitosti, aby bylo od 1. září všechno připravené.
1: V rámci přípravného týdne my vlastně musíme tady zaprvé uklidit, protože v té naší třídě byl hostel první týden v červenci, takže všechno jsme měli pryč a teď to vlastně zpátky nastěhováváme a připravujeme si vlastně tu třídu na to, aby se tady děti cítily hezky.
2: Jsem ve třídě 3. ročníku na základní škole Dukelských hrdinů v Karlových Varech společně s učitelkou Pavlou Valouchovou.
3: Čeká učitele v rámci přípravného týdne i nějaké školení?
1: Tak zrovna v tom přípravném týdnu školení nemáme, ale máme rady, kde vlastně si říkáme, co se do budoucna, aspoň ten první rok tady bude vlastně dít a říkáme si takové ty plány na září.
3: Vidím, že tady máte připravený spousty krabic s knížkama, chystáte tedy i nějaké dekorace?
1: Ano, tak jednak jsou to ty dekorace takové ty poučné, jako jsou převody jednotek nebo vyjmenovaná slova, no a hned vlastně v září budeme dělat výzdobu na ty okna, tak aby jsme se tady cítili hezky. Máme připravené sítě, takže hned ty první obrázky právě půjdou na ty sítě a na okna.
3: Jsem v kanceláři se zástupkyní ředitelky. Jak jste na tom s prvními třídami? Jaká je obsazenost tento rok?
4: V tuto dobu máme 2 třídy prvňáčku a v jedné třídě máme 19 dětí a v jedné 18.
2: Říká zástupkyně ředitelky Hana Lejsková.
3: Prošel pedagogický sbor nějakými změnami?
4: Náš pedagogický sbor je po dlouhou dobu už hodně stabilní a teď se nám například postupně vracejí třeba paní učitelky z mateřských dovolený, jinak 2 paní učitelky odešly vlastně z přípravných tříd, jinak žádné velké změny.
3: Z Karlových Varů Anna Bečková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary si nechali zpracovat rozvojovou studii, která se zaměřuje na lokalitu v blízkosti sportovních hal, stadionu a bazénu v městské části Tuhnice. Dokument má doplnit územní plán. Podrobněji ale určuje způsob, jak se bude lokalita v blízkosti sportoviště rozvíjet v následujících 20 až 30 letech. Hospic svatého Jiří v Chebu nabízí k zapůjčení zdravotnické pomůcky. Lidé po úrazu nebo ti, kteří pečují o své blízké, si můžou v Chebu a Kraslicích pomůcky vyzkoušet a dlouhodobě zdravotnické vybavení zapůjčit. K dispozici jsou například invalidní vozíky, chodítka nebo polohovací pomůcky. Karlovarský kraj finančně podpoří 3 festivaly. Rozdělí mezi ně dotaci ve výši 700 000 korun. Jde o dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmana, Marienbad Film Festival a taky Chopinův festival. VOS je letos podle vědců v Česku víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd. Vyšší aktivita VOS ale nekomplikuje život jen lidem. Potíže přináší také včelařům a jejich včelstvům. V Paříži spolu dnes poprvé budou debatovat 7 prezidentských kandidátů a kandidátek. Mluvit budou na podnikatelském fóru v Roland Garros. Diskuze se má týkat výše daní, státního dluhu nebo konkurenceschopnosti. Fotbalistky Sparty Praha jsou jeden zápas od postupu do hlavní fáze Ligy mistryň. V úvodním utkání posledního předkola doma porazili švýcarský tým Servette Geneva 3-2 po brankách Černé, Rancové a Bartoňové. Dnes bude většinou polojasno, v údolích ojedinělé mlhy a teploty do 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřena část ulice Jiřího Spoděbrat.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Od kolika let ji bral režisér Antonín Moskalik na natáčení do filmových studií? Tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od režisérky Pavlíny Moskalikové. Počkejte si na ukázku z tohoto pořadu a nevynechejte ani dnešní listování regionálními novinami a další písničky, které jsme pro vás nachystali a kterým otevře vrátka zpěvák a skladatel Michal David. Je 7:30, hezké ráno.

0: dnešní noviny.
1: Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 7.40, za 5 minut bude 7:45 a také ve čtvrtek 27. srpna vám nabízíme přehled tisku. Čtvrteční vydání regionálních novin už pročetl editor vysílání Radim Jehlík a právě teď nám prozradí to nejzajímavější. Hezké dobré ráno přeji.
2: Taky přeju krásné ráno.
1: Tak začneme regionálním deníkem, o čem dnes píše.
2: Noviny přináší příběh o malém Ondřeji Jegrovi, který se narodil předčasně jako jedno z dvojčat. Už krátce po narození podstoupil více než roční léčbu hemangiomu. Později mu byl diagnostikován dětský autismus a středně těžká mentální retardace. Jeho stav se postupně komplikuje a běžné přesuny jsou pro něj i jeho rodinu stále náročnější. Karlovarský kraj proto vyhlásil veřejnou sbírku. Více přečtete na druhé straně. Na té další pak nechybí informace o dnes nově otevírané pobočce německého diskontního řetězce Woolworth. Ta už zastoupení na západě Čech má, loni otevřela prodejnu v Plzni a Chebu a zaměřuje se na nepotravinářský sortiment.
1: Co jsi zjistil v deníku Právo?
2: Deník si připravil velký článek o vojákovi Ondřeji Sejbalovi. Ten během 2 dnů strávil na kole 16 hodin, ujel 315 kilometrů, včetně výjezdu na nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec. To všechno proto, aby podpořil svého kamaráda a bývalého kolegu, který utrpěl po brutálním napadení v roce 2018 těžké poranění mozku. Víc informací nabízí strana 15. V novinách nechybí ani informace o tom, že první hodinu parkování zdarma ve spoplatněné zóně v Karlovarských Tuhnicích budou moci od září využít v dalších 2 ulicích i pro krátkodobé parkování, ale bude nutné pořídit si bezplatný parkovací lístek nebo údaje zadat do aplikace.
1: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co to na svých stránkách nabízí?
2: Historická lávka v Kinčperku začala sloužit chodcům. Zatím jen v omezeném provozu, přesto je otevření důležité spojnice přes řeku Ohři pro řadu obyvatel i cyklistů vítaným zkrácením cesty. Kdy bude lávka kompletně hotová, radnice zatím neví. Noviny se také věnují požáru, který zlikvidoval několik řadových domů v Bezvěrově. Hořet začalo okolo 1 v noci na čtvrtek a ještě hodinu před polednem. Včera hasiči likvidovali poslední ložiska požáru v krovech domů, které zachvátil oheň. Škoda je zatím odhadnuta na 18 milionů korun. Poslední větší požár zasáhl Bezvěrov v roce 2015, kdy schořila místní hospoda.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku, který připravil Radim Jehlík. Děkujeme a naslyšenou.
2: Přeju pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: To byla taky pěkná, co říkáte. V dobrém ráno jsme si připomněli chraplavý bluesový hlas britského zpěváka Joe Cockera v písni N'oublie jamais, nikdy nezapomeň. No a dnes nás čeká krásný sluneční letní den a oteplí se.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a 2 minuty a dnes bude většinou polojasno, až večer začne od jeho západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 21 až 24 stupňů. Fouká slabý vítr, odpoledne to bude přechodně až mírný, východní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostové podmínky budou přes den dobré a biozátěž je střední. Na druhém stupni.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: V dobrém ránu dostal prostor také zpěvák a skladatel Marek Ztracený a už se k nám přibližuje 8. hodina. Na tento čas pro vás chystá další čerstvé zprávy Matěj Štech a odpoledne po 13. hodině si nenechte ujít pořad Alex a host. Tentokrát pozvání přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková. No a my se dozvíme například i to, jestli profese tatínka režiséra Antonína Moskalika ovlivnila ve výběru povolání.
1: Víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu. Teda o mýho bráchu. Tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce.
0: Celý rozhovor s Pavlínou Moskalikovou si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Sokolov dokončil opravu ulice Jiřího z Poděbrad. Karlovy Vary se připravují na tradiční folklorní festival. Skoro 2/3 Čechů neprovádí pravidelné revize elektroinstalací. Dnes bude polojasno, mlhy a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Sokolov dokončil opravu ulice Jiřího z Poděbrad na sídlišti Vítězná. Rekonstrukce začala na začátku prázdnin a navázala na vybudování nových vodovodních přípojek. Opravu zajistila městská firma Sotes. Město v místě plánuje zasadit nové keře a stromy, popisuje mluvčí Sokolova Michal Švarc.
5: Dělníci opravili povrchy chodníků i více než 4200 metrů čtverečních vozovky. V ulici vznikla i nová kontejnerová stání, doplnilo se také pouliční osvětlení. Za rekonstrukci město zaplatí zhruba 6 milionů korun.
3: Karlovy Vary nabídnou 1. zářijový víkend tradiční folklorní festival. 31. ročníku přehlídky se zúčastní 12 domácích a zahraničních souborů. V programu vystoupí umělci z řecké Kréty, z Bavorska, Slovenska nebo Kyrgyzstánu. Kromě lázeňského města vystoupí soubory taky v blízkém Sokolově, říká ředitel festivalu Jan Boháč.
6: Tak určitě z největší dálky k nám míří soubor z Kyrgyzstánu, potom asi z Řecka a tady z České republiky jsou to určitě hudecká muzika ze Znojma. Počet účastníků se z roku na rok příliš nemění, loni jich bylo tuším, že 330, letos jich očekáváme zhruba 300.
3: Součástí doprovodného programu budou jarmark řemesel nebo porcelánové trhy. Češi podceňují kontroly elektroinstalací ve svých domácnostech. Pravidelné revize neprovádí skoro 2/3 z nich. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. Odpovídalo v něm 1000 lidí. Na rozdíl od firem nejsou pravidelné kontroly jističů, zásuvek nebo drátů povinné. Nutné jsou jen při kolaudaci a poté třeba při rekonstrukci nebo instalaci fotovoltaických elektráren. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka, ale pojišťovny požadují dokumenty k elektroinstalaci třeba při šetření požáru v domě.
7: Podmínky se mohou mezi jednotlivými pojišťovnami lišit, proto je vhodné řídit se pojistnou smlouvou a doporučením odborníků. U běžných domácností pojišťovny zpravidla nestanovují jednotnou povinnost pravidelných revizí v konkrétním intervalu.
3: Pokud je revize nepravidelná, tak pojišťovny můžou lidem pojistku krátit. Elektrotechnici proto doporučují pravidelnou kontrolu aspoň jednou za 4 roky, častěji pak u starších nemovitostí. Ve věku 80 let včera zemřel britský herec, komik a zpěvák Tim Curry. Médiím to dnes potvrdil jeho manažer. Curry dosáhl prvních úspěchů jako herec v muzikálu Vlasy. Nejvíce se pak proslavil rolí vědce v muzikálové komedii The Rocky Horror Picture Show a zahrál si taky zabijáckého klauna v původní filmové adaptaci románu Stephena Kinga To. Známý je také rolí hotelového recepčního ve filmu Sám doma 2, Ztracen v New Yorku. Ve své hudební kariéře vydal celkem 4 alba. Za svou tvorbu získal Curry několik cen Grammy, Emmy a Tony.
8: Sport.
3: Čeští tenisté Karolína Muchová a Jakub Menšík slaví na Grand Slam US Open ve smíšené 4 hře. Švýcarsko-italskou dvojici Benčičová-Koboli porazili ve finále 2-1. Rozhodující super tiebreak vyhrálo české duo 10-6.
4: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, ráno se mohou v údolích ojediněle vyskytovat mlhy, večer začne od jeho západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Vane slabý odpoledne přechodně až mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na obchvatu v Ostrově na Karlovarsku je hlášený pro poruchu odstavený kamion v napojovacím pruhu. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Víte, kde byste našli nejdelší plot na světě? Už za chvíli nám to poví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A také se připravte na další díl seriálu Sudetské stopy. Tentokrát zamíříme do originálním způsobem znovu oživené krušnohorské osady Königsmühle, tedy Králův mlýn. Je 8 hodin a 5 minut a teď nás potěší svou muzikou kapela Čechomor. Dobré ráno.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Americká zpěvačka, skladatelka i herečka Cyndi Lauper na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a čtvrteční program pokračuje předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 9:02 a předpověď nám přináší meteoroložka Petra Pulívková. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak na co se dnes můžeme těšit?
2: Tak bude převážně slunečno a bude tepleji než v těch minulých dnech. Bude většinou polojasno a většinou nad námi bude průsvitná vysoká oblačnost a potom večer bude od jeho západu oblačnosti o trošičku více. Ale teploty velice příjemné mezi 25 až 28 stupni. Na horách tam by mělo být někde kolem 22, 23 stupňů a foukat nám bude slabý vítr, odpoledne přechodně až mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
0: Tak před námi je tedy slunečný letní den a jaký bude zítřek?
2: Zítřejší ráno bude teplé, den bude také teplý, ale během odpoledne očekáváme přechod studené fronty a budou se postupně vyskytovat srážky, takže po většinu dne dopoledne ráno polojasno až oblačno, během odpoledne a večera už očekáváme postupně více oblačnosti, bude oblačno až zataženo a od západu se přidají přeháňky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Potom večer nebo později večer spíše budou srážky jen přechodně, ale ustávat. Nejnižší noční teploty nebo ty ranní teploty, jak jsem se zmínila, budou teplejší nebo bude tepleji, bude mezi 18 až 15 stupni a během dne by měly ty teploty většinou vystoupat mezi 25 až 28 stupňů. Samozřejmě bude záležet na tom, kdy nám ta studená fronta přijde. Pokud později, tak by ty teploty mohly ještě o stupně vystoupit.
0: Říká meteoroložka Petra Pulívková. Já vám moc děkuji za předpověď počasí a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Sudetské stopy.
1: V tomto díle našeho seriálu Sudetské stopy zamíříme pod Klínovec. Vydali jsme se do někdejší krušnohorské osady Königsmühle, Králův mlýn, známé také díky uměleckým festivalům v přírodě.
2: Viděl jsi skvělý fotky, obří hlava ze smrkových větviček, letící orel vyrobený z kůry, slunce sproutí. Škoda, že jsem ten festival v Königsmühle nestihla.
3: Bylo to fajn, ale tohle a další zajímavosti můžeš vidět v bývalý sudetský osadě u Klínovce i teď. Je tam taková galerie v přírodě.
4: O osadě Králův mlýn, Königsmühle, kus od háje pod Klínovcem, se nedá říct, že je zaniklá nebo bývalá. Díky Petru Mikšíčkovi a lidem okolo něj ze spolku Do krajin je to osada znovu oživená. I přesto, že tady dnes zůstaly jen ruiny někdejších 6 domů s mlýnem. Torzo jednoho z nich slouží jako útulna a kouř z komína a prádelní šňůra a na ní zavěšené prádlo navozuje pocit, jako by si 5 desítek původních obyvatel jen někam na chvíli odskočilo. Osada navzdory drsné česko-německé minulosti ožívá, ale už úplně jinak než dřív, a to jako krušnohorská přírodní galerie.
5: No, Königsmühle je osada, která povstala jako z popela. Její osud, stejně jako ostatních obcí, které byly zbourány v 50. letech, se nenaplnil, protože se nedostala těžká technika. Ty ruiny tady čekaly vlastně, než někdo pochopí jejich význam a pomůže jim trošku znovu ožít, což se asi stalo v našem případě. My se snažíme vlastně, aby tohle místo spíš byla pieta vůči přírodě, vůči té historii, zkrášlená těmi uměleckými díly, které tady vznikají v současné době jednou za 2 roky.
6: Vznikla tady i útulna. Co plánujete dál do budoucna?
5: My chceme, aby to místo zůstalo, jaké je, aby poskytovalo útěchu. Nechceme tady nic stavět, nic budovat. Myslíme si, že takhle, jak to vypadá nejlíp. Maximálně by se časem dělali třeba nějaký sanace, stabilizace, aby ty domy byly bezpečný pro toho, kdo sem přijde a bude chtít třeba přenocovat nebo tady jen posedět.
4: Jedním z těch, kdo se pravidelně do Königsmühle vrací, je Alex Haufer.
7: Poprvé jsem sem přijel někdy okolo roku 2010 na druhý ročník festivalu. Je to tu krásné. Už na poprvé jsem tady pomáhal v kuchyni. Teď pomáhám třeba s osvětlením, ale krájel jsem brambory a tak podobně.
4: Jako dobrovolnice míří do Králova mlýna třeba Zdeňka Reitmajerová z Františkových lázní.
6: Jak jste tohle místo objevila a proč sem jezdíte?
8: No, já jsem tady jako dobrovolník od spolku Do krajin. Vzala jsem si dovolenou a připravovali jsme tady tu akci nádhernou a jsou tady hrozně fajn lidi, takže jsem hrozně ráda jezdím. I to prostředí je nádherné. Je to tady moc prýma.
4: Líčí dobrovolnice své zážitky v dalším dílu seriálu Sudetské stopy. Z Králova mlýna, kudy kdysi vedla obchodní stezka z Čech do Saska a kudy dnes prochází turistická stezka Českem, Josef Šorfa, Český rozhlas, Karlovy Vary.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj cesty z města ven.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den.
2: Ve stínu, na pláži, zapomenu tisíce roblamáží.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
5: První hodinu parkování zdarma ve spoplatněné zóně v Tuhnicích v Karlových Varech budou moct od září využít řidiči v ulici doktora Engla a Milady Horákové. Doposud byla první hodina zdarma pouze na parkovišti v ulici Moskevská. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary sledují návštěvnost na 5 frekventovaných místech pomocí speciálních sčítačů. Zařízení rozliší pěší a cyklisty a zaznamenají taky směr jejich pohybu. Data mají ukázat, jak lidé les využívají a která místa jsou nejvíc zatížená. V Abertamech postaví novou převlíkárnu pro běžkaře. Bude v areálu technických služeb, kde jsou taky veřejná WC a parkoviště, odkud vyrážejí běžkaři do stop. Město práce zaplatí s pomocí dotace od Karlovarského kraje. V zítřejších ranních hodinách se na obloze odehraje částečné měsíční zatmění. Stín země podle vědců zakryje více než 90% měsíčního kotouče. Soud na Slovensku dnes rozhodne o vazbě pro 2 muže obviněné z přípravy žhářského útoku na továrnu na drony. Policie v úterý oznámila, že zadržela celkem 3 cizince, jednoho mimo území Slovenska. Podle prokuratury to byli Lotyši a Ukrajinec. Motiv zatím vyšetřovatelé nezveřejnili. Kanoista Martin Fuchsa má za sebou první 2 rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať. A dnes bude polojasno, mlhy a teploty do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Porouchaný kamion je odstavený na obchvatu v Ostrově na Karlovarsku v napojovacím pruhu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Další letní ráno trávíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Dnes je čtvrtek, 27. srpna. A k svátku popřejeme Otakarům. Toto mužské křestní jméno je německého původu a jeho význam je obvykle uváděn jako střežící majetek. Tak pokud nás poslouchá Otakar, přejeme mu vše nejlepší a po našich frekvencích posíláme malý hudební dárek, písničku od legendární skupiny Olympic. No a už za 7 minut budeme soutěžit, tak se pomalečku připravte a nachystejte. Je 8:30 a 2 minuty. Hezké dobré ráno.

0: Právě včera jsme si připomněli 4. výročí úmrtí této zpěvačky Hany Zagorové. A teď jsme jí v dobrém ránu věnovali další malou hudební vzpomínku. 8.40 na hodinách a před námi teď soutěž, v níž pro vás máme zajímavou knihu o českých hradech a zámcích, nacházející se v západních Čechách, a sice s krásnými leteckými snímky, takže tyto památky můžete vlastně spatřit z takové té ptačí perspektivy. O knihu se s námi právě teď můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Hrady a zámky patří k nejkrásnějším památkám naší země, ale právě z ptačí perspektivy se jejich půvab otevírá v celé šíři. Letecké snímky dávají vyniknout nejen jednotlivým stavebním celkům, ale i jejich vztahu k okolní krajině, a sice k údolím, vinicím, lesům a siluetám polí, které je obklopují. No a proto v dnešní soutěži nabízíme knihu nazvanou České hrady a zámky z nebe, západní Čechy. Knihu věnovalo CBS nakladatelství SRO a může být vaše po správném zodpovězení soutěžní otázky na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak kdo s námi bude soutěžit jako první? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, pan Václav z Ostrova.
0: Já vás zdravím, pane Václave, zdravím do Ostrova. Tak doufám, že budete první a poslední, že budete tedy vědět odpověď na mou soutěžní otázku. Tak Česká republika má bohatou historii, k níž tedy patří hrady, zámky a zříceniny. Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000 těchto památek. No a my se, pane Václave, zaměříme na hrad Loket. Byl jste se tam někdy podívat v minulosti?
1: Jo, byl.
0: Byl. A vzpomenete si, který z českých králů byl jako malý vězněn na hradě Loket? Byl to Karel IV., Jan Lucemburský nebo Vratislav II.?
1: Byl to Karel IV.
0: A víte to jistě, je to tak, ano. Naprosto bez zaváhání jste věděl správnou odpověď. Je to tak, na hradu Loket byl vězněn v dětství Václav, tedy pozdější císař Karel IV. Vězněn byl ve svých 3 letech svým otcem Janem Lucemburským. Přesto se v dospělosti rád na Loket vracel, postaral se o jeho obnovu a velkolepou přestavbu po požáru v roce 1352. Takže správná odpověď vám přináší pěknou cenu, a to je kniha České hrady a zámky z nebe, západní Čechy. Já vám moc gratuluji, pane Václave.
1: Taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Se švédskou hudební skupinou ABBA jsme přeskočili čas 8:45 a podle meteorologů nás čeká nejteplejší den tohoto týdne, bude slunečno, polojasno, až večer začne od jihozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia. Na horách naměříme 21 až 24 stupňů. Vane slabý vítr, odpoledne to bude přechodně až mírný východ až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a biozátěž je střední na druhém stupni. A ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešek 27. srpna. Minimální teplotu naměřila Šindelová v roce 2018, bylo to minus 1,2 stupně Celsia, zatímco maximální teplotu to zaznamenaly Karlovy Vary v roce 1960 a bylo to rovných 32 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Vyber si to sama.
1: 27. srpnový den trávíte ve společnosti Rádia vašeho kraje a už se k nám přibližuje 9. hodina a spolu s ní zprávy z regionu i ze světa, které pro vás chystá Matěj Štech. A v nich uslyšíte například o tom, že v Kyselce se bude opravovat objekt bývalého lázeňského areálu. Tak podrobnosti se dozvíte ve zprávách úderem 9. No a po zprávách pak vystřídá naše ranní vysílání pro změnu dopolední program s Michaelou Vondráčkovou u mikrofonu. Tak tedy zůstaňte i nadále s námi a užijte si dnešek podle svých představ a zítra nezapomeňte opět vstávat spolu s námi. Těší se na vás Jitka Brošková. Mějte se báječně, naslyšenou.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51 D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Spolek chce získat dotaci na obnovu lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku. Karlovy Vary vybaví sportovní halu novými obrazovkami. Ve 72 letech zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. Dnes bude polojasno, mlhy a teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt celkové opravy bývalého lázeňského areálu v Kyselce. Jak uvedl ředitel této obecně prospěšné společnosti Miroslav Peroud, na projekt chce organizace získat dotaci z programu Spravedlivá transformace. Cílem by pak bylo opravit 9 historických budov a vytvořit z nich moderní centrum zaměřené na lázeňství, zdraví a dlouhověkost. Dosavadní opravy podle spolku nestačí, protože areál dál chátrá rychleji, než se daří postupovat s jeho obnovou. Projekt letos získal první místo v kategorii projekty soutěže stavby Karlovarského kraje. Veřejnost se s připravovaným projektem spolku Lázně Kyselka a dalšími kroky bude moct seznámit 10. září. Karlovy Vary pořizují do haly míčových sportů nové informační obrazovky. Město za ně zaplatí více než 1,5 milionu korun. Zařízení mají technici namontovat v průběhu měsíce září, ještě před zahájením nové sezony prvoligových volejbalistů, říká primátorka Andrea Pfefferklová z Hnutí ANO.
4: Je to částka asi 1,5 milionu korun, něco přes, milion asi 569 tisíc korun. Takže předpokládáme, že to budou LED obrazovky, které umožní i reklamu, tak aby to splňovalo veškeré požadavky, které vlastně v rámci té ligy máme. Já předpokládám, že se to stihne do začátku sezóny.
3: Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. Bylo mu 72 let, informovala o tom jeho rodina. Barták strávil v ČTK 28 let, jako zpravodaj působil v Paříži, Moskvě a Bruselu. Informoval o vstupu Česka do Severoatlantické aliance a později i do Evropské unie. Po odchodu z agentury pracoval 12 let v Evropské komisi. Tam se věnoval komunikaci, vzdělávání mladých nebo kultuře. Šéf americké tajné služby CIA John Radcliffe měl při své pondělní neohlášené návštěvě Moskvy podle amerických médií vyřídit dvojí varování. Nezaútočit na pobaltské spojence z NATO a přestat pomáhat Iránu. S odvoláním na vlastní zdroje o tom píšou deníky Politico a Wall Street Journal.
5: Prezident Trump cestu potvrdil, ale její účel označil za jakousi rutinu. Odmítl, že by souvisela s NATO nebo Iránem. Podle televize CNN byla Radcliffeova cesta reakcí na měsíce trvající ruskou hybridní válku proti Evropě. Obavy navíc prohlubuje, že americký prezident opakovaně zpochybňuje, jak pevně stojí Spojené státy za závazkem bránit spojence v NATO. Podobné varování před invazí na Ukrajinu vezl do Moskvy v roce 2021 i tehdejší šéf CIA William Burns. Rusko ho tehdy nevyslechlo a o 3 měsíce později zaútočilo. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na D6 u Lubence na Karlovarsku jede pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 9 hodin a 4 minuty, tak to už je čas, kdy se rozjíždí naše čtvrteční dopolední vysílání, tedy vysílání rádia vašeho kraje. A hned na úvod budeme tak trochu na vás apelovat. Nezachraňujte nezraněné ježky. Většinou se totiž jedná o škodlivý zásah a ježek o takovou lidskou pomoc ani nestojí. Další informace přidáme za pár minut. A také vám třeba povíme, že od dneška budou na náměstí Republiky v Plzni vzrostlé stromy, konkrétně jilmy. Přímo na místě máme reportéra, zhruba za půl hodinky se s ním spojíme. Přejeme pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: by, jak žil bych rád.
1: Prosím, nezachraňujte ježky, kteří zachránit nepotřebují. Takhle vyzývá záchranná stanice živočichů v Plzni. S blížícím se koncem prázdnin zaznamenala totiž už několik desítek telefonátů a také požadavků na příjem ježčích mláďat. Největší nápor očekává od září. Jenže pokud ježek není zraněný, zpravidla žádnou pomoc nepotřebuje. Naopak hrozí, že zimu v zajetí přes veškerou snahu nepřežije.
2: Nerozumím tomu, protože 33 let opakuju, nenoste je, nezbírejte, pomáhejte jim venku, nicméně vždycky někdo vykřikne na sociálních sítích, že teď je ten moment a holty si místo hub sbírají ježky, nevím, těžko říct, nicméně lidi si vždycky pamatují jenom tu informaci, kterou zrovna jsem teda neříkal já.
3: Takže ještě jednou, proč ježky ani do záchranné stanice, ani k sobě domů nenosit?
2: Prosím vás, je to hodně složité zvíře, náročné na jakýkoliv chov a jako představa, že se od září do dubna následujícího roku někdo stará o nějaký ježky slabý, malý, nemocný, který v přírodě prostě nemají své místo, je zcela scestná. Takže určitě nedoporučuju toho ježka nosit ani do záchranné stanice, ani někam domů, ale spíš mu vytvořit venku to prostředí tak, aby tu zimu zvládnul v pohodě a tak, jak samozřejmě má přirozeně a jak to fungovalo miliony let ještě před námi.
3: Radí vedoucí záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň. Péče o ježka v zajetí je prostě náročná, ať už jde o peníze, anebo o psychiku. Obou zúčastněných stran.
2: To máte svatou pravdu, protože ani tomu ježkovi samotnému to neprospívá. Jako představa, že to zvíře si jako myslí a ohodnotí to, že si ho vemete domů a byť se o něj vzorně staráte, takže pro něj to nejlepší není pravdou, protože to zvíře veškerou tu energii, kterou od vás získá tím krmením a tím servisem, který mu dáváte, vynaloží na to, aby zdrhlo, protože samozřejmě on má zakodováno to, že se má pohybovat venku. Pro vás je to zase poměrně velké riziko toho, že si zablešíte byt a to už nemluvím o tom čase, který tomu musíte dát, protože o takového ježka byste se měli starat de facto od nějakého toho září, kdy nám lidi volají a atakují nás, až do dubna roku následujícího, což je kolem 8 měsíců a to je prostě nemyslitelné.
3: Venku se ovšem alespoň částečně o ježka postarat můžeme, pokud ho máme třeba na zahrádce.
2: V té ochraně ježku je nejdůležitější to prostředí, kde jsou, to znamená zavřené šachty, bazény, odstranění takových těch problémů civilizačních, aby to zvíře někam nespadlo, neuhynulo. A samozřejmě, pokud mu budete chtít podstrojovat, tak pokud mu nabídnete adekvátní stravu, tak to nebude nic proti ničemu. Ale zakletý kouzlo a alfa omega všeho je v těch zahradách a místech a krajině a přírodě, tak aby tam to zvíře mohlo přirozeně žít. Mělo tam ten svůj pelech, mělo tam ty svoje potravní zdroje, nějakým způsobem tam prostě se na tu zimu připravilo a mělo šanci přežít.
3: A když podstrojujeme ježkům žádné mléko, žádná jablíčka?
2: Tak ježek je výhradně hmyzožravec, masožravec, ideální kapřičky pro kočky, hodně masa, vařený kuřecí krky a podobně, ale zase buďme opatrní, jako není to úplně odpadkový koš, není to popelnice, určitě bych nedoporučoval zbytky z kuchyně, hlavně s rozumem a s mírou, abychom nepodporovali samozřejmě další zvířata, jako jsou třeba potkani, neznečišťovali veřejné prostranství a tak.
3: Pokud chcete ježky zachránit, nezachraňujte je. Je zvířeti je totiž nejlíp, když je u sebe doma. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A k mikrofonu se teď dostává Jiřina Bohdalová.
2: Taky jednou jsem stála v Jámě, to jsem byla v ABC, s tou pětistovkou a moc krát se stalo, že jak si kolegové pro obveselení mi ho poponesli. Páč tu pětistovku, čtyři lidi klidně. A já jsem potom ječela, že mi někdo ukradl vůz, že jo. Oni se děsně smáli a já jsem zase zastavila. Tam se v té ulici v Jámě se nedalo parkovat. Tam měl každý podnik vyhrazený parkoviště, takže kdekoliv se zastavila, bylo, tak samozřejmě špatně. Ale já jsem si říkala, no zase na chviličku, vždycky jsem si to sama tak zdůvodnila, že se vlastně za chvilinku vrátím. No vrátila jsem se zase o čut později a už na rohu jsem viděla, jak u toho mýho vozu, teda vozu, u té sardinky, stojí příslušník a nějaký pán a pořád ukazují na ten malej, že tam stojí, nikomu nevadila, no nějaký žalobník. A já jsem si myslela, ježiš, to šlo o chvilinku. A oni se oba dva v určitý okamžik otočili k tomu mimo vozu zády a něco tam ještě zase si povídali a já jsem se připlížila, pomalu jsem odemkla tu pětistovku, sedla jsem si tam, vytočila jsem okýnko, přirazit ty dveře už jsem nemohla, protože to by bylo jako zvukově, by se otočili hned, že? A teď jsem tam seděla, to člověk v té pětistovce vypadal, jak když sedí na chodníku, jo? A teď jsem tam také jak říbek, jsem tam seděla, vytočený to okýnko a oni se oba dva otočili a strašně se lekli. To nikdo nevypadá inteligentně, když se lekne, jo? A ten příslušník, jak se lek, tak to, jak si zpracoval to leknutí a povídá, nezlobte se, paní Bohdalová, u mě je to za 200 korun a zase vás musí něco napadnout. Já jsem se na něj zadívala a řekla jsem, to jděte do prčic. U mě je to lacinější, ovšem takovýhle.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A tady už je několik tipů na dnešní den. Letní kino Nepomuk uvádí českou odechovou komedii nazvanou Po večerce. Napínavý i úsměvný příběh o tom, co se stane, když se skupina přátel rozhodne zůstat tam, kde už nikdo neměl být, začíná na malé letní scéně na nádvoří muzea v 21 hodin. Noční prohlídka kostela a také kostnice na Mouřenci u Anína začíná ve 22 hodin. Šumavský kostel z pohádek Anděl Páně a Tři životy si můžete prohlédnout při svíčkách a loučích. Dozvíte se, proč je na Mouřenci kostnice, co říká legenda o Švédech, nebo jak získal Mouřenec své jméno. V rajské zahradě augustiánského kláštera v Domažlicích začne dnes v 19 hodin koncert v barvách semaforu. Účinkují Lucie Černíková, Petr Macháček a Jakub Šafr Trio. Francouzskou konverzační komedii Pierre Aristida Breala uvede od 20 hodin Západočeské divadlo v Chebu, a to na nádvoří Chebského hradu. Inscenace se jmenuje Velká mela aneb francouzská kuchyně a diváky přenese do jihofrancouzské Provence roku 1915. A poslední tip. Karlovarská hvězdárna zve na komentované prohlídky, konkrétně v 11.11, 14, 15.30 a také 17 hodin. Návštěvníci se seznámí s historií hvězdárny i současnými aktivitami v observatoři. Tak to byly dnešní tipy, které teď vystřídá Jaromír Nohavica jako starý muž, a my vám i nadále přejeme pěkné a pohodové dopoledne.
2: Starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starým

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Iveta Bartošová dospívala v 9 hodin a 35 minut a teď jedna dobrá zpráva. Plzeň dokončuje první etapu rekonstrukce náměstí Republiky. Práce začaly v dubnu a v těchto dnech se chýlí ke konci. Úprava se týkala západní části centrální plochy, tedy prostoru mezi katedrálou a biskupstvím. A přímo na místě je teď náš reportér Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Lukáši, v prostoru mezi katedrálou a biskupstvím byli ještě včera dělníci. Co už je dnes všechno hotové?
1: Ono, dá se říct, že ti dělníci tady stále ještě jsou, protože my jsme před chvilkou byli svědky takového historického okamžiku a možná takové symbolické věci, která souvisí s tou rekonstrukcí, a to bylo vysazení prvního vzrostlého jilmu tady v prostoru mezi katedrálou a biskupstvím, tedy před vchodem do katedrály. Ten jilm tady nebude jediný, ono jich tady v té řadě, v tom prostoru před katedrálou nebo mezi katedrálou a biskupstvím pro lepší orientaci na západní straně, bude celkem 14 v řadě, a to znamená, že se po, můžeme říci, nevím jak dlouho, po skoro dvou staletích, jak jsem se dočetl, vrací na náměstí v Plzni stromy. A budou tady vysazené v takových jámách, takových vanách, které tady ještě vidíme, stále ještě některé ty vany jsou otevřené, budou postupně zaplňovány těmi stromy a substrátem a takovými kovovými deskami, které to celý ten prostor uzavřou. Celý ten systém podzemní je vymyšlený tak, aby ta vláha, která sem spadne na náměstí, aby zkrátka právě posloužila, aby se dostala do podzemí a posloužila k tomu zalévání těch jilmů. Bylo nám tady řečeno, že ty jilmy dorostou až 15 metrů, ty koruny můžou mít během desítek let až 10 metrů na šířku, takže ta podoba toho náměstí se opravdu díky těm stromům výrazně mění.
0: Na stromy na náměstí se všichni těšíme. Co se ještě v rámci této první etapy na náměstí změnilo?
1: Změnil se už částečně tedy povrch toho náměstí, ne že by tady už nebyla dlažba. Dlažba tady je, můžu připomenout, že v těch minulých týdnech bylo kolem té dlažby hodně různých, možná můžeme říci i sporů mezi realizátory, památkáři a tak dále. Mluvilo se o tom, že dochází k nějakému tedy možná poškození, znehodnocení, ale jak jsme tady byli ubezpečeni, tak v podstatě ta dlažba se vrátila v nějakém opracování zpátky a nedošlo k nějakému poškození těch hodnot, těch cenných. A to znamená, že dlažba tady je a její tady můžeme říci více, protože ten prostor mezi katedrálou a biskupstvím tak už teď není průjezdný. Už tady v podstatě byly zrušené ty vyvýšeniny pro chodníky a respektive ty různé stupně. Vozovka už tady není, ten prostor je celý v podstatě určený pro chození. Stává se z toho pěší zóna, bude sem smět zajíždět už jenom zásobování nebo dopravní obsluha. To je možná dost podstatné, protože dříve, ano, přiznejme si to, bylo náměstí v Plzni takovým jedním velkým objezdem, kdy lidé mohli tedy ze všech stran na všechny strany. A teď už to tak nebude, takže teď opravdu se to mění. Je to tady velká plocha, zdá se to najednou úplně jiné, to náměstí, když tak na to tady koukám, ty stromy to ještě také výrazně změní. Takže myslím si, že kdo v Plzni nebyl nějakou dobu, tak až sem přijede, bude asi překvapený. Kromě toho jsou tady i různé další prvky, stojany na kola, mlžítka, další mobiliář pro sezení a tak dále. Takže náměstí můžeme říci, že se výrazně mění, mění se jeho nějaké dopravní nastavení a není to ještě ale kompletní.
0: Ještě se zeptám a už poprosím stručně, jak budou práce pokračovat a kdy bude náměstí opravené celé?
1: Ano, jak jsem teďko naznačil, není to ještě kompletní, není to ještě dokončené. Tady ještě několik dnů budou asi ty zátarasy, bude trvat, než se vysadí všechny ty stromy a než zmizí tady ty zábrany, ale pak tedy řekněme na počátku září už bude tady možné procházet po té opravené části. No a pak ještě zbývá opravit tu druhou polovinu náměstí a jak tady bylo řečeno, to už bude úkol pro tu přicházející politickou garnituru po volbách říjnových. Ale plán je takový,

0: Audioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sámecké léto.
1: Příjemný den a pozitivní náladu teď od mikrofonu přeje také Pavel Kudrna, ať se vám daří i dnešní den, čtvrtek 27. srpna. Tak se nám nějak ten prázdninový čas chýlí ke konci. Já nechci teď strašit žáky, studenty, já myslím, že děti už jsou sami docela jaksi v nedobré náladě před nadcházející školu, ale to nechci házet všechny do jednoho.

0: pytle. Prvňáčci se rozhodně těší, ale i ten náš soutěžní čas, čas zámeckého léta se nachyluje. Je to docela nedávno, mám pocit, že prázdná excelová tabulka, kam jsem psal jména výherců, byla docela ještě nedávno prázdná. A teď už tam jsou jenom dvě volná pole. Takže dnešek a zítřek na zítra nás čeká velké finále, nejenom, že bude soutěž, budeme losovat výherce hlavní ceny za tento týden, tedy soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského. A pozor, hlavně tři luxusní zámecké pobyty na zámku Třešť s luxusními bonusy. Nějaká ta romantika, večeře při svíčkách, prostě stojí za to zavolat. Máte-li chuť soutěžit, dáme se do toho a jako vždy nejprve dostává slovo František Kinský, náš zámecký průvod.
1: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovy. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou představu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji dnes známe.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovaly samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavou, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena torzo růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila, a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
6: Prosím tudy.
4: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší v českého sochařství vůbec.
3: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a opatro výše, kde z ní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či erb rodu Veselých.
2: Zámecké léto. Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Taneční večírky v kapli, to je ještě ta lepší varianta, taky tam mohlo být skladiště hnojiv, sklad armády, znáte to, jak to všechno fungovalo. No já jsem vás nalákal na tu soutěž, tak já teď budu ještě trošku přitvrzovat. Hrajeme stále o 3 luxusní pobyty na zámku Třešť, je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro 2 osoby na 2 noci s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro 2 osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro 2 osoby. No stojí to za to samozřejmě zavolat, vytočit naše číslo 731 800 900 a ještě se na poslední chvíle, na poslední 2 dny vrhnout do soutěžení. Pokud tak učiníte, musíte být třetí a k tomu potřebujete, no chtěl jsem říct trochu toho štěstí, ale notnou dávku, abyste se správně dovolali v ten správný čas. Telefony pouštím.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: doba, jak zpívá Karel Zich, kdy jsme tam chytali hity. Teď posloucháte Zámecké léto, soutěžíme, my se teď vydáme vlastně, řekl bych, zprostředkovaně přes naší soutěžící paní Marii do Třeboně. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den.
0: Taky tam máte nádherný zámek s oblastním archivem, vysílali jsme také výlety odtamtud. Já nechci zdržovat, jenom jedna taková veselá příhoda, je to asi 15 roku nebo 20, teď se nechci nějak jaksi blamovat. Přišli jsme tam do té kavárny nebo do té cukrárny nebo co to bylo a tam bylo snad 10-12 druhů polévek, gulášová, držková, rajská a tak dále, tak jsme se divili, tak jsme si vybrali, no a přišla servírka, nasypala nám instantní sáček do hrnku a zalila horkou vodou. Od té doby, už je to tedy hodně dávno, doufám, že se to změnilo. Tak paní Marie, máme soutěžní otázku, která se týká ovšem zámku Žinkovy. Pro vás by asi třeba byla jednodušší, ale zámek Žinkovy. A tak se ptám, je to trošku jaksi duchařská otázka. Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy? Za A. Žofie ze Stříbra, za B. Magdaleny Sklenové, za C. Radmily ze Stodu.
1: Ježiš.
0: Žofie, Magdalena, Radmila.
1: Žofie.
0: Nedělejte mi to.
1: Nej. Tak se nedá.
0: Není to Žofie. Tak krásně jsme si skoro popovídali. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Zdravím tedy do Třeboně a už teď zdravím do Karlových Varů, kde je připravena zástupkyně paní Aneta. Dobrý den, tak vidíte, došlo.
2: Dobrý den.
0: Stejná otázka.
2: Dobrý den.
0: Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy, Žofie, ze Stříbra, Magdaleny Sklenové, Radmily ze Stodu?
2: No a já jsem teď úplně tak zaskočena.
0: Prosím.
2: Můžete mi jenom říct, která odpadla?
0: Ne, nemůžu opravdu a prosím odpověď. Žofie, Magdalena, Radmila.
2: Radmila.
0: Odpadl trochu já, ani vám se nepovedlo. Jste druhá za celé prázdniny, druhý případ, kdy se nevědělo. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou a krásný pořád.
0: Děkujeme moc pěkně. No a vy se můžete zase zítra pokusit dostat do našeho finále, do losování. Tolik Zámecké léto pro dnešek. Zítra nás čeká zámek Frištát a Pavel Kudrna v 9.45. Snad budeme úspěšnější.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hasiči v noci zasahovali u požáru výškové budovy v Chodově na Sokolovsku. Karlovy Vary dokončili územní studii lokality v blízkosti městských sportovních areálů. Pro ruské účty se loni pokusili přes sociální síť TikTok ovlivnit sněmovní volby, uvedla BIS. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Hasiči zasahovali v noci u požáru výškové budovy v Chodově na Sokolovsku. V ulici u koupaliště hořelo v suterénu domu a kouř se šířil do společných prostor. 9 lidí převezli záchranáři do nemocnice s podezřením na intoxikaci s plodinami hoření. Hasiči při zásahu zkontrolovali všech 78 bytů. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
2: Hasiči zachránili 11 osob a další 14 evakuovali. Po odvětrání a kontrole objektu se většina obyvatel mohla vrátit zpět do svých bytů. Příčina požáru v tuto chvíli předmětem vyšetřování.
0: Po odvětrání se většina obyvatel mohla vrátit domů. Náhradní ubytování nebylo potřeba. Karlovy Vary si nechali zpracovat rozvojovou studii, která se zaměřuje na lokalitu v blízkosti sportovních hal, stadionů a bazénů v městské části Tuhnice. Dokument má doplnit územní plán. Podrobněji ale určuje způsob, jak se bude lokalita v blízkosti sportoviště rozvíjet v následujících 20 až 30 letech, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: Toto území v podstatě jsme vymezili tak, aby nebylo možné do budoucna v tomto území realizovat stavby, které nemají nic společného se sportem. To znamená, v té studii není nic, co by se mělo začít jakoby stavět zítra, ale je to výhled na dalších 20 let, jak to území se bude spravovat.
0: Čeští zpravodajci loni odhalili síť účtů na sociální síti TikTok, která se snažila ovlivnit české voliče před podzimními sněmovními volbami. Uvádí to BIS ve výroční zprávě. Účty na TikToku byly podle kontrarozvědky z většiny falešné, provázané a vzájemně sdílely své proruské a antisystémové postoje, čím zvyšovali svůj dosah. Podle BIS to odpovídá ruským metodám. Volby to podle mluvčího Ladislava Štichy ale neovlivnilo.
4: BIS v roce 2025 nezaznamenala, že by došlo k závažnému narušení průběhu voleb či k ohrožení jejich legitimity.
0: Působit se podle zpravodajců snaží Rusko i na české politiky, europoslance a aktivisty s tím, že je zve na návštěvy do Ruska nebo spřátelených zemí. Konkrétní jména BIS neuvedla. Počty pohřešovaných lidí po bleskových povodních na nepálsko-tibetské hranici stále rostou. Čísla se podle místních úřadů blíží k 15 stovkám. Téměř 800 z nich jsou zahraniční turisti. Podle aktuálních informací mezi nimi nejsou žádní Češi. Místní policie taky očekává s pokračujícími záchrannými pracemi nárůst obětí nad současných 165. Bleskovou povodeň způsobil podle americké geologické služby pád ledovce.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, v údolích se ojediněle budou vyskytovat mlhy. Večer od jihozápadu částečně přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní komunikaci v Citicích na Sokolovsku je hlášený olej na vozovce. Na místě jsou hasiči.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Také po 10. hodině je s vámi rádio vašeho kraje a v našem dopoledním vysílání už za chvilku přivítáme dnešního hosta, dnes nožíře Jiřího Humlíčka. No a také vás vezmeme na přírodní koupaliště Lido u Mariánských Lázní, které v závěru sezóny výrazně změnilo svůj vzhled. Proměnu má za sebou hlavně písčitá pláž. Podrobnosti přidáme v následující hodince. I nadále přejeme pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Petr Spálený dospíval a teď už má slovo Pavlína Kyselová a její host.
2: Přejeme příjemné dopoledne a zdravíme všechny posluchače. Každý správný muž má u sebe nůž. A náš dnešní host tohle rčení posunul na úplně jinou úroveň. Jiří Humlíček z Karlových Varů, v komunitě známý jako Ostrý Jirka, propadl vášni k čepelím už ve 12 letech, a to díky počítačové hře. Dnes vyrábí unikátní kousky z těch nejtvrdších ocelí, které přežijí generace. Jaká byla jeho cesta od monitoru k řemeslu? To se dozvíte už teď. Jirko, vítejte u nás ve studiu. Pěkné dopoledne.
3: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
2: V úvodu jsme zmínili, jak jste se od takové, řekněme, docela laxní kratochvíle dostal k řemeslu, ale přesto si necháme vyprávět tedy od vás ten první impuls. Tak co to bylo?
3: No, já se přiznám, že ještě sám trošku bádám v paměti, vlastně, kde byl úplně ten začátek všeho, ten zrod, ale co se tak jako vzpomínám, tak vlastně všechno to nějakým způsobem začala hra střílečka CSGO, což vlastně tam byly samozřejmě nějaký nože sběratelský, byly drahý a mi se hrozně líbily jako vzhledově. Tak já jsem si je kreslil, potom jsem si je různě vyráběl vlastně z kartonu. Postupně kolem 8. 9. třídy jsem samozřejmě měl přístup k různým strojům, a protože jsme měli dílny, tak nemohl jsem si úplně vyrobit teda ocelový nůž, samozřejmě je to pochopitelný, ale přišel jsem vlastně do kontaktu se dřevem, tak jsem si vyráběl ze dřeva různý nožíky a různý projekty a tak. No a vlastně pak už to začalo, takže jsem si u děry v dílně vyráběl vlastně z různých plechů. První úplně takový ten funkční nůž už byl jako ze srpu a tam mi to trvalo čistýho času fakt třeba 2 týdny, protože tedy jsem vůbec neměl jako zkušenosti s nějakýma tepelnýma úpravama a zjistil jsem, že vlastně pilovat srp, který je stejně tvrdý jako ten pilník, tak úplně nejde, takže takhle se to vlastně postupně rozvíjelo, až jsem si šetřil na různý stroje, na různý mašiny a dneska už mám vlastně vlastní dílnu, takže tak.
2: Lidé si možná řeknou nůž jako nůž, ale na co jsou ty vaše nože určené? Je to kus od kusu?
3: No tak tím, že se věnuju primárně té zakázkové výrobě, tak vlastně tam záleží, jako jestli to bude kuchyňský nůž, lovecký, EDC nože, nějaký různý malinký nože, jako i ty kapesní. A jako na všechno možný, ať už setkal jsem se i s tím, a to mě teda mrzí, že někdo to má třeba jako výstavku pouze, ale primárně to dělaný prostě na práci, na vaření, do přírody, na ryby, na všechno možný, takže.
2: Když jste vyšel, řekněme, na trh s kůží, tak určitě jste musel sledovat i konkurenci. Jakým způsobem vlastně na ten trh vstoupit, jestli vůbec je o to zájem? Tohle?
3: Vůbec se přiznám, že třeba co se týká konkurence a i jako skupiny nožířů a celkově různých tady těch skupin, tak vůbec to nevnímám. Já jsem takový, že já prostě vyrábím si nože, vědu si svoje, a to jestli někdo třeba má, já nevím, lepší nože nebo tak, je mi to v podstatě jedno. Já prostě, pro mě je důležitý ten samotný proces té výroby, protože to mě na tom baví to nejvíc. A to si myslím, že je asi nejdůležitější, jako milovat ten proces. A ten výsledek je vlastně jako takovej dárek za to. Takže vůbec jsem jako nevnímal konkurenci, vůbec jsem nekoukal na to, jakým způsobem začít, já jsem prostě začal.
2: To je asi to nejlepší, prostě začít. Kdo byl prvním zákazníkem?
3: No, tak prvním zákazníkem asi samozřejmě rodič, že jo. To je takový to, že pro tátu se myslím, že tehdy vyrobil nějaký první nůž, nebo jestli to bylo spolužák na střední škole. Zkrátka, přiznám se, že nevím, ale
2: z blízkých,
3: jasně, jo.
2: No, každopádně to postupovalo dál. My se dokonce podíváme tak trošku imaginárně i do vaší dílny, ale to za chvíli.

0: Už víme, jak jste začal, ale předpokládám, že nebylo jednoduché najít ty materiály a také stroje. Musel jste se v tom nějakým způsobem zorientovat, osahat si. Tak co je vlastně zásadní pro takovou výrobu nože?
1: No, vášeň, posedlost tím. To mám vlastně, já hrozně rád říkám, že to je taková moje diagnóza, takže, ale jakým způsobem jako jsem já začal, nebo...
0: No, ne, spíš, když jste si sestavoval dílnu Pong, nebo jestli se u vás říká Pong,
1: jasně.
0: Tak jste si musel najít ty vhodné materiály a také postupy?
1: Tak jo, tam vlastně jsem si hodně pomáhal videama, YouTube, jsem si všechno dohledal. Já jsem na to koukal i ve volném čase, jak prostě na filmy, jak na seriály, takže jsem prostě koukal na to, jakým způsobem jako ty lidi vyrábějí. A potom jsem se snažil pochopit různý operace té výroby, různý ty technologie a chápal jsem, co na co, jaký stroj je. Takže jsem si to postupně dokupoval a jo, nejvíc mi vlastně pomáhal ten YouTube, no, ty videa.
0: Když si představím nůž, rukojeť, řekněme dřevo, ta čepel, tady kov, teď raději nebudu zabíhat do toho přesného názvu, to jsou za mě takové, jako jedna strana řezbářská, až možná lehce truhlářská, a druhá strana taková kovářská, tak jak se to vlastně procesuje? Je to nějaký postup, chodíte s tím, jak v manufaktuře, z jednoho místa na druhé?
1: No, tak já vlastně funguji tím způsobem, že já se vždycky nakreslím nějakou šablonu toho nože, což vlastně to je i ten způsob, jakým já dělám veškerou, nebo jakým způsobem funguje ta u mě zakázková výroba, že já pro každýho prostě nakreslím zdarma šablonu, kde je vidět nejenom cena, ale hlavně jako podoba toho nože, použitý materiály, nějaký speciální úpravy třeba, a potom navrhuju různý materiály, který musí hlavně odpovídat jako třeba zkušenostem s údržbou. Člověk, co jako se neumí starat o nůž, tak nemůže mít úplně ocel, která je náchylná jako na třeba. Takže nakreslím si šablonu, volím materiály a pak vlastně se pouštím do výroby, natáčím výrobu a tak.
0: S čím nejradši pracujete vy?
1: Jako s jakým materiálem? Nejvíc mě baví ty damašky, no. To je asi takový nejoblíbenější materiál, protože za prvý člověk nikdy neví, jaká kresba tam vznikne, ale hlavně jako v kombinaci i třeba s nějakou hezkou dřevinou nebo s nějakou hezkou jako rukojetí, to vypadá prostě úplně jako neskutečně, takže to je takový jeden z mých nejoblíbenějších materiálů damašek.
0: S čím jste se natrápil, než jak si vznikl styl ostrýho Jirky?
1: No, sám za sebou trošku, jako abych nějak pravidelně jako pracoval s nějakou takovou tou disciplínou toho, protože samozřejmě je fajn, že člověka něco baví, ale musí to mít nějaký řád. A tím, že já jsem, už je to naštěstí za mnou, ale tehdy jsem fungoval tak jako vágně, tak jsem se musel trošku jako vybičovat. A nejvíc jsem jako měl problém asi, se přiznám, že asi to je spíš jako o úhlu pohledu, že asi jsem neměl s ničím problém, že jsem to vždycky vnímal jako nějakou zkušenost a nějakou jako formu překážky, nebo ani ne překážku, ale prostě něco, co mi jako říká, OK, tohle děláš jakoby jinak, udělej to líp, ať to vyhovuje hlavně mě a vzároveň funguje.
0: Tak to je asi správně, protože vás jaksi nic nezastavilo, očividně.
1: No.
0: A s tím se mi tak jako pojí věc, kolik tak zhruba řezných ran máte?
1: No jako pořezaný ruce mám trošku, ale na to si dávám pozor. Naštěstí se mi nikdy nestal žádný jako vážný úraz, takže vždycky to byl nějaký jako drobný říznutí, škrábnutí, ale to bylo hned pryč, takže to naštěstí dopadlo v pohodě.
0: A poslední otázka k té výrobě. Jak vám teď už trvá dlouho výroba jednoho nože?
1: No, tam hodně záleží na tom, jaký třeba mám zrovna ještě zakázky rozdělaný, protože to musím mít nějak jako stejně rozložený, abych všechno stíhal. Záleží hodně na materiálech, určitě na designu a třeba nějakých speciálních úpravách, ale když to vezmu z průměru, tak bývá to měsíc a půl, maximálně dva. Myslím, že já pak i na sítě jako sdílím ten proces té výroby, takže ten zákazník má jako kompletně přehled o tom, v jaký fázi výroby ten už je a vidí ho na sítích.
0: Takové miminko. Říká Ostrý Jirka, tvůrce unikátních nožů. Hned po písničce si budeme povídat dál.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Kudla, Bloody Mary a další, to jsou jména nožů od Ostrého Jirky. A podle čeho vlastně tvoříte ty názvy a chtějí zákazníci i své vlastní názvy?
1: Tak vlastně ty názvy těch nožů, který já nabízím teďka aktuálně, tak konkrétně ty dva nože Bloody Mary a Volhlavo Kudla, tak vlastně Volhlavo Kudla vznikla ve spolupráci s Volhlou, Stripařů na stopu, čímž je zároveň zdravím, čau kluci, a zároveň i moc děkuju za to, že protože vlastně tehdy oni měli hodně vliv na to, že jsem začal být víc vidět na sítích. A tak vlastně ty názvy Volhlavo Kudla, tak tam je to jasný, to je prostě Volhlavo Kudla. A Bloody Mary, tam to vzniklo tak, že mě to jako sedělo k tomu nejvíc, no. Byly tam různý jména jako Frostbite, Meduza, což byl prostě nůž s modrou rukojetí, tak to by to tam dávalo největší smysl. A musím uznat, že zrovna Kudla, ta Bloody Mary, tak tam nejenom, že se mě jako vzhledově fakt hodně líbí, ale i jako ten název k tomu mi přijde, že dosedí.
0: Ještě se zeptám na ty zákazníky. Přijde zákazník, řekne, tak já bych chtěl takový nůž, bude se jmenovat Pepča, Julča, a co vy na to?
1: No, zatím se mi to nestalo, že by někdo přišel s konkrétním názvem, že by si pojmenovával nůž, ale samozřejmě, když někdo bude chtít, tak dokážu vyleptat i text na čepel, takže když bude chtít někdo pojmenovat ten nůž, tak není problém samozřejmě, ale nestalo se mi to zatím.
0: Je to poměrně velmi osobní věc, tak věřím tomu, že třeba i takové zájmy do budoucna budou. Při té výrobě máte volnou ruku, nebo máte přesná zadání od zákazníka? Asi už jsme si řekli, že se to odvíjí od toho, na co především ten nůž bude používán, a také jak jsou znalí tedy toho, té údržby, tak jak to je? Necháte si do toho mluvit?
1: Určitě jo, pro mě je důležitý jako nejenom, abych jako já s tím nožem byl spokojený, proto vlastně zároveň kreslím i ty šablony, protože dokud ta šablona mě neodpovídá, tak ji prostě neukazuju nebo ji nezdílem, ale je docela takový zajímavý, takový jako poznatek, že vlastně když je na to, na výrobu toho nože nějaký větší budget nebo nějaký větší rozpočet, tak v ten moment se mi, neříkám, že vždycky, ale ve většině případů stane, že ten člověk mi nechá volnou ruku, a což mě samozřejmě jako vyhovuje asi nejvíc, protože můžu do toho víc jako zapojit nějakou tu svoji kreativu a více na tom jako vyblbnout takzvaně, takže je to fajn.
0: Mluvil jste o tom, že nůž trvá třeba i měsíc, než se vyrobí, také o tom, že používáte ty nejlepší materiály, tak v jaké vlastně cenové relaci, takový řekněme střední, prostě běžnější typ se pohybuje?
1: Když vezmu třeba konkrétně ta Volhlavo Kudla, tak i s kydexovým pouzdrem, je tam stabilizovaný dřevo, vlastně napigmentovaný do zelené barvy, a je to damašek nerezovej, tak tam to vychází, se nemýlím, 7500, ale fakt je to hodně ovlivněný tím, jaký ty materiály se použijou, třeba ta šablona, design toho nože, to, jaký tam ty úpravy jsou, fakt to může být jako různý, takže vždycky záleží na tady těch faktorech. No.
0: A my se bavíme o nožích jako spíše o takovém doplňku možná až, ale spousta z nás zná nůž spíše v kuchyni. Mm-hmm. Máte nějakou obecnou radu, jak třeba právě o ty kuchyňské nože pečovat, co zásadně nedělat, co třeba myčka, že jo?
1: No myčka určitě ne, to je jako největší peklo pro nože, ale určitě zmíním ty prkínka. Jak jsme se tady bavili, ještě než jsme se začali jako bavit veřejně, tak určitě prkínka, to, na čem člověk krájí, tak může se rozhodnout, buď bude krájet na dřevěném prkínku, a může se stát, že prostě nějaký kousky dřeva se dostanou i do toho pokrmu, ale nejsou to vyložené třísky, ale prostě malinký částečky. No nebo na tom plastovém, což já jako osobně nedoporučuju, měl jsem na to i na sítích video. Nekrájet na plastovém prkínku, určitě jako nedávat ty nože do myčky, ale fakt je mít prostě v ruce. A i způsob, jak ten nůž se třeba používá, jako když se něco nakrájí, tak tím ostřím nedrhnout po tom prkínku, protože nejenom, že se schrňuje, ještě nejlépe, když to prkínko je plastový, tak nejenom, že se schrne vlastně ty částečky toho plastu, se schrnou, ale hlavně se jako snižuje kvalita toho ostří. Ano, ty nože jsou zakalený, ale to nemění nic na tom, že jako furt je to prostě v tom směru, kterým by to být nemělo, takže třeba takhle.
0: Plánujete i něco většího, ty třeba myslím meč nebo nějakou dýku?
1: Teďka se chci pouštět do zavíracích nožů, teďka tam mám vlastně rozdělaný projekt zavíracích karambitů, což když to klapne, což doufám, že jo, tak to bude jeden z mých asi největších projektů. ale co se jako rozměru týká, tak meče ani katany, tak jo, nemám v plánu zatím.
0: My vám přejeme, ať se nože zavírací povedou.
1: Děkuju.
0: Dnes jsme si povídali s mužem, který má v kapse vždycky nabroušeno, Jiří Humlíček alias Ostré Jirka. Děkujeme, že jste nám ukázal, že poctivé řemeslo má v Karlových Varech pořád ostré hrany. Přejeme, ať se daří a zase někdy naslyšenou.
1: Já moc děkuju za pozvání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Atmosféra letních bouřek a Věra Martinová a u letního tématu teď ještě zůstaneme. Na přírodní koupaliště Lido u Mariánských Lázní totiž letos přivezli nákladní automobily desítky tun zářivě bílého písku. Materiál skončil samozřejmě na pláži, kterou správa areálu obnovila po 5 letech, aby přispěla k lepší kvalitě vody v přírodní nádrži. I v letošní sezóně koupaliště navštívili tisíce lidí.
1: Jednohodné děcko. Tomáš Kuna, to je pro tebe.
2: U vchodu do přírodního koupaliště stojí 3členná rodina. Po zaplacení vstupného míří s výbavou k vodní hladině. Symbolickým vedoucím výpravy je paní Zuzana.
1: Chodíme sem prosím už 40 let.
3: Já se jenom zeptám, co vás sem opakovaně jako vlastně láká i v těch srpnových ranních chladných dnech.
1: Hlavně nás sem láká to, že bydlíme v Mariánkách a nechce se nám v tom vedru jezdit někam 50-70 kilometrů na koupaliště.
2: Vodní nádrž Lido je od letošního roku trochu jiná. Provozovatelé areálu po několika letech prakticky obnovili hlavní pláž.
4: Před 5 lety jsme přivezli 160 tun toho písku, letos to bylo 100. Ten nákladák, pokud přijede, tak to rovnou po pláži rozsype tam, kde my vlastně vnímáme, že ten písek nejvíc ubývá. Zvláčí se to tak jako do roviny, tvoří to takovou tu karibskou iluzi.
2: Podle správce areálu Reného Plzáka zářivě bílý křemičitý písek na pláži vypadá hezky, zároveň prý ale poslouží jako přirozená filtrace, tak aby koupaliště připomínalo v poslední době tolik populární biotopy.
4: My každý den vláčíme pluhem ten písek, aby jednak hezky vypadal. Zároveň, když tím pluhem trošku zajedete do vody a vyhrnete tu vodu s nějakou takovou tou menší nečistotou, tak to se přes ten písek přefiltruje a ta voda vteče zpátky do toho rybníka už, dá se říct, jako čistá a prakticky, když se podíváte na všechny rozbory hygieny, to všechno nám vychází dobře.
5: Byli jsme tady minulý rok, taky tady byl písek. Teď jsme překvapení, jeho tady víc, chodí se po něm skvěle. I minulý rok to ale bylo dobrý.
2: Říká paní Šárka, která je tady také s rodinou.
5: My jsme z blízkého okolí, protože v Tachově vlastně nic takového není, tak musíme jezdit až sem.
2: Paní Jana poslouchá, ale jste taky spokojená?
6: Jo, mně se to tady moc líbí, krásně uhrábnutý, fakt pěkný.
2: Koupaliště Lido bude každopádně i v následujících letech hlavně přírodní nádrží, bez velkých vodních atrakcí a skluzavek uprostřed lesa.
4: Ať jsou to skluzavky, ať jsou to potom atrakce, nemám úplně pocit, že by o to byl i takový zájem, protože sem chodí hodně maminky s malými dětmi, takže zatím myslím, že je spokojenost na všech stranách.
2: Dodává správce areálu René Plzák, podle kterého letošní slibnou letní sezónu narušil pouze nadměrný výskyt vos, které obtěžovaly návštěvníky. Z Mariánských Lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov dokončil opravu ulice Jiřího z Poděbrad. Karlovy Vary chtějí zlepšit kvalitu vody v přírodním koupališti Rolava. Jiříkovský z bitcoinové kauzy podal stížnost proti rozhodnutí o ponechání ve vazbě. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 28 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Sokolov dokončil opravu ulice Jiřího z Poděbrad na sídlišti Vítězná. Rekonstrukce začala na začátku prázdnin a navázala na vybudování nových vodovodních přípojek. Opravu zajistila městská firma Sotes. Město v místě plánuje zasadit nové keře a stromy, popisuje mluvčí Sokolova Michal Švarc.
2: Dělníci opravili povrch chodníků i více než 4200 metrů čtverečních vozovky. V ulici vznikla i nová kontejnerová stání, doplnilo se také pouliční osvětlení. Za rekonstrukci město zaplatí zhruba 6 milionů korun.
0: Karlovy Vary připravují projekt na zlepšení kvality vody na městském koupališti Rolava. Stávající systém obnovy vody v nádrži totiž v posledních letech nestačí a voda v přírodním koupališti se za teplého počasí rychle kazí. Výrazně nepomáhají ani vrty, které mají s obnovou vody pomáhat. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: Byly tam zřízeny i vrty na spodní vodu, ale bohužel už i ta spodní voda nám klesla tak hluboko, že ty vrty nebyly schopné dávat takovou kapacitu, kterou potřebujeme. Nicméně je třeba zdůraznit, že ty vrty tam byly zřízeny na to, aby doplňovaly odpar, nikoliv aby v podstatě zařizovali výměnu vody v té nádrži.
0: Zástupci města zvažují možnost napouštět koupaliště vedením z blízké řeky Ohře. Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Informovala o tom mluvčí soudu Klára Belkovová. O případu tak bude rozhodovat vrchní soud. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna. Je obviněný ze dvou případů legalizace příjmů z trestné činnosti. Jeden se podle policie stal v loni, kdy daroval bitcoiny ministerstvu spravedlnosti. Soud na Slovensku dnes rozhodne o vazbě pro dva muže obviněné z přípravy žhářského útoku na továrnu na drony. Policie v úterý oznámila, že zadržela celkem 3 cizince, jednoho mimo území Slovenska. Podle prokuratury to byli Lotyši a Ukrajinec. Motiv zatím vyšetřovatelé nezveřejnili.
4: Cílem útoku měla být firma nedaleko Prešova na východě Slovenska. Podle ministra obrany Roberta Kaliňáka se zaměřuje na výrobu pozorovacích dronů, které vyváží především na západ.
5: Pre tuto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony.
4: Firmu na Slovensku otevřel před 2 lety ukrajinský podnikatel a spadá pod holding se sídlem v Estonsku. Policie už dříve informovala, že zadržení zřejmě pracovali na objednávku. Koho ale zatím není jasné. Slovenská opozice mezitím skritizovala premiéra Roberta Fica, že se k incidentu bezprostředně nevyjádřil. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, vane vítr slabý odpoledne až přechodně mírný východní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 v Jenišově na Karlovarsku u sjezdu z průtahu havarovala 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodin a 4 minuty, to je aktuální čas, kdy je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje a v něm vám za chvilku v seriálu Náš příběh představíme plzeňského genetika Františka Lošana. Také vám řekneme o jednom vzácném dokumentu, který se podařilo vypátrat, a rubrika Babské rady, tak ta si dnes posvítí na to, jak správně zacházet s mlékem, aby se nepřipálilo ani nesrazilo. Z muziky právě teď Elán a jeho Tanečnice z Lučnice. Přejeme pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V dnešní rubrice Náš příběh vám představíme plzeňského genetika Františka Lošana. Před půl stoletím stál u zrodu lékařské genetiky v Plzni. Dnes František Lošan i ve svých 87 letech stále pracuje. Podílí se na aktivitách v Lions Clubu Plzeň City a raduje se ze svých dětí, vnoučat i pravnoučat.
2: Pro medicínu jsem se rozhodl na základě rozhovoru s maminkou, která se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, aby někdo z rodiny studoval.
3: Vypráví lékař František Lošan. Po studiích v Praze se začal věnovat pediatrii a odtud byl už jen krůček ke genetice.
2: Já jsem jako pediatr přicházel do styku často s vrozenými vadami u novorozenců. Tam genetika má velkou úlohu, takže to byla taková ta příprava, kterou jsem doplnil studiem v Dánsku.
3: V roce 1977 vzniklo samostatné oddělení genetiky na odloučeném pracovišti na Denisovo nábřeží.
2: Ty začátky toho samostatného oddělení při fakultní nemocnici v Plzni jsme byli ve čtyřech. Lékař, to jsem byl jmenovaný primářem já, měl jsem jednu sestru a dvě laborantky.
3: Kam se posouvá genetika?
2: To, co se dělá již v současné době, je onkogenetika. To znamená, zabýváme se vyšetřením rodin, kde je zvýšené riziko především rakoviny ženských orgánů, ale i rakovina tlustého střeva.
3: Vy pocházíte z muzikální rodiny. Na co vy sám osobně jste hrával?
2: Původně jsem začal na trumpetu a můj starší bratr chodil, jak se tehdy říkalo, do houslí, ale když slyšel, že trumpeta je trošku jiný nástroj, tak žádal, abychom si ty nástroje hudební vyměnili a nezbylo mi nic jiného, než teda převzít ty housle. Je to především oddychová záležitost a mám rád takzvanou vážnou hudbu.
3: Pojďme k tomu, co vás baví, jaké máte koníčky.
2: Vařím rád, naučil jsem se karlovarské knedlíky, umím dobrou svíčkovou s brusinkami a mám rád česká jídla, která jsem schopen připravit sám.
3: I ve vašich 87 letech jste stále aktivní.
2: Chodím na genetiku, starám se o dům, jinak se těším ze svých vnuků. Máme 6 vnučat a 1 pravnouče. A snažíme se setkávat hlavně o Vánocích.
3: Tak to máte ten dům hned plný.
2: To je hned plno a já se snažím taky připravit nějaké pohoštění a rád vidím, když jim to chutná.
3: Máte nějaké životní krédo?
2: No, životní krédo, řekl bych, pracovitost, poctivost a humanita. To jsem se naučil díky svému otci, který vybudoval řeznickou firmu, která byla velice úspěšná v Lounech a v roce 1948 o ní přišel, tak samozřejmě to byla nepříjemná záležitost pro celou rodinu, ale ze všeho se taky otec snažil dostat a pokračovat dál.
3: Vy jste jedním ze zakládajících členů plzeňského Lions Clubu.
2: Byl založen 1992.
3: Co tam děláte za hlavní aktivity a koho podporujete?
2: Podporujeme hlavně nevidomé a slabozraké prostřednictvím tyfloservisu. Je to především prodej svařeného vína, který je zdrojem našich financí. Potom je to ples a pro ty nevidomé a slabozraké děláme hudební matiné a těšíme se, že se zase setkáme.
3: Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 26 minut a teď vám povíme o jednom vzácném dokumentu. Příběh Madame Michelinové, vězněné v koncentračním táboře v Holíšově, ožívá. Deník, ve kterém zaznamenávala den po dni v letech 1944 až 45, totiž vypátral holíšovský historik. Nedávno se mu podařilo získat svolení rodiny Michelinů, známé výrobou pneumatik a cestovatelskými průvodci k jeho kompletnímu překladu. V Holíšově natáčela naše redaktorka Jitka Doubravová.
1: Tady byl statek, který vlastnila před druhou válkou rodina Pičmanových. Po vzniku Sudet se stala nepohodlná, tak je z Holíšova doslova vyštvali a na jaře v roku 1944 v tom statku vznikl koncentrační tábor.
2: Popisuje vedoucí domu dějin Holíšovska Jan Valeš.
1: V Holíšově byla obrovská muniční továrna na výrobu letecké munice. Vedení továrny docházely pracovní síly, tak se zřejmě dohodli s koncentračním táborem v Ravensbrücku a ten jsem poslal komando žen.
2: Kolik těch žen tady bylo?
1: Od dubna roku 1944 začaly přijíždět transporty a na konci roku tady bylo 700 žen. V dubnu roku 1945 jsem přijel transport, to bylo dalších 300 žen, židovky z Maďarska, Slovenska a Ukrajiny. Takže tady před osvobozením bylo 1000 žen.
2: Tady je model toho statku, jak to vypadalo. Do tohohle areálu se opravdu tolik těch žen vešlo.
1: Když se na to podíváte, tak tam vidíte budovy, které mají typický hospodářský charakter, ale oni i do těch budov, jako jsou ty stodoly, nebo do těch chlévů, co jsou po pravé straně, udělali ubikace.
2: Stojí tam pořád ten statek?
1: Statek tam stojí dodnes, je ale soukromým majetkem a prakticky se dovnitř nedostanete. Přítomnost toho koncentračního tábora přibližují pomníky s deskou, který se nachází před statkem.
2: Součást expozice jsou původní uniformy.
1: To jsou vězeňské mundury nebo vězeňské šaty, které jsme dostali darem od potomků francouzských žen, které byly v tom našem táboře vězněny. Tady v Holíšově se pohybovala paní, jmenovala se Miriam Dupláková. A ta paní mě jednou potkala na ulici a řekla mi, že mezi těmi ženami v tom koncentračním táboře byla vězněná i paní Michelin a že to má spojitost to příjmení s tou slavnou továrnou na pneumatiky. Tak jsem napsal dopis, že bych měl zájem o informace o paní Michelin a protože jsme nevěděli, kam to máme vůbec poslat, tak jsme napsali prostě na tu obálku jenom Familie Michelin Francie. Za několik týdnů mi přišel zpátky dopis od pana André Michelina. A on se mě ptal, proč se o to zajímám, a tak jsem mu to vysvětlil a potom nám pan André Michelin poslal část deníku své maminky.
2: Ona už nežila v té době.
1: Ona už nežila. Přijeli se Michelinové rodiny Michelin a ty nám potom dali k dispozici kompletní deník své maminky, babičky, prababičky. A ten je tady k dispozici. S rodinou Michelin je domluveno, že ten deník může Dům dějin Holíšovska vydat jako publikaci.
2: Vy už jste část toho deníku vydali?
1: Část deníku, který mi poslal tenkrát André Michelin, tak už přeložila Maruška Brbiňáková, takže jsme to vydali s Borkem Šreprem v knize, která se jmenuje Francouzské deníky.
2: Na motivy deníku paní Michelinové vzniklo také divadelní představení monodrama Madame M, kterou uvádí plzeňská scéna Moving Station. Z Holíšova Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Poslední srpnový čtvrtek, 27. Svátek mají muži střežící majetek, nositelé jména Otakar nebo Otokar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Karlínské varieté, nyní hudební divadlo Karlín, přivítalo první návštěvníky před 145 lety v roce 1881. Postavil je podnikatel Eduard Tichý. Karlínské varieté se řadilo mezi nejvyhledávanější podniky svého druhu na evropském kontinentě. Údajně zde ve svých začátcích hostovali i Charlie Chaplin nebo Stan Laurel. Jedna z nejtragičtějších železničních nehod u nás se odehrála před 65 lety v roce 1961. Osobní vlak se u Vrbna pod Pradědem srazil s ujetými nákladními vagóny. 19 lidí přišlo o život, dalších 17 bylo zraněno. Před 25 lety se rozhořel konflikt mezi Makedonci a albánskou menšinou v dnešní severní Makedonii. V roce 2001 zahájilo NATO operaci Hlavní sklizeň. Jejím cílem bylo zbavit albánské povstalce zbraní. Spor se podařilo uklidnit. Jedna z nejmladších zoologických zahrad u nás, Tábor Větrovy, byla slavnostně otevřena před 15 lety v roce 2011. Zabírá skoro 10 hektarů, žije v ní přes 500 zvířat víc jak 80 druhů. Nejvyhledávanějšími jsou šelmy jako tygr, lev nebo vlk. 55 slaví naše operní pěvkyně, rodačka z Pardubic Edita Adlerová. Já přeju hezký den.

0: německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Mléko je citlivé na prudké zahřátí, snadno se připálí. Pamatujte, že ideální teplota pro přípravu kaka, kapučína nebo bešamelu do omáčky je kolem 60 stupňů. To je stav, kdy je mléko horké, ale ještě nezačíná vařit a nestrácí svoji chuť. Mléko vždy svařujeme prudce a krátce. Jakmile vzkypí, stáhneme ho z ohně a postavíme do studené vody, aby rychle schladlo. Dlouhým udržováním v teplém stavu se znehodnocují bílkoviny. Pokud vám mléko zkysne, přidejte do něj citronovou šťávu v množství 1 lžička na 1/4 litr. A nechte odstát ideálně déle jak 24 hodin. Vyzkoušený trik, aby se mléko při vaření nesrazilo, je ověřený generacemi. Stačí do něj přidat kostku cukru. Mléko nám pomůže i s okoralým tvrdým sýrem. Pokud ho do mléka ponoříme, změkne a bude mít i velmi dobrou chuť. Pokud v receptu na sladké těsto vyměníte mléko za kefír, bude výsledkem báječná vláčná buchta, kefírovka.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Adamar Matuška sice zpívá o ránu, nám se ale blíží poledne, což mimo jiné znamená, že prostor dostanou písničky pro vás. Hned po zprávách, tak zůstaňte s námi. Hezký čtvrtek přeje Michaela Vondráčková. Já.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Bylo 12 hodin. Kvůli suchu letos povodí Ohře eviduje zákazy odběru povrchových vod na víc místech než loni. Učitelé v přípravném týdnu na základních školách chystají třídy i aktivity pro žáky. Prazdroj od října zvedne ceny piv v průměru o 70 haléřů za litr. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 28 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Lenka Poláková. Městský úřad v Sokolově zakázal kvůli hydrologickému suchu odběr povrchových vod na dalších 11 tocích, například Schodovského a Habartovského potoka nebo z Libavy. Podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikešové je toku, kde platí zákaz odběru povrchových vod, výrazně víc než v předchozích letech.
2: V současné době se budeme pohybovat přibližně kolem 180 úseků vodních toků v celém našem povodí. Zákazy platí buď do konce října nebo do odvolání. Ve chvíli, kdy se hydrologická situace zlepší, informujeme o tom vodoprávní úřady, které pak zákazy zase zruší.
1: Na základních školách pokračuje přípravný týden před novým školním rokem. Například učitelé na základní škole Dukelských hrdinů v Karlových Varech zdobí nástěnky, připravují učebny a tabule s pomůckami na výuku. Kromě chystání tříd myslí i na první školní den a aktivity, které na žáky čekají během roku. Pokračuje učitelka Pavla Valouchová.
3: Jako každý rok máme vlastně celoroční soutěž, kdy děti vlastně splňují různé úkoly, za to dostávají odměny ve formě různých pochval, které si lepí na takové svoje kartičky. No a vlastně na konci roku nás čeká vyhodnocení vlastně té soutěže.
1: Nový školní rok začíná v úterý 1. září. Plzeňský Prazdroj od října zdraží pivo. Cena za půl litr stoupne v průměru o 70 haléřů. Potvrdil to mluvčí největšího českého pivovaru Zdeněk Kovář. Vyšší ceny se dotknou čepovaného piva ze sudů a tanků, ale i části plechovek a lahví. Podle pivovaru může za zdražení hlavně rostoucí ceny materiálu a surovin kvůli krizi v Hormuzském průlivu. Pivovar cenu ležáku Pilsner Urquell změní poprvé od roku 2023. Do Česka zítra odpoledne dorazí silné bouřky. Přes Čechy budou postupovat dál na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 14 hodin až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky může doprovodit přívalový déšť, menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Meteorologové proto varují před komplikacemi v dopravě. Přívalový déšť taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Sport. Fotbalisté Sokolova vypadli v českém poháru ve druhém kole. Nad jejich síly byla druholigová Vlašim, která zvítězila na západě Čech 3-0. Duel hodnotí golman Baníku Vojtěch Štrunc, který si v závěru zápasu nuceně vyzkoušel pozici útočníka.
4: Musím kluky pochválit, makali, dřeli, jak to jen šlo, ten rozdíl tam byl znát, přece jenom jsou to dvě soutěže, jsou to profíci, ale myslím si, že ostudu jsme neudělali, chybělo nám možná trochu štěstí, tady z té jedné dvou šancí prostě musíte dát gól, jinak nemáte šanci, ale říkám, obrovská hrdost a spokojenost s tím, co jsme předvedli. Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vane mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 se u Globusu za sjezdem ze silnice ve směru na Jenišov u Karlových Varů srazila dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Krásný čtvrtek 27. srpna. Jsme tu, abychom vás opět potěšili písničkami, které si můžete vybrat sami. Hudba je lék a vy se pro následující hodinu stanete lékárníky i lékaři a já budu pouze nějakým mechanikem, který bude to vaše léčivo předávat na správné místo. Pojďme tedy na to. Zopakuji kontakty a připomenu telefonní číslo 221 55 37 37. Je možné využít i mail sem k nám do studia na adrese studio.vary@rozhlas.cz, případně i formulář na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Všechny kontakty vedou ke správnému cíli, je to jednoduché, tak neváhejte, potěšit můžete písničkou sebe nebo kohokoliv dalšího, případně i otakary a otokary, kteří dnes mají svůj svátek. Je to jméno germánského původu znamenající strážce majetku a já z těch známých otokarů, otakarů a otů určitě můžu připomenout krále Přemysla, otakara prvního a druhého, básníka Březinu, herce Brousky, mladšího i staršího, novináře otokara Černého nebo soudce a ombudsmana Motejla, ale taky režiséra Vávru a našeho rozhlasového kolegu zprávaře otakara Nehasila. Tak těm všem všechno nejlepší, všem otakarům samozřejmě také, těm, které jsem nemenoval, pokud máte nějakého ve svém okolí, nezapomeňte na něj. A teď už si jdeme hrát. První vybírám já, Miroš Birka, Len s ňou, ale vy buďte s námi.

A už tu mám první tentokrát písemný vzkaz, který dorazil na naši adresu studio.vary@rozhlas.cz. Zahrajte prosím našemu vnoučkovi Petříkovi, užili jsme si prázdniny, tak ať se pořádně těšíš do školy. Babička a děda Horákovi posílají písničku.

Milé rádio, zahrajte prosím nějakou pěknou francouzskou písničku. Letos jsem si nadělila výlet do Paříže a bylo to krásné. Hezké leto všem přeje Jana. Paní Jano, věřím, že to musel být krásný zážitek a přání samozřejmě plním. Tu sais, je suis pas malheureux.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Hobíčkářům rádi poradíme, ale teď se naučíme tancovat Charleston. Babičko, nauč mě Charleston, to je písnička, která nás čeká. Dobrý den, prosím o zahrání této písničky s přáním a poděkováním pro babičku Hanku a dědu Jardu Urbanovi s tím, jak se o nás a o vnoučata starají. Děkuji, dcera Marka.

0: No doufám, že jste si trochu zatancovali, anebo alespoň zanotovali a teď už si budeme notovat zase trochu klidněji a to spolu s Alenou. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Lukáši, já vás moc zdravím a přeju vám hezký den.
0: Děkuju i vám.
1: Děkuju. Dnešní písnička poletí k paní Irence Štetové z Chodova, k její narozeninám, které oslavili 25. srpna. Milá Irenko, přeju ti k ním všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu. Ať si pořád tak veselá a ať tvůj úsměv provází jak při přivítání, tak při loučení. Děkuji ti, že nám, pomáháš ke kráse. Díky tvým zlatým ručičkám, si prostě šikulka.
0: To je krásné přání. Tak. K tomu se určitě připojujeme i my.
1: Děkuju vám, pane Lukáši, a děkuju vám za písničku.
0: A já rád plním vaše přání. Tichá píseň Iveta Bartošová a přeju zase naslyšenou a díky za zavolání.
1: Naslyšenou, mějte se hezký.

0: A další písnička písemná. Zahrajte prosím písničku od Hany Hegerové Gabriel pro mého miláčka Staníka. Posílá Michalka.
1: V počátcích příběhů, v krabicích kalafonů,

tikání hodinek uprostřed lavin a kde si pocíchou zbytečné peřiny v roletě přes okno.

možná i v bufetech, možná i v pasáži, možná i v sazích cest.

0: zatímco Hana Hegerová odchází z našich rozhlasových vln, tak přichází paní Daniela, já vás zdravím.
1: Dobrý den, já bych chtěla zahrát písničku od Michala Tučního, Prodavač.
0: Ano, není problém, komu ji pošleme, koho pozdravíme?
1: Standu do Dolců.
0: Zdravíme Standu do Dolců, ten také určitě dnes si nějakou písničku bude přát, jak ho znám, tak ho určitě zdravíme. A vám přeju krásný den a ať se všechno vydaří. Díky za zavolání.
1: Děkuji.

0: prosím dovnitř, pozvěte si všechny známé. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme. Ale já to řekl, nevím, že jste.
1: Tak přátelé, prodali jsme všechno, co jsme měli, netlačte se, už nic nového nemáme, žádné zboží, jenom samou kvalitní hudbu a s tou teď přitvrdíme, protože se dovolala paní Jitka, já vás zdravím.
2: Já vás zdravím taky, hezký den.
1: Tak co si dáme, povídejte.
2: No, já bych chtěla písničku od Harley, tak jdem. A byla by pro mého milovaného manžela Pepu do nový role.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Další přání ještě zvládneme. Hned to následující je opět písemné. Chtěl bych zahrát písničku Madonna Holiday. Písnička bude pro všechny posluchače. S pozdravem Jan. Pane Jene, nevím, jestli máte prázdniny nebo alespoň nějaké volno. Pokud ano, tak ať se vám ještě vydaří, ať si užijete ještě co nejvíc zábavy a krásných okamžiků, krásných vzpomínek. Madonna už míří pro vás.

0: A spolu s Pepou už míříme zpátky do Čech. Chystá se na nás Jarmila, no? Tak co ta nám vyvede, pane Pepo? Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Pro koho to bude?
1: Na tady Kobezva Rádio, který tady hraje hezký písničky. A dáme si pára Dobeša, Jarmilu a ať to trošku horostujou. Ať se daří a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, krásný den. Pojďme, podpoříme pracovní morálku. Mějte se hezky.
1: Ano. Díky, naschle.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Pavel Dobeš, záběh závěry nedělá, ale my se k závěru dnešních písniček od vás a pro vás blížíme. Poslední přání zřejmě stihneme s paní Olgou. Dobrý den.
3: Krásný den, zdravím vás všechny.
0: Vy jste
3: jak
0: říkala,
3: do rozhlasu, tak do éteru všechny posluchače.
0: Vy jste říkala, že máte na očích, že máte na očích brýle a že si je zahrajeme.
3: Zahrajeme si brýle na očích od Karla Zicha, já si je nasadím a poprčím. Poslední moje jízda a pak hurá na dovolenou.
0: Svítí vám sluníčko do očí.
3: Přesně, tady je to hrozný za tím volantem.
0: Za volantem věřím, že ano, ale jinak si určitě sluníčko ještě rádi užijeme, tak i vám hezký zbytek léta. Díky za zavolání, mějte se krásně.
3: Taky, krásný den přeju a díky moc.
0: Telefony mi tady blikají, nevím, možná ještě jedno přání zkusíme stihnout, tak poslední z vás, ať se ozve, ale v tuhle chvíli Karel Zich měla na očích brýle.

0: No, stihneme opravdu už jen jedno přání, protože se přiblížila 13. hodina. Na telefonu už je s ním Monika, já vás také zdravím.
1: Přeji krásný den vám do studia a všem posluchačům. A já mám taky písničku tematickou na téma brýle a bude to od Petra Kotwalda. To patří k těm novějším písničkám, jmenují se Brýle. A je to trošku spojený s nadcházejícími víkendovými akcemi a v Kraslicích bude Petr Kotwald vystupovat, tam ta písnička taky zazní. A je to taky, protože dneska má svátek Otakar a já znám jednoho Otakara, pana Miku, kterého znám už z Chebu, kdy byl starosta, místostarosta a i v Kraslicích je činný a zasloužil se o obnovu kraslické hrázděnky. Takže ti, co se třeba chystají do Kraslic, tak je zvu, protože je to moc hezké, vlastně hezká kulturní památka, jo, probíhá tam i teď výstava hudebních nástrojů, takže je to takhle všechno propojený. No a já děkuju za zahrání a přeji krásný den všem a přeji pozitivní pohled na svět.
0: A já děkuju za zavolání, hezký pohled na svět i vám, Petr Kotwald je tu.
1: Děkuji, mějte se krásně,
0: naslyšenou. No a tím se uzavírají i dnešní písničky pro vás. Lukáš Pochylý děkuje za spolupráci, za zavolání, ať se vám dál krásně poslouchá Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Karlovy Vary připravují rekonstrukci 5. patra magistrátu. V Chomutově je z důvodu rekonstrukce uzavřená část ulice Na Příkopech. Podvodníci rozesílají SMS s oznámením o dluhu na pojistném u VZP. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary připravují rekonstrukci zasedací síně rady města. Součástí projektu budou úpravy přilehlé chodby a dalšího zázemí. Přestavba bude stát téměř 3 miliony korun a práce se odehrají v průběhu zimních měsíců. Dodavatele zakázky město vybralo až na druhý pokus, říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
4: Když jsme vyhlašovali poprvé, chtěli jsme, aby to probíhalo teď v letních měsících, nikdo se nepřihlásil, tak jsme si říkali, že možná když to dáme na podzim, zimu, že to pro ty firmy bude stavebně zajímavější a ukázalo se, že ano, přišly nám 3 nabídky, z toho ta nejlevnější za těch 2,9 milionů korun.
3: Chomutově je od středy uzavřená část ulice Na Příkopech v úseku ulic Ruská revoluční. Dělníci tam budou opravovat vodovod a kanalizaci. Uzavírka se bude týkat i městské hromadné dopravy, která bude odkloněná. Práce by podle webu města měly skončit do 30. listopadu. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. VZP před podobnými podvody varuje opakovaně. Letos už je to po třetí. Bleskové povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 270 lidí. Dalších více než 1300 úřady pohřešují. Češi by mezi nimi být neměli, uvedlo České ministerstvo zahraničí. Záchranné práce a pátrání po pohřešovaných z více než 30 zemí komplikuje déšť i přírodní podmínky.
5: Voda v řece Tríšuli vystoupala za několik minut o 9 metrů. Bleskové povodně způsobilo odtržení velkého kusu ledovce a jeho pád do údolí. Valící se voda a bahno zničily téměř vše, co jim stálo v cestě. Velká část pohřešovaných a obětí jsou turisti a hinduističtí poutníci, kteří putovali na posvátnou horu Kailáš v Tibetu. Indie, Spojené státy i Evropská unie do oblasti posílají humanitární pomoc. Sbírku organizuje taky ADRA a Člověk v tísni. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
3: 17-letá cyklistka Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol další juniorskou medaili. Po loňském bronzu dojela česká reprezentantka na šampionátu v italském Val di Sole stříbrná v olympijské disciplíně cross country. Na vítěznou Švýcarku Grossmanovou ztratila Bukovská 3/4 minuty.
2: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Vane mírný východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby o zátěž střední na stupně 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 64 mezi Aší a obcí Nový Žďár na Chebsku se opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobré odpoledne. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej, já to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě českým, našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý jiný.
0: Třeba v letadle, dá se psát někdo, scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože ta tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo vás i toto?
1: Jste si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo. Takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda. Jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka, věka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo, a ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkal, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkal, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkal, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra, jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale také jsem... moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě v době,
1: věnoval,
0: kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta Kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta Kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No a tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky.
1: No,
0: jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta nebo Miloš Fedáš nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od to druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala, až vlastně po té Babičce.

0: že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje, už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema a on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila tu, nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, teď jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady no, během písničky prozradili, no, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla, Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hasiči v noci zasahovali u požáru výškové budovy v Chodově. Ostrov buduje biatlonové centrum pro mládež. Předseda Evropské rady Košta jednal v Praze s premiérem Babišem z ANO o návrhu na nový unijní rozpočet. A zítra bude oblačno až zataženo, odpoledne s deštěm, místy bouřky i silné teploty až 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Hasiči zasahovali v noci u požáru výškové budovy v Chodově. V ulici u koupaliště hořelo v suterénu domu a kouř se šířil do společných prostor. 9 lidí převezli záchranáři do nemocnice s podezřením na intoxikaci s plodinami hoření. Hasiči při zásahu zkontrolovali všech 78 bytů. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
2: Hasiči zachránili 11 osob a další 14 evakuovali. Po odvětrání a kontrole objektu se většina obyvatel mohla vrátit zpět do svých bytů. Příčina požáru v tuto chvíli předmětem vyšetřování.
0: Po odvětrání se většina obyvatel mohla vrátit domů. Náhradní ubytování nebylo potřeba. V Ostrově se rozběhla stavba první etapy biatlonového areálu. Budování sportoviště s okruhem a střelnicí je rozdělené do dvou na sebe navazujících etap. První etapa má stát 9 milionů 200 tisíc korun. Jak uvedl nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, je možné, že pokud v rozpočtu zbydou peníze, město začne ještě letos i s druhou etapou. Ta by měla být levnější. Zatímco první etapa zahrnuje více stavebních objektů, včetně střelnice, druhá bude obsahovat jen komunikace prodlouženého okruhu a osvětlení. Nový rozpočet Evropské unie pro období mezi roky 2028 a 2034 by měl podpořit evropskou konkurenceschopnost nebo obranu. Při jednání v Praze se na tom shodli předseda Evropské rady Antoniu Košta a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh, jehož rámec chce Košta schválit do konce roku, ale taky počítá se škrty ve financích pro zemědělství nebo kohezní fondy.
3: Škrty by se dotkly například i států Vyšegrádské čtyřky. S tím premiér Babiš nesouhlasí.
4: Ty škrty, které navrhuje Evropská komise, nejsou pro nás přijatelné. Samozřejmě podporujeme financování obrany nebo investice do technologií, ale nesmí to jít na úkor našich regionů.
3: Košta i Babiš se ale shodli například na podpoře evropské konkurenceschopnosti nebo přijímání nových států do Evropské unie. O tom Brusel aktuálně jedná třeba s Černou Horou. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Hasiči na severu Alžírska se potýkají s více než 150 lesními požáry. Zemřelo při nich nejméně 12 lidí, přes 50 je zraněných. Požáry se rozšířily během extrémní vlny veder, která zasáhla oblast severní Afriky, hlavně Alžírsko a Tunisko. Alžírsko čelí v letních měsících požárům pravidelně. V posledních letech jsou ale vlivem klimatické změny požáry častější a ničivější. Podle Světové meteorologické organizace se oblast severní Afriky otepluje nejrychleji ze všech afrických regionů. Sport. Čeští tenisté Karolína Muchová a Jakub Menčík slaví na Grand Slamu US Open titul ve smíšené čtyřhře. Švýcarsko-italskou dvojici Benčičová-Koboli porazili ve finále 2-1. Rozhodující super tiebreak vyhrálo české duo 10-6. Počasí. Noci a zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne až zataženo s deštěm, místy bouřky i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povane slabý, později mírný proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech se na průtahu městem pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Prázdniny se chýlí ke konci a školní rok se blíží. Je to znát už i v našem vysílání a bude to znát i v další hodině toho dnešního ve čtvrtek 27. srpna. I teď krátce pod 14. hodině vás zdravím tady od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary. A když říkám, že bude znát konec léta, hned v tom prvním dnešním odpoledním příspěvku. Protože do finále jde zámecké léto. Na jaký zámek se podíváme dnes ještě neprozradíme, počkejte si pár minut. Do začátku nového školního roku už je to opravdu jen pár dnů. Učitelé ti už se vrátili do škol a chystají podklady k výuce i samotné třídy. Tak se také podíváme, jak to v těch třídách vypadá. Budou tu i tipy pro volný čas, protože stále ještě toho volného času nějak zbývá. Tak se podíváme, kam můžete vyrazit. Přidám i příjemnou hudbu. Odstartujeme s Karlem Gottem nebo Marcelou Hlanovou, s každým zvlášť tentokrát. Bude tu i Petr Spálený nebo Madonna a Václav Neckář. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Lukáš Pochylík.

0: Nikoli ráno, ale už zítra odpoledne nás čeká losování hlavních cen zámeckého léta a víkendových zámeckých pobytů. Poslední šance se dostat do slosování budete mít zítra krátce před 10:00. Každý den vám zámecké léto nabízí pozvánku na jedno ze šlechtických sídel a ta dnešní návštěva je právě před námi. Slovo už předávám našemu tradičnímu průvodci Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovy. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou přestavu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jaký dnes známe.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavou, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila. A pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
6: Prosím tudy.
4: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší v českého sochařství vůbec.
3: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a opatro výše, kde z ní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky a dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či Erprodu Veselých.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT 2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ve zkratce tedy pojďme na další téma, to jsou tipy pro volný čas na čtvrtek 27.8., tedy srpna. Můžete stále ještě vybírat Karlovarská hvězdárna, třeba z dvě nakomentované prohlídky v 15.30 a taky v 17 hodin. Návštěvníci se seznámí s historií hvězdárny i současnými aktivitami v observatoři. Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná pak od 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tedy pokud máte, naopak máte jehlice, háčky a vlnu, přineste si je, to je důležité. Akce je určená pro začátečníky i pro pokročilé. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne čekají od 17 do 20 hodin na návštěvníky herního klubu městské knihovny Ostrov. Nebudou ale chybět ani méně náročné tituly, jako třeba Krycí jména. Francouzskou konverzační komedii Pierre Aristida Brela uvede od 20 hodin Západočeské divadlo v Chebu, mimořádně na nádvoří Chebského hradu. Inscenace se jmenuje Velká Mela aneb francouzská kuchyně a diváky přenese do jeho francouzské Provence roku 1915. Různé oblasti Ašska zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst uvidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na Ašském poštovním náměstí. A malá galerie Chebské galerie výtvarného umění nabízí pohled na dvojnásobnou výstavu prací, tedy na dvojvýstavu prací výtvarníka Dalibora Nesnídala a grafického designéra Martina Kajzra. Jejich propojení s regionem symbolizuje i samotný název expozice Snídaně v Kajzerwaldu. To jsou tipy. Všechno můžete stihnout ještě během dneška.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Učitelé základních škol se už připravují na nový školní rok. Mají připravený přípravný týden, během kterého se věnují úpravám tříd a chystání všech potřebných podkladů. S vedením řeší celkový provoz i organizaci nadcházejících měsíců, aby od 1. září všechno fungovalo bez problémů.
1: V rámci přípravného týdne my vlastně musíme tady za prvé uklidit, protože v té naší třídě byl hostel první týden v červenci, takže všechno jsme měli pryč a teď to vlastně zpátky nastěhováváme. A připravujeme si vlastně tu třídu na to, aby se tady děti cítily hezky.
2: Jsem ve třídě 3. ročníku na základní škole Dukelských hrdinů v Karlových Varech společně s učitelkou Pavlou Valouchovou.
3: Čeká učitele v rámci přípravného týdne i nějaké školení?
1: Tak zrovna v tom přípravném týdnu školení nemáme, ale máme porady, kde vlastně si říkáme, co se do budoucna, aspoň ten první rok tady bude vlastně dít, a říkáme si takové ty plány na září.
3: Vidím, že tady máte připravený spousty krabic s knížkama. Chystáte tedy i nějaké dekorace?
1: Ano, tak jednak jsou to ty dekorace takové ty poučné, jako jsou převody jednotek nebo vyjmenovaná slova. No a hned vlastně v září budeme dělat výzdobu na ty okna, tak aby jsme se tady cítili hezky. Máme připravené sítě, takže hned ty první obrázky právě půjdou na ty sítě a na okna.
3: Jsem v kanceláři se zástupkyní ředitelky. Jak jste na tom s prvními třídami? Jaká je obsazenost tento rok?
4: Tuto dobu máme 2 třídy prvňáčku a v jedné třídě máme 19 dětí a v jedné 18.
3: Říká zástupkyně ředitelky Hana Lejsková. Vy máte jako spousty dalších škol přípravný týden, tak co všechno se v rámci toho týdne musí stihnout?
4: Tak jelikož úvazky a rozvrh máme hotový vždycky už v rámci května a června, tak teď už vlastně si třídní učitelé rozebírají své třídy, vyzdobují je, učitelé si připravují ty třídy k obrazu svému. Každý samozřejmě má nějakou specializaci, takže podle toho se i ty třídy jednotlivé učebny vybavují, takže fyzikální učebna má svoje vlastně jakoby typické vybavení, nebo jazyková učebna a tak dále. Takže každá podle své náplně.
3: Prošel pedagogický sbor nějakými změnami?
4: Náš pedagogický sbor je po dlouhou dobu už hodně stabilní a teď se nám například postupně vracejí třeba paní učitelky z mateřských dovolených, jinak 2 paní učitelky odešly vlastně z přípravných tříd, jinak žádné velké změny.
3: Z Karlových Varů Anna Bečková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Připravte si telefony, hned po písničce otevřeme naše rozhlasové tržiště. 221 55 37 37, to je správná telefonní linka, pokud chcete něco nabídnout, prodat, nebo naopak něco scháníte, nebo se třeba chcete seznámit.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Milí posluchači, máme otevřeno, pokud v tuto chvíli potřebujete něco koupit, prodat, scháníte, nabízíte, nebo byste rádi vyměnili, nebo dokonce třeba něco sbíráte. Máte možnost, je tady nejrychlejší, nejjednodušší a hlavně nejlevnější způsob, jak se spojit s dalšími, kteří něco nabízejí, prodávají. No a já se podívám na prvního volajícího a už v tuto chvíli přeju dobrý den.
3: Dobrý den, pane redaktore. My nabízíme, i když se pořád všude válčí, taky něco o tom, ale jsou to knihy z roku třeba 1926 pod názvem Válečný humor nebo Legionářský kurýr nebo co hlavní stan nehlásil a tak dále. Těch knih je dohromady 7.
2: Ano.
3: V tomto teda pro sběratele si myslím, že super. A pak dvě křesla, taky starší, ale zachovalý, s dřevěnými područkami, ale ne s těmi oblými, ale rovnými.
2: Ano.
3: Jsou to Karlovy Vary, číslo 728 865 966.
2: 966. Knihy starší s vojenskou tematikou a také dvě křesla zachovalá s dřevěnými područkami. No. Na Karlovarsku nabízíte, zopakuji telefonní číslo, zkontrolujte mě 728 865 966. Je to všechno?
3: Ano,
2: na nic jsme nezapomněli. Taky děkujeme, hezký den i vám.
3: Naschle.
2: Naslyšenou, tak to je to jednoduché, takže můžeme jít dál. Kdo pak se nám dovolal v tuto chvíli a co nabízí? Dobrý den.
4: Halo, dobrý den.
2: Slyšíme se, dobrý den, kdo pak je tam?
4: Ano, slyšíme se, já bych potřeboval prodat gumy.
2: Uh-huh. Gumy, pneumatiky.
4: Ano, pneumatiky i s diskama na auto.
2: Prodáváte pneu i s diskama, na jaké to je auto?
4: Je to na Fiat Punto. Na Fiat Grande Punto.
2: Ano.
4: A jsou to 15 zimní i s poklicema.
2: Grande Punto Fiat. Všechny
4: Fiat.
2: Čtyři nebo jenom dvě?
4: Všechny čtyři disky i s pneumatikama zimníma.
2: Výborně. Karlovarsko nebo jiný okres?
4: Karlovy Vary.
2: Karlovy Vary. Tak ještě přidejte telefonní číslo, kam se můžou zájemci ozvat.
4: 721.
2: 721?
4: 721 130 515.

0: Zopakuji inzerát, prodáváte pneumatiky i z disky na Fiat Grande Punto Karlovarsko na telefonu 721 130 515 zimní, podotýkáme. To se teď už za chvíli bude hodit.
1: A ještě jsem neřekl cenu, cena by byla tak kolem 1000 koruny.
0: Kolem 1000 koruny, výborně, zájemci se ozvou. Mějte se krásně, hezký den, naslyšenou. A vypadá to, že je připraven už další volající. Zvedám nové sluchátko. Hezký den přeju.
2: Dobrý den přeju. Já bych chtěl poprosit posluchače. Vykupuju kapesní hodinky nejdoucí, potom na ruku mechanické, starou bižuterii a staré budíky. Na čísle 607 542 652. Děkuji moc a nashledanou.
0: Nashledanou. Výkup kapesních hodinek, případně také budíků, anebo i těch ručních, to všechno na telefonu 607 542 652 a hodinky můžou být i nejdoucí. Dobrý den, kdo pak se nám další dovolal?
3: Dobrý den, já bych chtěla prodat dva zarámované obrazy, ručně vyšívané, na jednom je Národní divadlo, jsou zarámované obrazy a na tom druhém je orlík, mám dojem, že to bude orlík.
0: Ano.
3: Tak, potom bychom potřebovali prodat ještě dvě flanelový bílý prostěradla a...
0: Tak odkud voláte?
3: Chodova u Karlových Varů.
0: Takže také Karlovarsko a Sokolovsko, Chodov. A telefonní číslo přidejte.
3: 606 543 707.
0: Zopakuji, prodáte dva obrazy ručně vyšívané, zarámované s motivy Prahy a zřejmě Orlíku a také nabízíte dvě flanelová bílá prostěradla, to vše Karlovarsko, Chodov a na telefonu 606 543 707 a vy ještě něco dodáte?
3: Jo, ještě dvě lampičky bílý s žárovkama nepoužívaný. Jo,
0: plastové nebo nějaké starší, dřevěné?
3: Ne, nový.
0: Úplně nové. Dobře. Děkuji za zavolání.
3: Tak jo.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. V tuto chvíli je telefonní linka na chviličku volná. Číslo zopakuji 221 55 37 37. Pokud sbíráte, nabízíte, prodáváte, můžete. Tak vypadá to, že ještě někdo nabízí nebo naopak něco schání. Dobrý den.
4: Přeji krásné odpoledne všem posluchačům a já bych nabízela sklenice na zavařování.
0: Ano, to se zadarmo. Může hodit.
4: Zdarma.
0: Zdarma, jenom k odvozu?
4: Jenom ať je odvezou, ano, k odvozu.
0: Výborně, tak odkud si budou muset odvíst?
4: A budou to z Chodova.
0: Chodov, ano, nabízíte zdarma. Na jakém telefonním čísle vás můžou zájemci kontaktovat?
4: 728 153 610.
0: Nabízíte zdarma sklenice zavařovací Chodov na čísle 728 153 610. Víčka máte taky?
4: Víčka a všechno je to jako nové.
0: Je to jako nové. Díky za nabídku, krásný den, naslyšenou.
4: Vám taky naslyšenou, děkuji.
0: Ještě poslední výzva na telefonu 221 55 37 37 je poslední chvíli otevřené rozhlasové tržiště. Dnes těch nabídek k naprodej i k koupi bylo hodně. Pokud ještě něco potřebujete, máte poslední chvilku na zavolání. Ale pokud ne, anebo pokud ještě přemýšlíte, tak nebojte, rozhlasové tržiště tady bude samozřejmě i zítra. A já myslím, že v tuto chvíli jsme vyčerpali dnešní nabídku. Nabídnu vám třeba čmeláka, ať se trochu proletíme z toho tržiště dál.
5: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Učitelé se ve školách připravují na nový školní rok. Kvůli suchu letos povodí Ohře eviduje zákazy odběru povrchových vod na víc místech než loni. Podle ředitele BIS Michala Koudelky byl loňský rok z hlediska bezpečnosti nejzávažnější od studené války. A zítra bude oblačno i zataženo, odpoledne s deštěm, místy bouřky i silné teploty až 28 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Základní školy dokončují přípravy na návrat žáků do lavic. Učitelé a další pracovníci chystají rozvrhy a pro žáky učebnice i pracovní sešity. Přípravný týden využívají taky k poradám a plánování výuky na další měsíce. Školní prostory připravují i na základní škole Dukelských hrdinů v Karlových Varech, říká zástupkyně ředitelky Hana Lejsková.
4: Půlku školy jsme nechali vymalovat přes prázdniny, protože už to bylo samozřejmě zapotřebí, takže tam je zapotřebí spoustu dalších instalací, ať už nástěnných, má různých naučných obrazů. Učitelé si připravují ty třídy k obrazu svému.
3: Městský úřad v Sokolově zakázal kvůli hydrologickému suchu odběr povrchových vod na dalších 11 tocích, například z Chodovského a Habartovského potoka nebo z Libavy. Podle mluvčí povodí Ohře Dany Zikešové je toku, kde platí zákaz odběru povrchových vod, výrazně víc než v předchozích letech.
5: V současné době se budeme pohybovat přibližně kolem 180 úseků vodních toků v celém našem povodí. Zákazy platí buď do konce října nebo do odvolání. Ve chvíli, kdy se hydrologická situace zlepší, informujeme o tom vodoprávní úřady, které pak zákazy zase zruší.
3: Loňský rok byl z hlediska bezpečnosti nejvážnější od studené války. Ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby to uvedl její ředitel Michal Koudelka. Válečné konflikty i ekonomická situace ve světě podle něj působí i na Česko.
6: Kontrarozvědku loni nejvíc zaměstnali hlavně ruské hybridní aktivity vůči Česku. Před sněmovními volbami odhalila BIS falešné účty na sociální síti TikTok, které šířily proruské postoje a pokusily se voliče ovlivnit. Podle mluvčího BIS Ladislava Štichy to dopad nemělo.
7: BIS v roce 2025 nezaznamenala, že by došlo k závažnému narušení průběhu voleb či k ohrožení jejich legitimity.
6: Čína se zase snaží podle BIS získat vliv přes české akademiky i menší česká média a influencery, dodává mluvčí Šticha.
7: Čínské státní mediální společnosti vyplácely dezinformátorům pravidelný měsíční příjem, a to desítky tisíc až 100 000 korun.
6: Zpravodajci prověřili loni kvůli riziku špionáže rekordní počet zahraničních investic v Česku. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
3: Podzimní výlov největšího českého rybníku Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. Informovalo o tom rybářství Plzeň na svém webu. V tamních rybnících totiž chybí zhruba 40% vody. Původně byl výlov naplánovaný na víkend od 16. do 18. října. O případném jiném termínu výlovu rozhodne rybářství podle hydrologické situace. Sport. Tenistka Daria Vidmanová postoupila na turnaji série WTA v mexickém Monterrey do čtvrtfinále. Česká reprezentantka, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, porazila na generálce na poslední Grand Slam sezóny US Open Španělku Buxaovou 6-4 a 7-5. O účast mezi nejlepší čtveřicí bude Vidmanová hrát proti krajence Nikole Bartuňkové. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo s deštěm, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povane slabý, později mírný proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 606 u obce Zlatá u Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku srazila dodávka cyklistu. Na místě jsou záchranáři.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Otevíráme další hodinu dnešního dobrého odpoledne z Českého rozhlasu Karlovy Vary. 15 hodin 5 minut, čtvrtek 27. srpna. Budeme soutěžit, to vy dobře víte. Zavedu vás i na přírodní koupaliště Lido u Mariánských Lázní, kam letos přivezli nákladní automobily desítky tun zářivě bílého písku. Kvůli vzhledu hlavní pláže i lepší filtraci vody v přírodní nádrži. Podrobnosti nabídnu, ale nejprve přivítáme dnešního hosta. Bude jim Vojtěch Spurný, dirigent, čembalista, také klavírista, pedagog, hudební teoretik. To vše v jedné osobě a my se zaměříme na Mezinárodní hudební festival JCCF Fischera, který začal už 26. srpna a potrvá do 30. září. Takže času zdá se by snad mělo být spoustu, ale nenechte si nic ujít o programu a o festivalu samotném si s Vojtěchem Spurným popovídáme. Dáme už za nějakých 5-6 minut. Stihneme ještě písničky opět Radeček nebo Petr Kolář, to je ta hudební nabídka.
2: Dobré odpoledne a Lukáš Pochylý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou ne.

0: A vy pokud se díváte i na naši webovou kameru na našem webu vary.rozhlas.cz, tak vidíte, že jsme se tu pomnožili ve studiu, že už nás je tu mnohem víc. Já vám jenom takhle mikrofon trochu upravím, klidně si ho stáhněte, to už mluvím na naše hosty, protože naším dnešním hlavním hostem je pan Vojtěch Spurný, dirigent a čembalista, ale my se nebudeme bavit ani tak o dirigování a čembalu, i když možná i na to přijde řeč, ale chceme se dnes zaměřit na hudební festival. Hudební festival JCF Fischera. Vy mi prosím určitě pak rozklíčujete celý ten název. No ale vítám tu i dámu, kterou je ředitelka festivalu, ale také ředitelka Karlovarského symfonického orchestru Michaela Káčerková. Krásný den vám přeju.
1: Dobrý den.
0: Tak já doufám, že nám mikrofon také bude fungovat, že bude všechno v pořádku. No, mluvil jsem o tom, že už začal vlastně festival, který se snaží, jak jsem zjistil, propojovat koncerty s neobvyklými místy a památkami kraje. A to mě zaujalo, tady to tajemné spojení. Možná tedy, nevím, kdo z vás, jestli pan Fischer nebo paní ředitelka, kdo se ujme toho prvního představení festivalu jako takového.
1: Tak ještě jednou krásný den. Tedy festival začal vlastně jakýmsi prologem včera a přesně, jak jste říkal, na velmi mimořádném místě. Bylo to ve špitálním kostele v Jáchymově, což je úžasný unikátní prostor a bylo to s velmi takovým až intimním programem s hudbou na klavichord hranou v podání našeho předního varhaníka čembalisty Jaroslava Tůmy, ale vlastně zahajovací koncert tohoto ročníku, již 12. ročníku, se bude konat dnes a to na mimořádně krásném místě v Poštovním dvoře.
0: Ten program je určitě daleko více nabitý, ale zůstanu ještě u festivalu jako takového. Jak vzniklo to propojení tedy těch netradičních míst, protože já vím, že hudebníci rádi vystupují na různých místech, ale je to mnohem obtížnější. A pokud vy se chcete zaměřovat hlavně na varhany, což také je v popisu vašeho festivalu, tak ty varhany určitě nejsou všude. Dá se vyhledávat takhle zajímavá místa, kde se dá hrát?
1: Naopak západní Čechy jsou velmi bohaté na krásné nástroje na varhany, ale ten festival jako varhaní začínal vlastně v počátku, v těch prvních ročnících, pak už se rozšířil na jakýsi festival barokní hudby, protože to odkazuje zásadně na to jméno Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, což byl rodák, vlastně rodák zde z Karlových Varů, ač žil velkou část svého života, dlouhého života, prožil v Ostrově a tam samozřejmě jeden z koncertů se taky bude konat.
0: Takže jste nakonec museli rozšířit nejenom ta působiště, ale i hudební nástroje, i ty kapely, tedy kapely, no orchestry, které vystupují. A nejsou to jenom orchestry. Já jsem třeba zjistil, že v jednom z minulých ročníků tam dokonce vystupoval i Jaromír Meduna, herec. Nevím, jestli si pamatujete, jestli jste zaznamenali, on tam naštěstí nespíval, on vystupoval v roli vypravěče v představení Soud krále českého. I takové zajímavosti mě se podařilo zjistit o vašem festivalu. Je čím dál tím tajemnější, ale teď už možná se zeptám pana Vojtěcha Spurného. Vy jste dirigent, dirigujete řadu těch představení, řadu koncertů.
2: Já jsem vlastně s festivalem od třetího ročníku, každý rok a většinou vždycky ve spojení s členy Karlovarského symfonického orchestru, protože vždycky se najde alespoň jeden koncert, kdy oni hrají. Pro ně je to taková, řekl bych, aktivita trošku jiného typu, než jsou normálně zvyklí, protože Karlovarský symfonický orchestr je symfonický orchestr, orchestr na symfonický repertoár, jehož těžiště repertoáru tkví v 19. století. A tenhle ten festival je pro ně trošku taková možnost udělat si výlet do 18. století, do baroka a do klasicismu a myslím, že to dělají velice rádi. No a letos jsem tady v roli, ve dvojroli, dalo by se říct, to znamená, dnes mám koncert se členy KSO a zítra mám koncert s kolegou Zobcovým flétnistou, kdy budeme vystupovat v duu, čili letos tu jsem jako dirigent i čembalista skutečně půl na půl.
0: Já jsem se na to chtěl zeptat, protože viděl jsem vás tam právě v roli dirigenta, tak jsem si říkal, jestli vám pak není líto, že dirigujete třeba i jiné čembalisty a vy si nezahrajete. Co je lepší, dirigovat nebo hrát?
2: To je otázka. Když dirigujete, tak vlastně ty hudebníci musí realizovat vaši představu a jsou prostředníky. V momentě, kdy sám hrajete, tak si vlastně za všechno můžete sám, abych řekl tak obrazně, a vlastně je to mnohem víc na vás a je to, ten prostředník už tam není. Na druhou stranu Je pravda, že repertoár tohoto typu, to znamená téměř celá barokní hudba, snad s výjimkou velkých věcí, jako byly kantáty nebo duchovní hudba, oratoria, opery a tak dále, se nikdy nedirigovala. Dirigent v moderním smyslu tam prostě nebyl a v klasicismu taky ne. A daleko víc se uplatňovalo takzvané vedení. Kvanc, což je jeden z předních teoretiků, flétnista, učitel Bedřicha Velikého, autor proslulého spisu o provozování hudby v 18. století, nemluví vůbec o dirigentovi, ale mluví o vedoucím orchestru, který většinou vede ten orchestr od houslí nebo od čembala. A to je to, co já se tady snažím vlastně s těmi hudebníky dělat.
0: Trochu navrátit tuhle tradici. Vy jste se teď projevil i jako další z vašich funkcí je hudební teoretik a pedagog a já moc děkuju, že jsme se i něco nového o té hudbě dozvěděli. To byl Vojtěch Spurný, dirigent čembalista. Spolu s námi je tu ještě Michaela Káčerková. Za okamžik po písničce se zaměříme ještě zpátky na festival, který sice už začal, ale který trvá až do 30. září a podíváme se, co Mezinárodní hudební festival JCF Fischera ještě nabízí.

0: Mými hosty ve studiu jsou dnes Michaela Káčerková, ředitelka Karlovarského symfonického orchestru a také především ředitelka v tuto chvíli festivalu JCF Fischera a také Vojtěch Spůrný, dirigent a čembalista, jak jsme se před písničkou bavili o tom, co je složitější nebo možná hezčí, jestli dirigovat nebo hrát, tak jste nám krásně vysvětlil, jak je možná také hezké si některé staré věci z té hudby připomínat, některé staré postupy, ale my se už zaměříme na to nejnovější, protože nás čeká další vystoupení hned dnes. A další hned zítra, čili to je ještě to, co vám zůstane v paměti. Pojďme tedy přiblížit ještě ten nejbližší program.
1: Dnešní koncert bude ve 20 hodin v Poštovním dvoře. Členové KSO budou hrát barokní program. Polovina je ze 17. století, polovina z 18. století. Vlastně všichni autoři mají nějaký vztah k Čechám a dokonce i trochu ke Karlovým Varům. Je tam samozřejmě Johann Caspar Ferdinand Fischer. To je taková maličko detektivní věc, protože se mi podařilo najít jednu svitu, která zřejmě je od něj, ale nevíme to jistě, protože se nezachoval titulní list. Takže už nám to asi nikdo nikdy nezodpoví, nicméně podle analýzy hudební se jedná jednoznačně dle mě a i dle strýčka Google o dílo Johanna Caspara Ferdinanda Fischera a to je velmi vzácný přírůstek, protože Fischer má pouze 8 orchestrální svit a tohle by teda byla
0: to
1: ta devátá.
0: To zazní opravdový unikát.
1: Ano, a zazní rukopis je v Drážďanech v knihovně a ta skladba zazní dnes večer úplně poprvé. Pak tam bude jedna skladba od Ignáce Bíbra, což byl taky vlastně česko-rakouský autor. Pak tam budou dvě skladby, jedna je od Antonia Vivaldiho, který sice v Čechách nikdy nebyl, ale měl k ním vřelý vztah a vřelé kontakty na českou šlechtu. A pak tam bude na závěr braniborský koncert Johanna Sebastiana Bacha a o Bachovi, jak známo, víme, že Karlovy Vary navštívil.
0: Dá se takováhle sestava krásných men a krásné hudby něčím přebít? Co to bude zítra?
1: Budete gradovat? Já jsem dneska to ještě ozvláštnil tím, že jsem do programu jako malinký předěl zařadil svoji vlastní kompozici, která nebude ani barokní, ani 18. století. Ale je to trošku odpoutání se od baroka. A zítra u baroka ještě zůstaneme a zůstaneme také u Bacha, ale zase se pro změnu posuneme trošku někam jinam. Koncert bude v 7 hodin a je to v Rudném u Nejtku v kostele a tam zase pro změnu zazní skladby vesměs transkripce sonát Bachových Johanna Sebastiana Bacha pro zobcovou flétnu a čembalo. Přestože budeme jenom dva, tak se vlastně jedná o triové sonáty. Triová sonáta, ve stručnosti přiblížím, byl takový kabinetní kus, taková ukázka technického kompozičního mistrovství v baroku. A byla to sonáta pro 3 reálné hlasy, 2 melodické a 1 basový. Jeden melodický nástroj bude ta zobcová flétna, druhý melodický nástroj bude moje pravá ruka a třetí hlas bude moje levá ruka. Některé ty skladby jsou transkripce původně varhaních skladb, které vznikly tedy pro jednoho hráče, kde se hrálo dvěma rukama a nohama. A některé ty skladby, asi dvě z nich, budou úpravy z původně flétnových sonát přepsané pro zobcovou flétnu, což ale byla tehdy běžná praxe, že se skladba upravila pro jiné obsazení.
0: Festival trvá až do 30. září. Věřím, že vměstnat program do několika minut není možné, ale je něco, na co přesto byste chtěli upozornit ještě z té více než měsíční nabídky.
2: Tak v tom září už se maličko odchýlíme od baroka, připomeneme tam program k výročí Mozarta, což zazní v podání klavíristy Michala Maška a skvělé sopranistky, solistky Národního divadla Vandy Šípové. A samozřejmě neopomineme ostrov, jakožto hlavní sídlo Fischerovo. Tam se představí barokní soubor studentů nebo absolventů Pardubické konzervatoře. Závěrečný koncert bude patřit nejvíce asi dílu Petra Ebena. Proběhne to v Chebu v kostele svaté Kláry, kde jsou velmi zajímavé varhany. Jsou vlastně před lidmi, takže publikum může vidět varhaníka při hře a tento závěrečný koncert bude s Karlovarským symfonickým orchestrem. Varhaního partu v Ebenovi symfonie Gregoriány se ujmu já.
0: A to je krásné zakončení, protože v tuto chvíli už nám víc času nezbývá. Nechme si tedy čas na hudbu, nechme si čas na návštěvu všech představení, které jste připravili v rámci Mezinárodního hudebního festivalu JCF Fischera. A já moc děkuju, že jste nám přiblížili ten nádherný festival, velmi bohatý a velmi tajemný i do určité míry. Děkuju mým hostům, kterými byly Michaela Káčerková, ředitelka festivalu a také ředitelka Karlovarského symfonického orchestru a také dirigent a čembalista Vojtěch Spurný. Moc děkuju za návštěvu.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme, naschledanou.

31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Koupaliště Lido u Mariánských Lázní v závěru sezony výrazně změnilo svůj vzhled. Proměnu má za sebou především písčitá pláž, která dostala nový písek. Téměř nepozorovatelně ho na kraj přírodní nádrže přivezlo hned několik nákladních automobilů.
1: Jednohodné děcko.
2: Tomáš Kuna, to je pro tebe, to je pro hodné děťátko.
3: U vchodu do přírodního koupaliště stojí tříčlenná rodina. Po zaplacení vstupného míří s výbavou k vodní hladině. Symbolickým vedoucím výpravy je paní Zuzana.
2: Chodíme sem, prosím, už 40 let.
4: Já se jenom zeptám, co vás sem opakovaně jako vlastně láká i v těch srpnových ranních chladných dnech.
2: Hlavně nás sem láká to, že bydlíme v Mariánkách a nechce se nám v tom vedru jezdit někam 50-70 kilometrů na koupaliště.
3: Vodní nádrž Lido je od letošního roku trochu jiná. Změnilo se hlavně prostranství uslaměných slunečníků. Provozovatelé areálu po několika letech prakticky obnovili hlavní pláž.
5: Před 5 lety jsme přivezli 160 tun toho písku, letos to bylo 100, to znamená 4 nákladňáky po 25 tunách. Ten nákladňák, pokud přijede, tak to rovnou po pláži rozsype tam, kde my vlastně vnímáme, že ten písek nejvíc ubývá. Zvláčí se to tak jako do roviny, tvoří to takovou tu karibskou iluzi.
3: Podle správce areálu Reného Plzáka zářivě bílý křemičitý písek na pláži vypadá hezky, zároveň prý ale poslouží jako přirozená filtrace, tak aby koupaliště připomínalo v poslední době tolik populární biotopy.
5: My každý den upravujeme pláž tím způsobem, že vláčíme pluhem ten písek, aby jednak hezky vypadal. Zároveň, když tím pluhem trošku zajedete do vody a vyhrnete tu vodu s nějakou takovou tou menší nečistotou, tak to se přes ten písek přefiltruje a ta voda vteče zpátky do toho rybníka už, dá se říct, jako čistá a prakticky, když se podíváte na všechny rozbory hygieny, to všechno nám vychází dobře, tím pádem máme pocit, že to zároveň děláme dobře.
6: Byli jsme tady minulý rok, taky tady byl písek, teď jsme překvapení, jeho tady víc, chodí se po něm skvěle. I minulý rok to ale bylo dobrý.
3: Říká paní Šárka, která je tady také s rodinou.
6: My jsme z blízkého okolí od Tachova, protože v Tachově vlastně nic takového není, tak musíme jezdit až sem.
3: Paní Jana poslouchá. Jste taky spokojená?
7: Jo, mně se to tady moc líbí. Krásně uhrábnutý, fakt pěkný.
3: Koupaliště Lido bude každopádně i v následujících letech hlavně přírodní nádrží, bez velkých vodních atrakcí a skluzavek uprostřed lesa.
5: Ať jsou to skluzavky, ať jsou to potom atrakce, vyžadují další a další trošku komplikace. Nemám úplně pocit, že by o to byl i takový zájem, protože sem chodí hodně maminky s malými dětmi, takže zatím myslím, že spokojenost na všech stranách.
3: Dodává správce areálu René Plzák, podle kterého letošní slibnou letní sezónu narušil pouze nadměrný výskyt vos, které obtěžovaly návštěvníky. Z Mariánských Lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.
9: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: A telefonní číslo ohlašuje, že se tady chystá soutěž, dvě vstupenky.

0: Dnešní den je totiž významný pro lázeňství v Karlovarském kraji, je považován za den založení jednoho lázeňského města v historii. No a mě zajímá, kterého. Myslím si, že by to dnes nemuselo být těžké. Telefony se mi tady rozblikaly, beru první sluchátko a zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak je tam?
1: Jana Mariánské Lázně.
0: Jana, také z lázeňského města. Tak co myslíte? Budete si vidět s mojí otázkou rady, které město lázeňské tady u nás v Karlovarském kraji bylo dnes v historii založeno?
1: Dejte mi radši možnosti.
0: Představte si, že dnes možnosti nemám, ale tak třeba Mariánské Lázně by mohly být jednou z těch možností.
1: Mohl byste mi zopakovat ještě jednou otázku?
0: Určitě. Právě dnes je významný den pro lázeňství v Karlovarském kraji, protože dnešek je považován za den založení jednoho lázeňského města a mě zajímá, kterého. Nevím, jestli vám to napoví. 27. srpen 1793.
1: Tak to jsou Františkovy Lázně.
0: Paní Jano, já vám věřil, když v jednom z těch lázeňských měst bydlíte, tak určitě byste to svoje domácí vyloučila, že? Protože o tom určitě něco víte. Karlovy Vary, to je také nepravděpodobné. Ano, máte pravdu, Františkovy Lázně právě v roce 1793 byl totiž slavnostně položen základní kámen první zděné lázeňské budovy dnešního společenského domu, který teď konečně po letech chátrání zase září noblesou. No a proto je právě tento den symbolem zrodu samotného města Františkovy Lázně. A vy jste si s tím poradila krásně. Gratuluju. Vyrazíte na Horní hrad.
1: Ano.
0: Na slavnosti. Nemáte to zas tak daleko, že? Tak snad se vám program bude líbit. Koho vezmete sebou?
1: Tak to ještě si rozmyslím, kdo bude hodnej.
0: Bude to za odměnu. No, budou tam dílničky, stánky prodejní, hudební vystoupení, kejklíři tak a představení Malý princ. Tak věřím, že někomu uděláte z rodiny radost. Gratuluji ještě jednou, vydržte mi na telefonu. Tak to byla paní Jana, které se vyplatilo to zamyšlení a opravdu Františkovy Lázně jsme si dnes připomněli. Pokud jste dnes neměli to štěstí, zase příště držím pěsti.

0: Co udělá rodičům největší radost?
1: Když si namalujete obrázek.
2: Když uklidím.
3: Když si uklidím pokoj.
4: Když dostaneš jedničku třikrát potrženou.
5: Když jim dám přání.
6: Když dostaneme pochvalu.
7: Když jim popřeju.
8: Když jim dám posel a oběky.
9: Když nejsem doma.

Jana Zagorová a ještě jedna písnička a potom samozřejmě zprávy, ale víc už se toho do této hodiny nevejde, protože se blíží 16. hodina a také humoriáda. A tak Lukáš Pochylí, děkuje za pozornost, děkuje za účast na tomto vysílání. Doufám, že vaše účast tímto nekončí, protože naše vysílání pokračuje dál. Budeme vás těšit i v dalších hodinách, ale já už vám přeju krásné odpoledne a těším se zase příště. Naslyšenou.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Sokolov dokončil opravu ulice Jiřího z Poděbrad. Karlovy Vary chtějí zlepšit kvalitu vody v přírodním koupališti Rolava. České ministerstvo zahraničí si předvolalo kvůli iránským výhruškám rádiu Farda iránského velvyslance. A zítra bude oblačno i zataženo, odpoledne s deštěm, místy bouřky i silné teploty až 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Sokolov dokončil opravu ulice Jiřího z Poděbrad na sídlišti Vítězná. Rekonstrukce začala na začátku prázdnin a navázala na vybudování nových vodovodních přípojek. Opravu zajistila městská firma Sotes. Město v místě plánuje zasadit nové keře a stromy, popisuje mluvčí Sokolova Michal Švarc.
4: Dělníci opravili povrchy chodníků i více než 4200 metrů čtverečních vozovky. V ulici vznikla i nová kontejnerová stání, doplnilo se také pouliční osvětlení. Za rekonstrukci město zaplatí zhruba 6 milionů korun.
3: Karlovy Vary připravují projekt na zlepšení kvality vody na městském koupališti Rolava. Stávající systém obnovy vody v nádrži totiž v posledních letech nestačí a voda v přírodním koupališti se za teplého počasí rychle kazí. Výrazně nepomáhají ani vrty, kterým mají s obnovou vody pomáhat. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
5: Byly tam zřízeny i vrty na spodní vodu, ale bohužel už i ta spodní voda nám klesla tak hluboko, že ty vrty nebyly schopné dávat takovou kapacitu, kterou potřebujeme. Nicméně je třeba zdůraznit, že ty vrty tam byly zřízeny na to, aby doplňovaly odpar, nikoliv aby v podstatě zařizovali výměnu vody v té nádrži.
3: Zástupci města zvažují možnost napouštět koupaliště vedením z blízké řeky Ohře. České ministerstvo zahraničí si předvolalo iránského velvyslance kvůli výhruškám rádiu Farda. Informoval o tom ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě. Schůzka se podle něj uskuteční v nejbližším možném termínu. Rádio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa sídlící v Praze. Česká diplomacie tak reagovala na dřívější informaci, že iránské ozbrojené síly zařadily rádio Farda na seznam svých vojenských cílů. Obvinují ho ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na srbský portál Informer. Mladić si odpikával doživotní trest za genocidu spáchanou při válce v Bosně v letech 1992 až 1995.
0: Sport.
3: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství světa v Poznani těsně postoupil do finále na kilometrové trati. Úřadující mistr světa i olympijský vítěz prošel do bojů o medaile s náskokem pouhých 26 setin sekundy na nepostupová místa.
2: počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo s deštěm, místy i bouřky silné. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Povane slabý, později mírný proměnlivý vítr. Rostlové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 606 u obce Zlatá u Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku srazila dodávka cyklistu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor Jáda.
6: Jsme rádi, že jste tady, připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
7: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
6: Zůstaňte i vy s námi.
2: Humor Jáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to bude?
1: Já vyberu jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Dvě za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolám trošku, tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyjazil.
4: Hrůza, a kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslel.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, viďte.
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího. Třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru. Toho okamžitě beru.
6: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek.
2: Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje. Koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek. Ach jo, to je mrzuté.
2: Proba, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trik, jo?
6: Klid, madam.
7: Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
8: V poledne, pane.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
8: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 200, já ji nevím, ale ten co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
8: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
9: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to takhle
1: točili. Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autičko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No.
1: No takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No
1: já...
0: tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky
1: to
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli jste ho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ním měli nejdál, s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli s ní z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Prouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympic a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Zámecké léto jde do finále, už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty, taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským a poslední šance se ještě zařadit do toho slosování, to jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým, který pán to u vás vyhraje. Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, známe, pod mým mladým, Tarekovice.
3: Dobře.
4: Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro
5: děkuju
3: něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angeliku.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, Karas Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si psal Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Mila. Ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovní výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jste tam říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. A my řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Rychlého, už máme poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Země vás, Patriku, zdraví a jí paní Švormovou.
5: Dobrý den.
8: Ale anekdot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
9: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a naklidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
10: Slečno?
11: Ano?
10: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
11: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
10: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
11: no,
10: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
11: Tak to si raději nepřejte.
10: Proč?
11: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
9: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
12: Slečno, mohu vám něco říct?
11: No prosím.
12: Vy jste jako z pohádky.
11: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: A vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: Vymýšlíš.
12: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
11: A?
12: Váš nos.
11: A?
12: Vaše zuby.
11: A?
12: No prostě celá Baba Jaga.
9: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
10: Jean? Ano, lorde? Co to bylo za hluk?
5: A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
12: Splnil jsem váš příkaz, pane.
5: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
13: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
11: Tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
5: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
11: Do houbové omáčky?
5: Ano, tam bude velmi dobrá.
11: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
5: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
13: Žena volá muži do práce.
10: Ano?
14: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
10: No, ahoj, co chceš?
14: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
10: No, ty jsi se zblázila, ne? No, prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
14: Ne, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
10: Prosím tě, Květuno. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
14: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
13: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
11: Teda, Pepo,
13: jak si mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
12: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
11: No, ti to je hezké.
12: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
11: No a?
12: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
13: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
5: Člověče, když se opilej vracím domů, žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
10: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
13: Po čase se oba sejdou.
10: Tak co, vole, jak zdopad?
15: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
10: Jak to?
15: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
16: Ukončete prosím
15: výstup
16: anonsu, dveře se
15: zavírají. A celý barák mi
17: uje. Humoriáda.
3: Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
18: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat. On tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pes nic, tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
18: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
18: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře.
17: Humoriáda.
3: Libuško, co ty a léto, jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
18: ale,
3: prožili?
18: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí. Než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat, to jo, ale jinak žádný sporty. Jak říkal Churchill. Churchill, to jsem říkal, ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování, že osvěla se skonus.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: No to jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu. Divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to byste si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
6: No jo, pohodili jsi. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád v těno, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád musím si to.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
4: Čím to je?
6: To je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
6: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje.
4: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně
6: dědeček. Já jsem dědeček. Pojďem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se
4: Ono se tomu plejce cůlat, ale jako krásně řekla to čo a... Da, to je talent.
6: No jo,
4: po dědečkovi. No ale jak se to dělá?
6: Počkej,
4: dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
6: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček sundá kalhotinky. Dědeček, pojď sem, Borku. No, to je nějaký renos. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
6: Kluk?
4: Hm.
6: No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden v jeslích, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkumu, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
6: No, promiň, ale když jsem vás měl seznámit?
1: Tahle scénka z kabaretu U dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování.
2: Mm-hmm.
1: Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libíčkem.
2: Prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 011 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlo karikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod širým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Eliou Prachařem, a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujeme za Ačko a může něco paní Švormovi povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, paní Švormová, vy jste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím, no.
4: Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže tak. Nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc ďakujú a ste taký hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujú.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy také.
3: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a pridávame dalšího. Dobrý den.
6: No ja vás teraz zdravím konečne. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
3: Ano, a pro co zdravím, hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: A děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacký, pana Šlejára, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko? Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
3: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
8: Dopoledne, dáma pane.
3: Ano.
8: Eva z Petra Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
3: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
9: Uzná je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady,
10: no, ale dnes noční
9: služby.
10: No,
9: to má noční službu.
10: Aha.
9: Nebej toho, že se to školně narodilo už za studentských dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Já jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
10: Tolikrát?

0: dítě, křičí ženská. Ženská, ne, myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a za na tu musky, to nejsou lidi, ty Borku. Jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
1: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka.
2: Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatý.
0: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řekl jsi to?
1: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
0: To je taky pravda, ano.
1: A snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole. Ne?
0: Lístek? Lístek na stole, to si nemohu říct víš? Víš, jak jsou ženský na tohleto háklivý?
1: Osobně.
0: Osobně.
1: Ty to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma. Hmm. Taky to máš nad hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. A pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci. No,
0: to vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma. Co je s mámou, není nemocná?
1: Co, ona je nemocná?
0: Tam se tě, jestli není nemocná.
1: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
0: Aha.
1: Já jsem ji naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
0: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuju ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
1: Co, 10?
0: Ano.
1: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
0: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? Tak, chlapečku, za rok se vrátím, vrátím se za...
1: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš ji přece taky ode mě snad pozdravu.
0: A kdybys to tak, maminku, taky za mě pusu, pak, chlapečku, pusu.
1: Pak, no, vidíš, no, a ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v lednici, tak pa. No, pa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10, nebo byly jiné časy?
5: Bývalo to o 10 hodin. No. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o 30 minut. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
4: Mimochodem, vzpomínky na Merčku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná
5: já
4: chybí Merčka.
5: Že ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu, jezdili jsme i tehdy když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo České armády tehdy,
4: ano.
5: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně, soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
4: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá,
3: Vy jste
2: bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, já zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel rozběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečený s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husické doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce, ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na patě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. A lavečku vůbec nedali dohromady.
0: Humoriáda.
3: No.
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libíček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Všechny střední školy v Karlovarském kraji zřizované krajem mají zajištěné stravování. Karlovy Vary vybaví sportovní halu novými obrazovkami. Jednací řád sněmovny se změní. Prezident Pavel podepsal novelu zákona. A zítra bude oblačno až zataženo, odpoledne s deštěm, místy bouřky i silné, teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. Karlovarský kraj zajistil stravování ve všech zřizovaných středních školách. Financování nepedagogických pracovníků ve školních jídelnách přešlo od nového roku na zřizovatele škol. Pro školy, které nemají vlastní jídelnu a zabezpečují stravování smluvně jinde, krajští zastupitelé schválili provozní prostředky v celkové výši zhruba 19 milionů korun. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: V rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2026 jsou zajištěny dostatečné finanční zdroje pro financování nepedagogických zaměstnanců školních jídelen, které jsou zřizovány u škol. Zřizovatel hradí veškeré provozní a personální výdaje. Jen personální náklady jsou v letošním roce odhadovány zhruba na 31 milionů korun.
2: Zákonní zástupci žáků a studentů platí jen výdaje na spotřebované suroviny na přípravu konkrétních jídel. Karlovy Vary pořizují do haly míčových sportů nové informační obrazovky. Město za ně zaplatí víc než 1,5 milionu korun. Zařízení mají technici namontovat v průběhu měsíce září, ještě před zahájením nové sezóny prvoligových volejbalistů, říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
4: Je to částka asi 1,5 milionu korun, něco přes, 1 569 000 korun. Takže předpokládáme, že to budou LED obrazovky, které umožní i reklamu, tak aby to splňovalo veškeré požadavky, které vlastně v rámci té ligy máme. Já předpokládám, že se to stihne do začátku sezóny.
2: Obstruovat ve sněmovně bude nově složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Na svém webu o tom informoval Hrad nově, tak bude třeba možné víc omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programu schůzí. Sněmovna taky získá širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Novelu předložili zástupci vládní koalice spolu s opoziční ODS. Hlasovala pro něj i většina poslanců z Hnutí STAN a menšina Pirátů. Proti byla část lidovců a celá TOP 09. Humanitární organizace v Česku spouští sbírky na pomoc lidem v Nepálu. Ten ve středu zasáhly ničivé povodně. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 353 lidí. Třeba člověk v tísni poslala na pomoc už první milion korun. Na co přesně peníze půjdou, přiblížil ředitel organizace Šimon Pánek.
5: Ten první milion stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika, strhané mosty, nefungující spojení.
2: Peníze na pomoc Nepálu můžou lidé posílat i na účty organizací, jako jsou ADRA, Český Červený kříž nebo Český výbor pro UNICEF.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo s deštěm, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povane slabý, později mírný, proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech v ulici Dolní Kamená u Baumaxu bouralo osobní auto. Na silnici 606 u obce Zlatá u Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku srazila dodávka cyklistu. Nehoda se vyšetřuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Začíná opět Den v kraji, tedy pravidelný podvečerní souhrn dění z našeho regionu. Ten dnešní je čtvrteční, má datum 27. srpna a zdraví vás Radim Jehlík. A za chvíli tu bude souhrn událostí s Lenkou Polákovou, pak budeme mluvit o přípravném týdnu ve školách. Do začátku nového školního roku zbývá totiž už jenom několik dnů. Poté se přesuneme na koupaliště Lido u Mariánských Lázní, připomeneme vám také našeho dnešního odpoledního hosta a spojíme se i s naší regionální stopařkou, která pozve na některé závěrečné prázdninové akce v regionu. To všechno v této hodině, tak hezký poslech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: slunečko vyletěl.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Městský úřad v Soklově zakázal kvůli hydrologickému suchu odběr povrchových vod na dalších 11 tocích, například Schodovského a Habartovského potoka nebo z Libavy. Dokdy bude zákaz platit, říká mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
3: Zákazy platí buď do konce října nebo do odvolání. Ve chvíli, kdy se hydrologická situace zlepší, informujeme o tom vodoprávní úřady, které pak zákazy zase zruší.
2: Hasiči zasahovali v noci u požáru výškové budovy v Chodově. V ulici u koupaliště hořelo v suterénu domu a kouř se šířil do společných prostor. 9 lidí převezli záchranáři do nemocnice s podezřením na intoxikaci s plodinami hoření. Hasiči při zásahu zkontrolovali všech 78 bytů. Po odvětrání se obyvatelé vrátili domů. Na koupališti Lido u Mariánských Lázní se upravila písčitá pláž, na kterou bylo dovezeno několik desítek tun bílého písku. Vylepšení pláže pomohlo nejen jejímu vzhledu a příjemnému pobytu u vody, ale také například filtraci vody. Podrobnosti uslyšíte krátce před 17:30. Na školách pokračuje přípravný týden před novým školním rokem. Například učitelé na základní škole Dukelských Hrdinů v Karlových Varech připravují učebny a tabule s pomůckami na výuku. Co dalšího se pro žáky ještě chystá, říká učitelka Pavla Valouchová.
4: Jako každý rok máme vlastně celoroční soutěž, kdy děti vlastně splňují různé úkoly, za to dostávají odměny.
2: Další podrobnosti se dozvíte už za malou chvíli. Karlovy Vary připravují projekt na zlepšení kvality vody na koupališti Rolava. Stávající systém obnovy vody v nádrži totiž nestačí a voda v přírodním koupališti se v horku rychle kazí. Výrazně nepomáhají ani vrty, které mají s obnovou vody pomáhat. Město tak zvažuje možnost napouštět koupaliště vedením z blízké řeky Ohře. A jaké akce se v Karlovarském regionu na konci prázdnin chystají, nám v této hodině přiblíží naše regionální stopařka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, čtvrteční den v kraji. Koupaliště Lido u Mariánských lázní v závěru sezóny výrazně změnilo svůj vzhled. Proměnu má za sebou především písčitá pláž, která dostala nový písek. Téměř nepozorovaně ho na kraj přírodní nádrže přivezlo hned několik nákladních automobilů.
1: Jednohodné děcko. To máš kuná, to je pro tebe, to je pro hodné giťátko.
2: U vchodu do přírodního koupaliště stojí tříčlenná rodina. Po zaplacení vstupného míří s výbavou k vodní hladině. Symbolickým vedoucím výpravy je paní Zuzana.
1: Chodíme sem, prosím, už 40 let.
3: Já se jenom zeptám, co vás sem opakovaně jako vlastně láká i v těchto srpnových ranních chladných dnech.
1: Hlavně nás sem láká to, že bydlíme v Mariánkách a nechce se nám v tom vedru jezdit někam 50-70 kilometrů na koupaliště.
2: Vodní nádrž Lido je od letošního roku trochu jiná. Změnilo se hlavně prostranství uslaměných slunečníků. Provozovatelé areálu po několika letech prakticky obnovili hlavní pláž.
4: Před 5 lety jsme přivezli 160 tun toho písku, letos to bylo 100, to znamená 4 nákladňáky po 25 tunách. Ten nákladňák, pokud přijede, tak to rovnou po pláži rozsype tam, kde my vlastně vnímáme, že ten písek nejvíc ubývá. Zvláčí se to tak jako do roviny, tvoří to takovou tu karibskou iluzi.
2: Podle správce areálu Reného Plzáka zářivě bílý křemičitý písek na pláži vypadá hezky, zároveň prý ale poslouží jako přirozená filtrace, tak aby koupaliště připomínalo v poslední době tolik populární biotopy.
4: My každý den upravujeme pláž tím způsobem, že vláčíme pluhem ten písek, aby jednak hezky vypadal. Zároveň, když tím pluhem trošku zajedete do vody a vyhrnete tu vodu s nějakou takovou tou menší nečistotou, tak to se přes ten písek přefiltruje a ta voda vteče zpátky do toho rybníka už, dá se říct, jako čistá a prakticky, když se podíváte na všechny rozbory hygieny, to všechno nám vychází dobře. Tím pádem máme pocit, že to zároveň děláme dobře.
5: Byli jsme tady minulý rok, taky tady byl písek. Teď jsme překvapení, jeho tady víc, chodí se po něm skvěle. I minulý rok to ale bylo dobrý.
2: Říká paní Šárka, která je tady také s rodinou.
5: My jsme z blízkého okolí od Tachova, protože v Tachově vlastně nic takového není, tak musíme jezdit až sem.
2: Paní Jana poslouchá. Ale... Jste taky spokojená?
6: Jo, mně se to tady moc líbí. Krásně uhrábnutý, fakt pěkný.
2: Koupaliště Lido bude každopádně i v následujících letech hlavně přírodní nádrží, bez velkých vodních atrakcí a skluzavek uprostřed lesa.
4: Ať jsou to skluzavky, ať jsou to potom atrakce, vyžadují další a další trošku komplikace. Nemám úplně pocit, že by o to byl i takový zájem, protože sem chodí hodně maminky s malými dětmi, takže zatím myslím, že spokojenost na všech stranách.
2: Dodává správce areálu René Plzák, podle kterého letošní slibnou letní sezónu narušil pouze nadměrný výskyt vos, které obtěžovaly návštěvníky. Z Mariánských lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Je čtvrtek 27. srpna, učitelé se připravují na nový školní rok, mají přípravný týden, během kterého se věnují úpravám tříd a chystání všech potřebných podkladů. S vedením řeší celkový provoz i organizaci nadcházejících měsíců, aby od 1. září všechno fungovalo bez problémů.
1: V rámci přípravného týdne my vlastně musíme tady zaprvé uklidit, protože v té naší třídě byl hostel první týden v červenci, takže všechno jsme měli pryč a teď to vlastně zpátky nastěhováváme a připravujeme si vlastně tu třídu na to, aby se tady děti cítily hezky.
2: Jsem ve třídě 3. ročníku na základní škole Dukelských hrdinů v Karlových Varech společně s učitelkou Pavlou Valouchovou.
3: Čeká učitele v rámci přípravného týdne i nějaké školení?
1: Tak zrovna v tom přípravném týdnu školení nemáme, ale máme rady, kde vlastně si říkáme, co se do budoucna, aspoň ten první rok tady bude vlastně dít a říkáme si takové ty plány na září.
3: Vidím, že tady máte připravený spousty krabic s knížkama, chystáte tedy i nějaké dekorace?
1: Ano, tak jednak jsou to ty dekorace takové ty poučné, jako jsou převody jednotek nebo vyjmenovaná slova, no a hned vlastně v září budeme dělat výzdobu na ty okna, tak aby jsme se tady cítili hezky. Máme připravené sítě, takže hned ty první obrázky právě půjdou na ty sítě a na okna.
3: Jsem v kanceláři se zástupkyní ředitelky. Jak jste na tom s prvními třídami? Jaká je obsazenost tento rok?
4: V tuto dobu máme 2 třídy prvňáčku a v jedné třídě máme 19 dětí a v jedné 18.
3: Říká zástupkyně ředitelky Hana Lejsková. Vy máte jako spousty dalších škol přípravný týden, tak co všechno se v rámci toho týdne musí stihnout?
4: Tak jelikož úvazky a rozvrh máme hotový vždycky už v rámci května a června, tak teď už vlastně si třídní učitelé rozebírají své třídy, vyzdobují je, učitelé si připravují ty třídy k obrazu svému. Každý samozřejmě má nějakou specializaci, takže podle toho se i ty třídy jednotlivé učebny vybavují. Takže fyzikální učebna má svoje vlastně jakoby typické vybavení nebo jazyková učebna a tak dále. Takže každá podle své náplně.
3: Prošel pedagogický sbor nějakými změnami?
4: Náš pedagogický sbor je po dlouhou dobu už hodně stabilní a teď se nám například postupně vracejí třeba paní učitelky z mateřských dovolený, jinak 2 paní učitelky odešly vlastně z přípravných tříd, jinak žádné velké změny.
3: Z Karlových Varů Anna Bečková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Tolik uklidňující Eňa. Vojtěch Spurný je český čembalista a dirigent působící v tuzemských operních divadlech i symfonických orchestrech. Publikum ho zná zejména díky barokní hudbě. Každý rok je také hostujícím umělcem Mezinárodního hudebního festivalu Johana Kaspara Ferdinanda Fischera. A ani letos neudělal výjimku.
1: Já jsem vlastně s festivalem od třetího ročníku každý rok a většinou vždycky ve spojení s členy Karlovarského symfonického orchestru, protože vždycky se najde alespoň jeden koncert, kdy oni hrají. Pro ně je to taková, řekl bych, aktivita trošku jiného typu, než jsou normálně zvyklí, protože Karlovarský symfonický orchestr je symfonický orchestr, orchestr na symfonický repertoár, jehož těžiště repertoáru tkví v 19. století. A tenhle ten festival je pro ně trošku taková možnost udělat si výlet do 18. století, do baroka a do klasicismu, a myslím, že to dělají velice rádi. No a letos jsem tady v roli, ve dvojroli, dalo by se říct. To znamená, dnes mám koncert se členy KSO a zítra mám koncert s kolegou Zobcovým flétnistou, kdy budeme vystupovat v duu. Čili letos tu jsem jako dirigent i čembalista skutečně půl na půl.
2: Já jsem se na to chtěl zeptat, protože viděl jsem vás tam právě v roli dirigenta, tak jsem si říkal, jestli vám pak není líto, že dirigujete třeba i jiné čembalisty a vy si nezahrajete. Co je lepší, dirigovat nebo hrát?
1: To je otázka. Když dirigujete, tak vlastně ty hudebníci musí realizovat vaši představu a jsou prostředníky. V momentě, kdy sám hrajete, tak si vlastně za všechno můžete sám, abych řekl tak obrazně, a vlastně je to mnohem víc na vás a je to, ten prostředník už tam není. Na druhou stranu je pravda, že repertoár tohoto typu, to znamená téměř celá barokní hudba, snad s výjimkou velkých věcí, jako byly kantáty nebo duchovní hudba, oratoria, opery a tak dále, se nikdy nedirigovala. Dirigent v moderním smyslu tam prostě nebyl a v klasicismu taky ne. A daleko víc se uplatňovalo takzvané vedení. Kvanc, což je jeden z předních teoretiků, flétnista, učitel Bedřicha Velikého, autor proslulého spisu o provozování hudby v 18. století, nemluví vůbec o dirigentovi, ale mluví o vedoucím orchestru, který většinou vede ten orchestr od houslí nebo od čembala. A to je to, co já se tady snažím vlastně s těmi hudebníky dělat.
3: Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už jsme dnes několikrát zmínili, je čtvrtek 27. srpna, prázdniny pomalu balí kufry a dospělí i děti si užívají poslední víkend před návratem do lavic. Jak to žije v Karlovarském kraji a kam se o víkendu vydat za zábavou, to už ví naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Každý z nás ví, že v úterý dětem znovu začíná škola a tak rodiny se pomalu vrací domů z dovolených a dětských táborů. Aby měli možnost se doma rozkoukat a tento poslední prázdninový víkend nebyl jen o přípravách a povinnostech, na spoustě míst chystají akce a zábavu pro všechny. Děti se vyřádí a rodiče si třeba mohou dát oslavnou skleničku, že zvládli skoordinovat a přežít prázdniny s dětmi.
1: Tak pojďme být už konkrétní, bude nějaká příležitost k odreagování a kde?
2: Určitě, a bude jich hned několik. Pokud by se rodiče chtěli loučit se zmiňovaným letním chaosem, věřím, že Karlovarský festival vína u Grand Hotelu Pub nebo soutěž silných strongmenů ve Studánce na Chebsku bude sázka na jistotu.
1: Protože se s letními prázdninami budou loučit hlavně děti a taky učitelé, nesmíme zapomenout hlavně na ně. Jaké zajímavé akce si pro ně našla?
2: Našla jsem hned několik zajímavých akcí pro rodiny, které stojí za zmínku a mají garanci skvělého programu. Pokud zamíříte na Chebsko, tak v sobotu odpoledne ožije Národní přírodní rezervace SOS u Skalné. Tam od 14:00 odpoledne připravili netradiční rozloučení. Potkáte tam živé dravce z Vavřince a dokonce i obřího dinosaura s animátorem. A pro hladové strávníky se vaří tradiční kotlíkový guláš.
1: Dinosaurus na SOSu, to zní jako zážitek i pro dospělé. Najdeme podobné akce třeba i na Sokolovsku.
2: Tam se pro změnu barví do modra. U Březové, u Sokolova, konkrétně u Rudoleckého spůdky, vypukne v sobotu od 15:00 šmoulí loučení s prázdninami. Organizátoři vyzývají malé i velké, aby dorazili ve šmoulích barvách. Děti se mohou těšit na skákací hrad, tvořivé dílničky, opékání buřtu a chybět nebude ani cukrová vata. Pokud posluchači by chtěli jiný druh zábavy, trochu adrenalinový, hned několik obcí a měst tento víkend pořádá jarmarky a poutě, kde děti mohou utratit svůj zbytek letního kapesného na autodromu nebo za cukrovou vatu. Jarmark bude třeba v Kraslicích, kde vystoupí například holky nebo Petr Kotwald a pobaví tam i děti hraná pohádka.
1: Tak pokud byste rádi utekli od příprav do školy nebo se jen chtěli sejít s přáteli po dovolených, určitě budete mít kam. Lucko, děkujeme za zajímavé tipy na poslední prázdninový víkend a budeme se těšit brzy. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Čtvrteční den v kraji míří do svého závěru, ještě nás bude zajímat počasí, proto jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Na předpovědním pracovišti je Petra Polívková. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Pojďme začít předpovědí na ty nejbližší hodiny. Co máme čekat večer a v noci na zítřek?
2: Tak dnes bude relativně teplá noc, bude polojasno až oblačno a nejnižší teploty nám klesnou většinou mezi 18 až 15 stupňů. Tam, kde by bylo déle trvající zmenšená oblačnost, tak v těch údolích tam může být ještě o nějaký stupeň méně.
1: Mm-hmm. A jaké počasí nám můžete slíbit pro ten páteční den, který nás čeká tedy?
2: Zítra už očekáváme během dne přehánky a i bouřky. V ranních a dopoledních hodinách bude ještě polojasno až oblačno, potom během odpoledne a večera očekáváme postupně přibývání oblačnosti až na zataženo a od západu se na většině území přidají přehánky a místy se mohou objevit i bouřky, které mohou být i silné. To znamená, že mohou být doprovázené nárazy větru kolem 70 km v hodině, menšími kroupami nebo přívalovými srážkami kolem 30 mm. A také později večer ty srážky potom budou přecházet v občasný déšť. Nejvyšší den teploty na vystoupení mezi 25 až 28 stupňů Celsia, ale bude záviset na tom, kdy nám ta studená fronta přijde, jestli přijde až v těch pozdějších odpoledních hodinách, tak by ten stupínek dva mohly ještě přibít nebo vystoupat, takže až do 29 stupňů Celsia. A potom ještě máme další věc, která se nám bude vyskytovat. Bude se nám vyskytovat severský prach v oblačnosti ovzduší, takže to může zapříčinit více oblačnosti a ty teploty nám zase potom naopak tolik stoupat nebudou. Takže uvidíme, kolik zítra budeme mít stupňů, ale většinou se teda budou pohybovat kolem 27 stupňů Celsia a jinak bude vrát slabý proměnlivý vítr nebo vítr z východních směrů, 1 až 4 metry za vteřinu, který postupně bude zesilovat, bude mírný 3 až 6 metrů a v bouřkách a na frontě přechodně může ještě zesílit.
1: Tak to jsou slova Petry Polívkové, kompletní to informace, děkujeme za ně a příště naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 17.51, tedy 9 minut před 18. Tolik čtvrteční den v kraji. Za pár minut to budou další aktuální zprávy. Radim Jehlík se proto loučí. Uslyšíme se zítra v pravé poledne na startu písniček na přání. Do té doby naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Den v kraji.
2: Keby bylo něco,

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokol doplňuje městské informační tabule pro obyvatele i turisty. Spolek chce získat dotaci na obnovu lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku. Premiér Babiš z ANO jednal v Praze s předsedou Evropské rady Koštou o novém unijním rozpočtu. A zítra bude až zataženo odpoledne s deštěm, teploty do 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Sokolov investuje do rozšiřování sítě moderních informačních panelů pro místní i návštěvníky. Město celkem pořídí 3 interaktivní tabule. První zařízení za přibližně 185 tisíc korun už funguje v Zámeckém parku. Většinu z této částky pokryly dotace z Karlovarského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Funkce nového zařízení přibližuje mluvčí města Michal Švarc.
2: Lidé na něm najdou jednak program kulturních akcí, který se v Sokolově děje. Zároveň po rozkliknutí toho panelu tam lidé mohou si prohlédnout projekty, které se momentálně v Sokolově realizují. Turisté tam mohou najít cyklomapy, které vedou Sokolovem a okolím, nebo se podívat na virtuální prohlídku města.
0: Kromě informačních panelů město pořídilo taky 12 kovových prvků hmyzu do husových sadů. Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt celkové opravy bývalého lázeňského areálu v Kyselce. Jak uvedl ředitel této obecně prospěšné společnosti Miroslav Perout, na projekt chce organizace získat dotaci z programu Spravedlivá transformace. Cílem by pak bylo opravit 9 historických budov a vytvořit z nich moderní centrum zaměřené na lázeňství. Dosavadní opravy podle spolku nestačí, protože areál dál chátrá rychleji, než se daří postupovat s jeho obnovou. Projekt letos získal první místo v kategorii projekty soutěže stavby Karlovarského kraje. Veřejnost se s projektem a dalšími kroky bude moct seznámit 10. září. Evropská unie by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v následujících letech neměla škrtat v zemědělských dotacích. Řekl to po setkání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou v Kramářově vile, kde jednali o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034.
3: Návrh unijního rozpočtu počítá kromě úspor v zemědělství taky se škrty v kohezních fondech, které čerpají méně rozvinuté ekonomiky Evropské unie. To je podle Babiše nepřijatelné. Přesně to ale prosazuje skupina 6 států v čele s Německem, podle kterých se musí návrh rozpočtu snížit o stovky miliard eur. Košta tak musí mezi unijními zeměmi co nejdřív vyjednat kompromis.
4: Je klíčové, abychom našli shodu do konce tohoto roku, protože nesmíme dovolit přerušení evropského financování zásadních projektů a politik v roce 2028.
3: To by se podle Košty dotklo například zemědělců, podnikatelů nebo financování evropských škol. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Světová zdravotnická organizace oznámila konec výskytu eboly v Ugandě. Nový případ nákazy se tam neobjevil už 42 dní. To je mezinárodně uznávaná lhůta pro potvrzení konce přenosu viru. Uganda zaznamenala 20 potvrzených případů eboly způsobené virem Bundi Bungo. 15 lidí si virus přivezlo ze sousedního Konga. Tam epidemie stále pokračuje. Posledního pacienta v Ugandě lékaři propustili 16. července.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo s deštěm, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Povane mírný proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 606 u obce Zlatá u Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku se došetřuje nehoda dodávky s cyklistou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Krásný podvečer, vážení přátelé. Vítám vás u pořadu Muziky muziky. V úvodu jsme si vyslechli borkovickou polku od... Víte, kdo ji napsal? Ano, Ladislav Kubeš starší. Nazval je podle vesničky Borkovice v jižních Čechách, kde se 23. února 1924 narodil. Po dvou letech se rodina přestěhovala do blízkého Žíšova. Od útlého dětství jeho otec, amatérský muzikant, začal učit na baskřídlovku, pozoun a tubu, aby ho brzy zařadil do své kapely spolu s jeho dvojčetem Stanislavem. V kapele již hrával starší bratr Karel a strýcové Josef a Václav.

Skládat své první písničky začal u vojenské hudby v Jindřichově Hradci, kde absolvoval vojenskou službu. Traduje se, že tam si již připravoval svou jihočeskou polku, která ho proslavila po celém světě. V roce 1967 si ji přivezla ve svém repertoáru tehdy Ústřední hudba Československé lidové armády do Montrealu na světovou výstavu. Nejvíce ji v cizině, hlavně v německy mluvících zemích, spopularizoval Ernst Mosch, který jihočeskou polku nahrál. Desek se prodalo více než 1 000 000 kusů. Po návratu do civilu pracoval stejně jako jeho otec v cementárně. Jeho syn Láďa vzpomínal, cituji, vyráběl pomníky a jezdil s nimi na hřbitovy a tahal těžké kvádry. Obdivoval jsem ho, že ještě po práci skládal písně.

Jelikož byl pan Kubeš v Československu na indexu, Suprafon ani Panton neměli dlouho zájem o jeho skladby. Proto si je začal sám po domácku psát a tisknout. Až když toho bylo více, nechával si noty tisknout v tiskárně. Na to ovšem musel mít povolení, že je to jen k reklamním účelům. Takto rozšířil svou tvorbu po celé republice, ale na své náklady. Samozřejmě, když nebyl zájem doma, tak se začaly ozývat zahraniční vydavatelství ze Švýcarska, Německa, Rakouska a odjinud. Jak stoupala Kubešova popularita, tak se ozvali i Suprafon a Panton. V roce 1985 vydal Panton LPčko Nad lužnicí svítá a Suprafon v roce 1988 desku Ty jeho české vesnice. Po roce 1989 založil jeho syn Ladislav Kubešovo hudební vydavatelství, ve kterém vyšlo několik CDček, které získaly zlaté a platinové ocenění. Velký úspěch sklidilo CDčko Pod tou naší starou lípou.

Ladislav Kubeš napsal nebo upravil na 400 skladeb. Například Netolickou polku, Na Šumavě dolina, Na břehu Blanice, Na dlužnici svítá a Přerovanku, ku které napsali text sestry Skovajsovy. Mezi další textaře patří František Vršecký, Ladislav Jacura, Milon Čepelka, Zdeněk Beneš a jiní. V letech 1995 až 2023 se konal Mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav, ale v roce 2024 byl přesunut do Kubešova rodiště Borkovic. Ladislav Kubeš zemřel 28. srpna 1998 v Žíšově.

Nakonec vám, přátelé, přečtu historku, která se jen tak někomu nepřihodí. Vyprávěl ji Láďa Kubeš mladší. Jednou se vracela blaťácká kapela s panem Kubešem z Rakouska domů. Co čert nechtěl, zrovna tehdy naši pohraničníci na hranicích sestřelili malé letadlo. Byl z toho mezinárodní malér, protože už letělo na rakouské straně. Na místo činu přijel tehdejší rakouský minister zahraničí Kirchschläger. Někdo tátu v té napjaté atmosféře poprosil, aby kapela něco zahrála. Povídání o tom vyšlo v rakouských novinách. Po roce se pan Kirchschläger stal rakouským prezidentem a tátovi do Žižova přišlo pozvání k návštěvě. Tak se stalo, že Ladislav Kubeš a jeho blaťácká kapela byli přijati 17. února 1975 v sídle prezidenta v Schönbrunnu. Komu se to poštěstí? Řadu let, kdy byl pan Kirchschläger prezidentem, posílal tátovi přání k Vánocům a Novému roku. Přátelé, ještě než se rozloučíme, chci vás pozvat do městečka Tlumačova na Chocku. V neděli 21.6. od 13 hodin se tam koná již 17. Tlumačovský festival dechovek. Letos budou vyhrávat veselá muzika z Chocka, Vrčňovjanka a Vysočinka. Jaroslav Tachovský se na vás opět těší na vlnách rádia vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Příjem dobrý večer. Na vlnách rádia vašeho kraje teď přichází na řadu špalíček lidových písní. Plním svůj slib z jara letošního roku, kdy jsem vysílal o hradu Plzeň a slíbil posluchačům, že na podzim budu v zajímavé historii pokračovat. Ano, dnes to bude o hradu Radyně. Pěkný a nerušen poslech vám přeje Miroslav Šimandl.

Plzeňsko od začátku budování českého státu patřilo k nejdůležitějším oblastem, kterým panovníci věnovali svou pozornost. Touto krajinou procházela stezka do Bavor, zvaná Řezenská, později Norimberská. Právě v místech, kde vedl brod přes řeku, byl postaven na pravém břehu zeměpanský hrad Plzeň. Asi po třech stoletích rozkvětu hradské soustavy panovníci začínají svou oporu nalézat v zakládání královských měst. Zde na místě dnešního starého Plzence, na levém břehu řeky, k takovému založení města došlo, a to v 60. letech 13. století. Město povýšil král Přemysl Otakar II. Na město královské. Navíc byla změněna trasa z norimberské cesty z Rokycan přes území dnešní Plzně a tak bylo rozhodnuto přenést město na nové místo a nazvat jej Nová Plzeň.

Karel IV., který usedl na trůn, byl v té době na vrcholu slávy. Království a svou moc upevňoval i na úkor šlechty, jež byla zpupná a nárokoval si spoustu výhod na úkor krále. A bylo jasné, že je nutné i soustavu královských hradů dát.

Radina a dostal jméno Karlskrone Karlova koruna. Opravdu pověstná koruna kopce s hradem, který svou kulisou připomínal a vysílal do kraje jasné poselství, kdo je tady pán. Původní název hradu se ale v ryze českém prostředí neujal, a tak nakonec vítězilo pojmenování Radině.

vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, kde kromě pěkných melodií z Plzeňska vycházím z poutavého vyprávění manželů Jitky a Josefa Sutnarových o hradu Radyně.

Hrad Radyně svou pevností a polohou budící dojem nikdy nebyl dobyt. Přesto se v jeho historii objevily nepříjemné situace v obléhání hradu. Co se nepovedlo při obléhání, nakonec dokonali pozdější majitelé svou lhostejností a benevolencí k rozebírání hradu. Samozřejmě i zub času vykonal své. Z královské stavby, plné věží, padajících mostů, s krásnými zasklenými okny se tak stala ponurá zřícenina. Dokonce v polovině 15. století hrad vyhořel a tak nebylo překvapením, že koncem první světové války byl hrad Radyně prodán snad i za účelem demolice.

Vznikem Československé republiky v roce 1918 byly vytvořeny podmínky pro odkoupení Plzeneckého dvora i hradu Radyně městem Starý Plzenec. A tím byl vytvořen předpoklad pro záchranu této dominanty Plzeňska a založení spolku na záchranu Radyně a Hůrky.

V roce 1956 přešla Radyně do vlastnictví státu a koncem roku 1994 byla městu Starý Plzenec Radyně opět vrácena. Do budoucna je třeba si přát, aby v vedení města Starého Plzeňce byli vždy lidé, kteří si budou uvědomovat význam historické památky hradu Radyně a dál jej i s okolím udržovat a rozvíjet. A popřejeme proto Radyni nejméně dalších 100 let. A jak se dnes opakovaně na vlnách Českého rozhlasu říká, vždyť 100 let je jen začátek. Přátelé, dnešní Špalíček končí. Pokud jste setrvali v mé společnosti až do konce, je mi potěšením. Na brzké shledání se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U Kinčperku nad Ohří zemřel po střetu s nákladním vozem motocyklista. Karlovy Vary chtějí zlepšit kvalitu vody v přírodním koupališti Rolava. Stoupají počty studentů středních škol a zítra bude až zataženo odpoledne s deštěm teploty do 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Řidič elektrického motocyklu zemřel dnes odpoledne při střetu s nákladním autem na silnici 606. Nehoda se podle informací serveru dopravní info.cz stala u osady Zlatá nad Kinčperkem nad Ohří okolo 14:30. Jak informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek, policisté u 66-letého řidiče nákladního automobilu provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 0,26 promile. U zemřelého řidiče elektromotocyklu byla nařízena soudní pitva. Přesnou příčinu nehody budou nadále vyšetřovat kriminalisté. Aktuálně je silnice neprůjezdná a zcela uzavřená. Karlovy Vary připravují projekt na zlepšení kvality vody ve městském koupališti Rolava. Stávající systém obnovy vody v nádrži totiž v posledních letech nestačí a voda v přírodním koupališti se za teplého počasí rychle kazí. Výrazně nepomáhají ani vrty, které mají s obnovou vody pomáhat. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
2: Byly tam zřízeny i vrty na spodní vodu, ale bohužel už i ta spodní voda nám klesla tak hluboko, že ty vrty nebyly schopné dávat takovou kapacitu, kterou potřebujeme. Nicméně je třeba zdůraznit, že ty vrty tam byly zřízeny na to, aby doplňovaly odpar, nikoliv aby v podstatě zařizovali výměnu vody v té nádrži.
0: Zástupci města zvažují možnost napouštět koupaliště vedením z blízké řeky Ohře. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtu. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistikové proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou v budoucnu klesat. A do Česka zítra odpoledne dorazí silné bouřky. Přes Čechy budou postupovat dál na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 14 hodin až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky může doprovodit přívalový déšť, menší kroupy s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Meteorologové proto varují před komplikacemi v dopravě. Přívalový déšť taky může zaplavit podchody nebo sklepy.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne až zataženo s deštěm, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povane mírný proměnlivý vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 606 u obce Zlatá u Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku se vyšetřuje nehoda nákladního auta s motocyklistou. Vozovka je zcela uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas všichni zaregistrujeme v médiích nějaký výrok, ať už politika nebo umělce, a říkáme si v ironické rovině, no ten tedy mluví jako kniha. A myslíme to samozřejmě naopak. Možná bychom se mohli u téhle fráze, nebo jak to nazvat, zastavit.
2: Říkáme tomu frazem nebo idiom nebo přirovnání v tomto případě, protože tam máme přímo už to slovíčko jako. A je fakt, že to spojení mluvit jako kniha bývá užíváno jak v neutrálním významu. To znamená, že tím nic nemyslíme, jenom to přirovnání, ale často se užívá, když už se užívá samozřejmě také ironicky nebo posměšně dokonce. A to nejčastěji v případech, když se ten mluvčí příliš vžívá do své role přesvědčovatele nebo někoho, kdo chce zapůsobit svým projevem a tomu obsahu to neodpovídá, ten jeho étos. Nebo když mluví příliš sebejistě, ale zároveň vidíme, že to je velice vzdáleno od reality.
1: Ten zas mluví jako kniha.
2: Případně když planě teoretizuje nebo velice naivně zobecňuje, říká nějaké banality, a často se to pojí samozřejmě s určitým poučným tónem, s určitým kazatelstvím.
1: Našli bychom nějaké ekvivalenty pro tenhle frazem mluvit jako kniha, něco, co má podobný význam, a třeba to můžeme použít taky v tom pejorativním slova smyslu, ale nebo taky v tom pozitivním, neutrálním.
2: Máme jich poměrně dost a doufám, že nebude vadit, že část z nich samozřejmě je lidová a velice upřímná, takže ty výrazy, které tady zazní, by se neměly vypípávat ani vystříhávat. Například ve stejném významu se užívá, že někdo sežral všechnu moudrost nebo si nevidí do huby. No a pak máme takové ty jemnější, jako že někdo mluví jako zkazatelný.
1: Mlátí prázdnou slámu, mě teď napadá.
2: Tak, nebo má patent na rozum.
1: Ale to je spíš v tom negativním slova smyslu. Tam bychom to asi těžko obhajovali jako neutrální výraz.
2: Já myslím, že u těchto typů spojení se nám zachovala, anebo se stále používají spíš ta, která jsou aspoň trochu ironická, protože proč shromažďovat přirovnání, která pouze chválí.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekvíš.

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačerate Šukar Šuniben. Dnes společně navštívíme křest nové písně Magická láska, pod kterou je podepsán Igor Kmeťo a kterou naspíval společně s JB. Kmotry písně byly Helena Vondráčková a Felix Slováček. Povídat si budu také s Miroslavem Brožem o pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny.

0: Poslech nám zpříjemnil Roman Gašpar a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Od 10. do 13. září se v Praze uskuteční Mezinárodní festival romského filmu IROF, který organizuje spolek Identity Prague. Nabídne české i zahraniční snímky, mezi nimi také dokument Nebylo nám to jedno o romské solidaritě a pomoci ukrajinským uprchlíkům po vypuknutí války v roce 2022. Program festivalu a informace o jednotlivých projekcích najdete na webových stránkách IROF. O své zkušenosti s pomocí romským uprchlíkům z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží a na dalších místech, o tom si budu povídat s Miroslavem Brožem.
1: Já jsem v té době nepracoval pro městskou část Praha 1, ale pro neziskovou organizaci a vlastně ta moje role spočívala v tom, že poté, co jsme zjistili, že ty romské uprchlíky z Ukrajiny tady v České republice vlastně nikdo nechce, a ty úřady nejsou moc efektivní, ani rychlé, ani aktivní v pomoci těmhle romským uprchlíkům, tak jsme se obrátili na naše partnerské organizace v jiných evropských zemích, kde je nižší míra anticiganismu a vlastně jsme je tam začali pomáhat s odjezdy. S tím, že vlastně ta naše partnerská organizace potom na ně v nějakém třeba německém městě čekala už na nástupišti a potom jim pomohla projít tím registračním řízením a najít tam bydlení a všechno, co bylo potřeba. A my jsme takhle odvezli z pražského hlavního nádraží 750 romských uprchlíků do Německa a potom jsme jich odvezli rovnou stopku do Dublinu v Irsku. To vím úplně přesně, protože jsme měli peníze přesně na 100 letenek a v tom Dublinu máme velmi aktivní partnerskou organizaci irských travelerů. A potom jsme odvezli skupinu 65 lidí do Osla v Norsku.
0: Finančně to zaštítili ty partnerské organizace v zahraničí.
1: My velkou část těch uprchlíků jsme právě odvezli do Německa, konkrétně tedy do severozápadního Německa, kde si myslíme, že ta situace pro ty Romy a možnosti byly nejlepší. A tam vlastně to bylo celé zadarmo, protože v té době, v té krizi, oni měli vlastně jízdenku na vlak v České republice i v Německu zadarmo. A potom se objevili někteří laskaví sponzoři, kteří vlastně zaplatili ty letenky do toho Dublinu nebo do toho Osla.
0: Jste s některými z těch, kterým jste pomohli, v kontaktu, jak se jim v současné době žije?
1: Já jsem před dvouma rokama byl v Německu vlastně na rodinné dovolené a tak jsem si vlastně přál se s někým z nich setkat, tak jsem se setkal s jednou rodinou, která vlastně našla nový domov v severoněmeckém městě Brémy. A vlastně to byla maminka se třemi dětmi a tý se tam moc líbilo

0: Měla tam vlastně nový život, ty děti byly to nejstarší ve škole v první třídě, ty dvě další ve školce. Ona tam chodila na kurz němčiny, protože to Německo, když je tam nějaký uprchlík, tak vlastně od prvního dne chce, aby se učil německy. Dělala zatím nějakou pomocnou práci, protože měla vlastně limit pořád ještě v té neznalosti toho jazyka. A co mi říkala, tak samozřejmě tam měla mnohem jako kvalitnější a lepší život než na Ukrajině někde v té romské osadě, která teď ještě byla jako v té východní části Ukrajiny, kde teď vlastně je bojová zóna. Ta epizoda, kdy asi 4 dny tady ležela na zemi nádraží Praha, tak to byla taková jako nepříjemná epizoda na její cestě do Německa.
1: Vysvětluje Miroslav Broš, interkulturní pracovník městské části Prahy 1. Jiří Bělá alias JB natočil společně se slovenským hudebníkem a producentem Igorem Kmetem nový videoklip k písni Magická láska. Jde o letní duet, na kterém se Igor autorsky podílel a zároveň v něm i zpívá. Křest videoklipu Magická láska se konal v úterý 25. srpna v pražském Casablanca Sky Baru. Na místě byla také Iveta Durdoňová, která jako první oslovila právě Igora Kmeťa.
2: Pane Kmeťo, jsme na křtu Magické lásky, nového videoklipu a písně, kterou vám pokřtil Felix Slováček a Helena Vondráčková. Co to pro vás znamená?
3: Pro mě je to sen, lebo já jsem vyrástol na Felixovi a vyrástol jsem i na Heleně Vondráčkové, lebo já si pamätám tie časy, keď můj otec, moja matka počúvali denodenne ich piesne, takisto aj Karel Gott, ktorý je už nebohý. To sú všetko speváci, od ktorých sa môžu učiť ďalších 100 rokov. Títo dvaja, čo boli dneska nám krstiť album, Helena Vondráčková a Felix Slováček, to sú žijúce legendy, ktoré si vážme, že sú tu ešte medzi nami.
2: Jak vznikla spolupráca medzi vámi?
3: JB ma oslovil na základe toho, že sa mu páči moja tvorba, počúva moje pesničky a zoznámil nás vlastne Carlos, kamarát, ktorý to celé sprostredkoval, slovo dalo slovo a všetko sa podarilo, tak som veľmi rád, že dneska tu takto stojím a krstíme pieseň, na ktorej sme sa dlho podielali. Jedna časť polovice sa natáčala v Španielsku, kde bývam. Môj druhý domov je teda v Španielsku, volá sa to Calpe. Tam sa natočila prvá časť a druhá časť sa natočila tu v Prahe, aj na Vltave, aj v štúdiu nahrávacom.
2: Na tom textu ste sa shodli, kto skládal hudbu, text?
3: Hudbu som zložil celú ja, melodickú linku aj som aranžoval, aj produkoval a text som dal napísať môjmu takému dobrému textárovi slovenskému, volá sa umelecké meno Adis, takže Adis napísal text, napísal aj tú českú časť aj slovenskú.
2: Budete spolupracovať s JB'm na další muzice?
3: JB si želá, lebo chce vydať celý album a chce, aby som mu celý album sprodukoval, pomohol spraviť a asi to vyzerá tak, že sa zhodneme na tom a spravíme celý album.
2: A vy v současné době na čem vy pracujete?
3: Ja momentálne pracujem na svojich piesňach, ktoré vlastne takisto dokončujem. Nedávno sme vydali aj videoklip s Anitou, aj s Rytmusou. Piesňa sa volá Daj mi groove, už je na sociálnych sieťach a teraz natáčame teraz videoklip, teda ja natáčam v septembri a možno buď koncom septembra alebo 10. mesiaci, začiatkom 10. mesiaca vydám ďalší song a pomaličky, ako budem vidieť reakcie, že ľudia majú záujem a chcú ďalšie a nové pesičky, tak budem sa snažiť byť rýchlejším, ale keď budem vidieť toto tempo, že tí ľudia sú teraz takí, že povedzme si na rovinu, je strašne toho veľa a povedzme si aj tak, že tie albumy sa už tak nepredávajú, takže je to o tom, že dať von dobrú kvalitnú pesičku, pekný videoklip, dobrý singela a tak toto zatiaľ funguje a keď sa to nakopí, tak urobíme celý album.
2: A kde vás mohou posluchači vidieť v současné době?
3: V blízkej dobe budem 16.10. vystupujem tu v Prahe, tu bude nejaká akcia, neviem presne ako sa volá, lebo je to 16.10. 17.10. budem v Dečíne, to je Česká republika, no a zatiaľ iba do konca roka mám tu tieto akcie.
2: U mikrofonu mám zpěváka JB'ho. Jaká byla spolupráce s Igorem Kmeťem?
4: Spolupráce probíhala úplně neskutečně a zkrátka jsme se to strašně moc užili, protože v tom Španělsku je úplně jiná energie, jiná atmosféra a vůbec na přemýšlení, na tvoření. Je to úplně jiný vibe, takže skvělá spolupráce s Igorem. Výborný zpěvák, výborný producent a budeme chystat spolu celý album.
2: Paní Vondráčková, vy jste pokřtila s panem Slováčkem nový videoklip, novou skladbu Magická láska. Láska. Jak se vám líbí Magická láska?
5: No tak ta píseň je velmi temperamentní, nabitá optimismem, láskou a je to z toho opravdu cítit, že to myslí vážně. A já mám ráda rytmické věci a věci, které mají krásnou melodii, což tady zdůraznil při křtu i Felix Slováček. A je to tak, že nejenom nástroje, ale i vlastně hudební vklad, ten nápad hudební, ten je strašně důležitý pro to, aby se ta píseň stala hitem. A já si myslím, že tahle ta píseň má k tomu ambice.

Jsme na konci dnešního Oromava Keren. Savorenge tumenge mangav bud bacht, zhorte zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo a část balených piv. Policie posílí hlídky po dobu hudebního festivalu Soundtrack Poděbrady. Letní počasí čekáme i zítra. Naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, taky část plechovek i některá lahvová piva. Cena se zvedne v průměru o 70 haléřů na půl litr, říká mluvčí plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
2: Důvodem jsou především rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu. Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek.
0: Plzeňský Prazdroj naposledy měnil ceny před rokem, kdy zdražil o podobnou částku. V Poděbradech začíná čtyřdenní festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady. Ode dneška do neděle bude parkoviště pod zámkem a u jezera vyhrazené jen pro organizátory. Žádné další uzavírky vedení města neplánuje, řidičům ale doporučuje se centru vyhnout. Na bezpečnost v ulicích bude dohlížet více policistů, říká jejich středočeská mluvčí Barbora Šnévajsová.
3: Všechny dny posílí policisté z obvodního oddělení Poděbrady výkon služby, budou především dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků, a to i ve spolupráci se strážníky městské policie.
0: Zastupitelé Prahy 6 zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů korun. To je podle místostarosty Petra Prokopa z Hnutí STAN příliš vysoká cena.
4: Naše očekávání, s kterým jsme pracovali v minulosti, bylo zhruba 800 milionů korun. Rozhodně nerezignujeme na ambici mít tamto kulturní centrum, akorát potřebujeme vlastně se dobrat té nižší ceny.
0: Vedení Prahy 6 plánuje vypsat novou veřejnou zakázku v únoru příštího roku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty kránu klesnou na 16 stupňů. Polojasno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Velké Popovice počítejte se zbytkem jedoucí kolony z 18. kilometru. Je to asi na 10 minut do zúžení na 24. kilometru na Šmejkalce. Na silnici 9 na výjezdu z Prahy na Mělník za Zdiby se ještě tvoří kolona u Líbeznic kvůli omezení s kyvadlovým provozem. Zdržení asi 5 minut. A na silnici 2 v Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem na Prahu popojíždí kolona z Nového náměstí kolem 10 minut k nehodě osobního a nákladního auta u Eurooilu. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej, já to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě českým, našim, no, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No, samozřejmě. Já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože ta tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono, to vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mě to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla k 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo
1: vás i
0: toto?
1: Jste si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka věka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo, a ona to tam má i takový pro mě takový, přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
2: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to, ano, stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale také, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No, no,
0: co je pro
1: no,
0: režisérku náročnější, no, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo, a takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antolová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Jo, asi ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema a on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Veterinárního servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Na 20 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Paliva ve středních Čechách od minulého týdne zdražila o desítky haléřů. Letní počasí vydrží i zítra. Čekáme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny. Varování se týká celých Čech a také části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
4: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
2: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit například komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Pohonné hmoty napříč Českem dále zdražují. Podle společnosti CCS, která ceny sleduje, paliva oproti minulému týdnu podražila. Ve Středočeském kraji se teď prodává litr benzínu Natural 95 v průměru za 42 korun a 13 haléřů. Před týdnem byl o 35 haléřů levnější. O 81 haléřů na litru zdražila i nafta. Ve středních Čechách nyní dají řidiči za litr průměrně 45 korun a 98 haléřů. Novou linku na odstranění hrubých nečistot z odpadních vod začaly využívat vodohospodáři v centrální čistírně na pražském Císařském ostrově. Stála skoro 400 milionů korun. Měla by omezit šíření zápachu. Podle ředitele pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose bude spolehlivější než stará technologie.
5: Pro komplex té ústřední čistírny je to takový jako první ochranný štít, protože my potřebujeme, aby se nám pro potřeby čištění dostalo do té biologické části voda v určité kvalitě. A nám velký problém dělají právě hrubé nečistoty, které můžou pronikat do té vodní linky, kde probíhá to biologické čištění. Sport.
2: Fotbalisté Slavie Praha se dozvěděli soupeře pro hlavní fázi Ligy mistrů. V Edenu se český mistr utká s Arsenálem, Aston Villou, Villarrealem a Lán. Venku Pražany čekají Bayern Mnichov, Porto, Fenerbahce Istanbul a Sabah Baku. Určil to los v Monaku.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až k na 11. Polojasno až oblačno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháníky s bouřkami. Teploty 28 až 32 stupňů a na západě Čech jen kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Začneme dobrou zprávou. Kolony na D1 za Prahu a v Brně se rozjeli. Hustý provoz je stále za sjezdem na Benešov směr Brno v omezení u Šmejkalky mezi 22. až 24. kilometrem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly zhruba na 9. kilometru je hlášená srnka v příkopu u dálnice, tak dejte pozor. A silnice 379 z Blanska do Kotvrdovic je neprůjezdná, je tam uzavírka po srážce osobního auta. Ta s motorkou. Oběd se to dá přes obec Krasová. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Vítáme vás u dalšího lidského příběhu, kde svou roli hrál stejný úděl, a ten nejhlubší cit.
0: Dnes je oběma aktérům 84 let, ale my se s nimi vrátíme o víc jak 60 let zpátky.
6: Aniž to tušili, osud je svedl dohromady, protože jim chtěl vynahradit velkou ztrátu a dopřát jim lásky.
0: Povedlo se, jak už napsal římský básník Vergilius. Osud si cestu najde.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Do naší rozhlasové knihy lásky uložíme další kapitolu, další lidský osud.
1: Představíme vám manžele Hanu a Karla Prokešovi, kteří si svou rodinu založili ještě před svatbou.
0: Letos už oslavili diamantovou svatbu. Ta symbolizuje pevnost, odolnost a nezničitelnost lásky.
1: Že to tak opravdu je, se přesvědčil Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Teplic, kde žijí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, paní Prokešová. I pane Prokeši.
5: Dobrý den, dobrý den.
3: My se setkáváme úplně na netradičním místě. Vy jste se rozhodli, že nás vezmete
5: na oběd do restaurace Aladdin.
3: To je vaše místo?
4: Ano, to je naše místo. Sem chodíme každý 14 dní na taneček. Když chceme jít na pivo, tak jdeme sem na pivo.
3: Takže tady si dáváme rande i my tři.
4: Ano.
3: Dobrá, když je to tak hezké místo k setkání, já jsem na to naše setkání přivezl vám kytičku.
4: Děkuju. Krásná. Růže jsou manželovo favoritky. Měl na zahradě na Mlínský, kdy jsme bydlívávali, tak tam měl asi 150 keřů růží.
3: Opravdu?
5: Přes 250. Že to bylo jenom u cesty, bylo, u chodníku bylo nějakých 200 keřů a ještě na boku bylo 50. Tak. A postupně jsem je tam nanosil. Lidický všelijak, já jsem v té době jezdil, takže kde jsem viděl nějakou růži.
3: Vy jste takový Karel Růžen Prokeš. Zajdeme na oběd a pak si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu, jak jste se seznámili. Kolikáté výročí svatby jste oslavili?
4: 60. výročí svatby a jinak jsme spolu 62 let.
3: To už je nějaký pátek, jak se říká.
4: Ani mi to nepřijde, že by to bylo tak dlouho.
3: Že to tak letí?
4: Letí to šíleně. Teď obzvlášť, co jsem v důchodu.
0: A teď už k našemu dnešnímu příběhu.
1: Byl začátek ledna roku 1963 a v jednom teplickém bytě se konala jakási oslava, kde se objevila také mladá, 21letá Hanka.
0: Pak přišli další hosté. Mezi nimi i stejně starý Karel, kterého sebou vzal jeho bratr.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A byl naštvaný, protože ho vytáhli na tu návštěvu. Jo? On nechtěl s ním nikam jít.
5: Začátek ledna 63, někdy kolem 5. hodiny, se rozhodl bratr, že mě vemou sebou na jejich jakousi oslavu narozenin. Nesouhlasil jsem, ale nebylo mi dovoleno. Přišel jsem do společnosti starších, přiměřeně mýmu bratrovi, takže jsem z nich byl nejmladší a mezi nima byla podobně téměř na rok nebo na měsíc stejně stará paní.
4: No a přišel a viděl mě a...
3: Vy jste zaregistrovala ten jeho jako zájem nebo...
4: No tak jsme se pozdravili, podívali jsme se na sebe, no a...
3: A bylo to?
4: A bylo to.
5: Definitivní rozhovor nastal, až když jsme se loučili. Někdy před půlnocí, jako přátelé, který si rozumějí, a tím, jak jsme spolu povídali, tak jsme přišli na to, že jsme měli podobný osud. No a pak teprve to začínalo trošku gradovat, takže v únoru, poslední únorovou neděli, jsme se šli projít po městě a definitivně jsme si řekli, že to teda spolu zkusíme jako ne přátelé a jako možná něco, že z toho bude.
4: No tak se mi líbil, no tak jsem říkala, proč ne?
3: Jak vypadal?
4: No, vysoký, štíhlej kluk, kudrnatý, krásný kudrnatý vlasy. Měl takový vlas, kaštanový nebo tmavší vlasy měl, no než má teď, že jo. Byl to galantní kluk. Bylo mu kolik? 21 nebo 22.
3: Jaká byla Hanka? Jak vy si ji pamatujete?
5: Myslel jsem si, že je můj typ úplně někdo jiný, ale protože jsem předtím s žádnou ženskou moc nechodil, tak jsem vůbec neměl představu, jak má moje nastávající budoucí vypadat. Ale měl jsem štěstí, že jsem zrovna potkal tuhletu. No.
3: A říká si mladý kluk v té době, jak já poznám, že se zamilovávám, hází se mnou nějak hormony, nebude to ta láska. Říká si to člověk v tu chvíli, nebo to nějak pozná prostě v jednu chvíli, myslím najednou?
5: Myslím si, že jsem v té době byl ještě natolik naivní, že jsem takovýhle věci neřešil. Já jsem dnes vypadal úplně stejně, jako jsem vypadal tenkrát. Vážím 65 kilo, měřím 174, až na ty šedivý vlasy, jinak jsem byl úplně stejný. Takže si nemyslím, že bych z toho byl vyrost. Já si spíš myslím, že tím, že jsme to spolu zkusili, tak nám to nějak hrálo dohromady a vydrželi jsme spolu tak dlouho. No.
3: Kdy se o vašem vztahu dozvěděli rodiče?
4: Nemohli se dovědět, protože jsme žádný neměli.
3: Ani jeden, ani druhý.
4: Ani jeden, ani druhý. Mně umřela maminka, když mě bylo 15 a něco. A bylo jí 42, no, takže já jsem přišla brzo o maminku. Vlastní otec mi zemřel, když mě bylo něco přes rok. Takže takhle jsme to měli. Tak se maminka vdala po druhý, bydleli jsme v Novosedlicích. A když jsem se vrátila z učení, no tak už jsem pak bydlela různě po podnájmech. Jsem neměla žádný bydlení. No.
3: To musí být rána takhle v mládí, takřka v dětství.
4: No, jsem se s tím vyrovnala.
3: A vy, Karle, také bez rodičů tedy?
5: Bohužel, maminka odešla, když mi nebylo ještě 12, a tatínek ji následoval po 2 letech, takže to mě bylo 14 a 3 neděle, když odešel tatínek, ale já už jsem vlastně od těch 12 let bydlel u sestry, protože tatínek by to byl sám asi nezvládal, my jsme spolu byli jenom jako já a tatínek a brácha už byl od svých 17, 18 let u sestry právě. No a protože ten rok šel na vojnu, tak já jsem vlastně zůstal u té sestry. Tím, že poslední den v srpnu zemřela maminka, tak já už jsem nenastoupil do Duchcova, já jsem vyrůstal v Duchcově, tak už jsem nenastoupil do školy v Duchcově, ale tady v Teplicích. A tím pádem už jsem zůstal tady v Teplicích. Ta moje starší sestra, já jsem zapomněl říct, že moje sestra byla o 20 let starší, téměř, o 19 a půl roku. Takže to bylo taky o něčem jiným, takže ten vztah tam byl trošku jinačí.
3: Myslíte si, že tyhle dva vaše osudy se propojili třeba i díky tomuto, že jste měli podobné dětství nebo následky toho?
5: Tím, že jsme měli společný předchozí život, podobný, to, takže nás to asi dalo taky dohromady. Proto jsme se na spoustu věcí dívali jinak. Neměli jsme nad sebou nikoho, kdo by nám řídil život, tak jako jsme to dělali my už potom našim dětem, tak potom jsme to měli možná snažší. A zase na druhou stranu si myslím, že i těžší, protože všechno jsme vlastně objevovali.
4: Já jsem třeba chodila z práce večer v 9 a myslíte, že jsme měli schůzku. Hotelu Dietrich v kavárně. Tam jsme si dali kávu, no, a doprovodili jsme se navzájem domů, a nebo už jsme potom spolu bydleli u té naší kamarádky, u které jsme se vlastně poprvé viděli. No, ta nám nabídla, že tam u ní můžeme bydlet, protože byla zrovna momentálně sama. No, takže tam jsme začali tím, že jsme spolu začali bydlet. No.
3: Vy jste spolu bydleli dřív, než jste se vzali?
4: Ano, ano, my jsme spolu 2 roky vlastně, takhle než jsme se vzali, tak jsme spolu bydleli, pak jsme čekali dceru, potkali jsme manželovu sestru Martu a tak nám řekla, že máme přijít k ním, aby jsme bydleli u nich. No. Tak nám nic jiného nezbylo, když jsme měli dceru, tak jsme spolu museli zůstat. No, a potom,
3: a jak k tomu došlo teda?
4: Jak k tomu došlo? No, no, Duch Svatý do mě nestoupil.
3: Asi to nebylo plánované, nebo jo?
4: No, nebylo to plánované, to víte, že ne, ale když už se to stalo, no tak to zůstalo tak, jak to bylo, a pak v roce 65 přišel domů, Marta ho, jako sestra ho poslala, aby se podíval do ložnice, tam ležel oblek a řekl, a švagr Láďa, to byl takovej, to tak řekl, a bude svatba. Mě už to nebaví poslouchat ty dětky tady okolo, že ten náš kluk ještě není ženatý, tak bude svatba.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svá srdce otevírají manželé Hana a Karel Prokešovi.
2: 2 roky spolu chodili, žili a dokonce už čekali dítě. Ke svatbě musela Karla popostrčit vlastní sestra.
1: Šlo to snadno. Hanka i Karel věděli, že spolu chtějí být a budou. Jejich velký den připadl na 13. března 1965.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak jsme měli svatbu nahoře v Dubí v hotelu Sport. Jsme měli hostinu. No.
4: A obřad?
3: Obřad byl na tom, to se tenkrát bylo na Národním výboru, že jo, Národní výbor Teplice.
4: To říkáte tak jako, že ta hostina byla důležitější než ten obřad, ale ten...
3: No obřad, no tam si řeknete ano a je to, vyňatíte si prstinky a... No, ale směju se, protože ten, co nás oddával, ten pan předseda, tak už nebyl ve funkci vlastně, by se dalo říct, jo, že už byl v důchodu. A tak se směju, vždycky říkám, hele, ta naše svatba vlastně je neplatná skoro, protože on už nebyl představitel výboru.
4: A prstínky sehnala taky švagrová, nebo to jste si vybírali vy?
3: Ne, tyhle vybral manžel a víte kde? V Prostějově.
4: Proč až v Prostějově?
3: Protože tam byl na služební cestě.
4: To bylo překvapení.
5: Můj šéf byl, s kterým jsem dělal šofér a byl v oděvních závodech v Prostějově. A já z dlouhý chvíle couval po městě a zjistil jsem, že jsou tam závěreční zkoušky, veřejné závěreční zkoušky zlatníků. Tak jsem tam zašel a v té době, v tom roce 65, ještě nebylo tak, že jste přišel do obchodu a mohl jste si koupit prstýnek, jaký jste chtěl. Takže najednou jsem viděl šanci, že tam bylo plato, na kterém bylo desítky slubních prstýnků a díky asi té mej hubě jsem se teda zeptal, jestli je možný, abych si 2 koupil. A on řekl, když víte velikost, tak vám ho upravíme ještě do hodiny na stejnou velikost, protože ty kluci jsou tady od toho, ty se to učit. Takže nevím, jestli to ještě dneska můžu říct. A za ten jeden prstýnek jsem tam dal tenkrát necelých 500 korun. A takhle jsme vlastně přišli mít prstýnku a nosíme do dneška denně. Nesundám ho, já už ani nesundám snad. A dělám s ním, jak říkám, hrabu se v zemi, zpravoval jsem ho to všechno a furt ten prstýnek drží. Vždycky jsem ho trošku musel narovnat, ale drží. Takže vážím si toho, že ačkoliv nebyl tak drahý, tak je pro mě to nejdražší, co mám na ruce teďka.
4: Kromě toho, co máte vedle sebe.
5: To taky.
3: 60 ale, let toho tam je.
5: Řekl jsem na ruce. Tu mám jenom na krku.
4: Hanka nemá jenom ten prstýnek, má i další. Co to je?
3: To je taky k výročí jedné svatbě. Tohle je teda prstínek, to jsem dostala od švagrový Marty. Tenhle ten je k těm 55. Smaragd 55. No, tohle jsem dostala k 70. od příbuzných. A k 40. výročí svatby je tady ten.
5: Rubínová svatba 40, tak to bylo k svatbě rubínový.
4: Vy to tak hezky držíte. Ale víte, že na diamantovou teda diamant, jo?
3: No jo, ale to jsme nechtěli. Diamant.
5: Jak to?
3: To prej se pak všechno ruší.
5: Jak máme v povědomí, že to. Já jsem nosil téměř celý život pečeťák, pak jsem přišel v monogram, tak jsem si pak pořídil tohleto. No a tohleto je ten, jak jsem říkal, že smaragdová. No a protože se někde povídalo, tak my jsme, nejsme pověrčiví, ale vidíte, že nemám ani na ruce. Takže proč zase další prstýnek a mít ho tamhle někde ležet v krabice? Takže my, když někam jdeme do společnosti, tak si beru jiný hodinky, beru si jiný prstýky, no, ale...
3: Připravím vždycky krabičku, jo, s prstýnkama mám hodinky. Já si náhramek vemu zlatý, to jsem dostala zlatý náhramek, taky už třetí a to prý je už poslední, co jsem dostala. Já jsem to ztratila.
4: To je hezké, jak vy demonstrujete to, že k sobě patříte. To už se málo kdy, kde, u koho vidí, že by hrdě nosil ty prstínky. Vy jich máte ještě několik, ještě si můžete podle nálady vybrat, z kterého toho výročí zvolíte. A že tak jako hrdě jdete spolu, hezky se obléknete, vyrazíte.
3: Jdeme ulicí a všichni, co takhle, když náhodou jsou to, tak říkají, vám to sluší.
4: A je to pravda?
3: No, my, jako vždycky, my ani doma nechodíme v teplákách. Jo? My nemáme tepláky. My máme tepláky jediný nebo starý odrbaný kalhoty na zahradě. Ale jinak mám třeba kalhoty, které už nejsou ani špinavý nebo ne, záplatovaný, ale už bych v nich třeba na ulici nešla, ale nosím je doma. Prostě u nás tepláky neexistují.
4: Zpátky k té svatbě, my jsme se dotkli prstínků. Nechyběli vám tam ti rodiče, nebo kdo zastoupil jejich roli? Jak to bylo na té vaší svatbě?
5: Švagr a sestra, bratr a jeho paní, no a kamarádi. Jinak jsme neměli nic, naše příbuzenstvo nebylo až tak velký. Vlastně my jsme už kromě tety a strejdy už jsme nikoho neměli tady. Takže my jsme vlastně neměli rodinu nějak, po válce už potom nebyla moc početná. Nás bylo na svatbě jenom asi 12 nebo 15, to nebyla žádná hogo-fogo svatba, to byla jenom tak posezení, popovídání, někde v kolem 6. jsme se sebrali, jeli jsme domů, bylo vymalováno. My jsme to vlastně oslavovali jenom s přátelama a vůbec jsme neměli pocit, že jsme o něco přišli, naopak. My už jsme vlastně byli spolu půl druhého roku, takže už to bylo taky o něčem jiným, že my jsme viděli, tak jako někdo vydrží, že se s tou dotyčnou vyspí až po svatební vlastnému obřadu, tak to u nás nebyl ten případ.
4: Když teda jste se vzali, tak měli jste nějaké plány do života, co byste chtěli?
3: Žít v klidu a v pohodě.
5: No a můj plat nebyl žádný velký. Anželky plat nebyl žádný velký, neměli jsme žádného sponzora, takže když se mi povedlo v Poděbradech koupit příbory za polovic, než se běžně prodávali, tak jsme z toho měli radost. A takových věcí jsme měli řadu. Když jsme se brali, tak nám samozřejmě ze zaměstna, ode mě z práce a od manželky z práce svatební dar vypadal tak, že jsme dostali ručníky a povlečení a nádobí nějaký a to. Tak jsme z toho měli radost, ale že bychom plánovali nějakou, jak dneska si dělají iluze, my jsme věděli, že na barák nebudeme nikdy mít, to, že bydlíme ve svým dneska, to je víceméně náhoda a štěstí, ale myslím, že jsme se taky o to trošku přičinili. No.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou, vlastně už diamantovou lásku mezi sebou mají Hana a Karel Prokešovi z Teplic.
2: Jakoby se vytáhli z osudí života výherní los, když se našli. Brali se v roce 1965.
1: Ale dcera se jim narodila už rok předtím.
3: Před svatbou. A se narodila 7. srpna 1964.
4: Jaké to bylo?
3: No, krásný to bylo. No, hezká, krásná holka to byla. No. A celý bar dole v divadle jí oslavoval s tátou. No, bohužel dopadlo to tak špatně, že když jí necelých 10 let, tak přišla o život. Tragicky se střelili s motorkou kluk u baráku, když šla ze školy.
4: Doma před barákem?
3: Doma před barákem, ano. Já jsem to viděla to z okna. Já jsem přišla domů z práce a šla jsem otevřít všechny okna, co jsme měli, a dívala jsem se, jestli už jde ze školy, jo. No a v tom najednou slyším ráno a křičeli na mě, že tam je Hanka. 18-letý kluk na motorce jí srazil. Těsně u chodníku už byla, už jenom i stačil jeden nebo dva kroky, aby se dostala na chodník, a on vyletěl od Prahy, jo, z té pražské, a ta zatáčka jako trochu vynášela a on vletěl až do levý strany právě. Tak jsem letěla dolů po schodech, no, ten kamarád, co tam, tak ji vzal do náručí, a tam nám jedno auto nám zastavilo, odvezli jsme ji do nemocnice, mezi tím přijel manžel z práce a tak mu tam řekli, že co se stalo, no tak jel za námi do nemocnice, no a říkal, že to nebylo slučitelné se životem. No, takže takhle, no.
5: No, to víte, že se zastaví život a všecko, ale jak říkám, měli jsme štěstí, do roka se narodil jeden, a protože jsme měli i v té době přes ty počátečních pár dní, kdy jsme nebyli schopni nic dělat, tak pak jsme měli stejně spousty práce, protože tím, že už jsme čekali nový život, tak jsem předělával celý byt, a takže jsme měli spousty práce a starostí. Paní měla problémy zdravotní, takže jsme Vánoce trávili ve špitále, ale všechno jsme zvládli, no, zaplet pánbu.
6: Cítil jste, že jako chlap musíte své ženě pomoct?
5: Určitě, tam nebylo jiný vyhnutí. My jsme měli představy o našem životě jiný a najednou se to všechno přerušilo, takže nám nic jiného nezbylo, než že i to, co se mi nelíbilo, se muselo dělat, aby jsme šli dál. Bylo to špatný. Ta doba, radši bych na ní nespomínal.
3: No jo, no, a kamaráda měli jsme. Pak jsme byli jako u švagrovi a u švagra Duchcově u bráchy, a doktor Ira, Vojta Ira, tam byl doktor, to byl taky jeden z našich kamarádů. Když jsme něco potřebovali, jak jsme se vždycky na něj mohli obrátit, tak prostě řekl jako Karlovi, že mi žádný prášky dávat nebude, aby koukal, abych byla rychle zase v jiném stavu. No, náhodou se to povedlo a 29. května 75 se narodil syn Karel, který mu už je dneska 50.
6: Pomohlo to?
3: No, to víte, že to pomohlo, protože člověk se nemohl zaobírat myšlenkama, prostě, jo. A třeba s kočárem, sice jsem chodila každý druhý den, nebo to na hřbitov, jo, dávat kytky a to, ale přece jenom to bylo pořád, že se člověk musel na to malé dítě, na to mimino soustředit, že jo, takže tak jako to pomohlo částečně, no, že ještě bude dál.
6: Ale je tam možná takové to stigma, možná tím poměřujete všechno to, co přišlo potom.
3: No, když se narodil syn, ten starší, tak jsme za ním chodili prostě pořád, jsme ho hlídali, aby se mu něco nestalo. A, no, měli jsme pořád starosti, no, aby se mu něco nestalo, aby byl v pořádku. A, no. Pak se narodil ten druhý, tak to už potom, to už zase takový, už to, se to tak jako sklidnilo všechno, že jo.
6: Jsou ty děti, dnes vaši synové, radost? Je to radost vašeho života? Cítíte to jako pokračování, že i když tu jednou nebudete, že jste tu něco nechali, něco hezkého?
3: No to doufáme, že si spolu budou pořád rozumět, synové. No, oba jsou ženatní, mají svoje děti, mají svoje rodiny, no a my jim do toho nemluvíme, ať si dělají, co umějí, ať ukážou, co oni umějí. A ten starší syn má 12-letého syna a 10-letou dceru a ten mladší syn má 18-letý dvojčata, holku a kluka.
6: Když se za tím životem ohlédnete, přes i ty těžkosti a nástrahy, co jste zažili, byl to hezký život?
3: Byl. Byl. Jednoduše řečeno byl.
5: Proč byl? Je, ne?
3: No, tak je ještě, no. Byl a bude, no. Bude.
6: Jak dlouho chcete ještě tady být?
3: No, já jsem dostala teď ze zdravotní veřejná, vzájemná zdravotní pojišťovna. Tak mi poslali novou poukázku, průkaz, kartičku. A je tam na 10 let, že je. Tak musím tady být ještě 10 let. To znamená, že tady musím být do 94.
5: No já když tak přemýšlím, tak abych jí udělal radost, tak si půjdu vyměnit v prosinci občanku, abych jí měl taky někdo.
6: Je ten humor a smích důležitý pro to zdraví a pro to, aby těm dvou to klapalo?
5: Určitě. Já si myslím, že život by měl být aspoň takový, jaký máme my. To znamená, to, co se mi nelíbí, na to rychle zapomenout a těšit se, že za chvíli bude něco hezkýho a dobrýho a to nic jiného.
2: Jak napsal kdysi Jiří Wolkr, láska je na to, aby vedla, a čas je plamen očistný.
1: Jen síla citů, které Hanka a Karel mezi sebou mají, je dovedla až do dnešních dnů. A to v pokoře, úctě a lásce.
2: I jim bychom rádi poděkovali za jejich zpověď. A poslali po Patrikovi malý dárek. 2 zlaté hrnečky zlaté lásky a digitální rádio.
3: Děkujeme.
5: Jsi slyšel, co já celý život kolem sebe musím mít rádio, takže mám teď to.
3: Ježiš, ty jsou krásný. To si teď ještě musím najít někde místo, abych si hezky postavila.
6: To doufám budete používat.
5: To je pro nás škoda. To je pro nás škoda.
3: Škoda je dobrého člověka, když umře. Jinak tam těch věcí není škoda. Obzvlášť tehle těch, co je k užitku.
6: Vy byste měli mít něco skoro, řekl bych, diamantovýho už, ne?
5: No, my jsme rádi, že máme, že jsme spolu, že žijeme, zaplať pámu.
3: Tak my nepotřebujeme darovat diamant, my jsme, stačí, když mám diamant tady.
6: Vy jste drahokami sami o sobě.
3: Já, to je drahokam. Já jsem platonicky byla do Petra Kosky zamilovaná. To byl pěkný, hezký kluk. Bye.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešek patří manželům Haně a Karlovi Prokešovým z Teplic.
2: Řekli jsme si, že je podrobíme malé manželské zkoušce.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, aby ověřil, jak žijí, co o sobě vědí a jak dokáží odhadnout toho druhého. Dostali stejné otázky, ale každýho si Patrik vzal stranou, aby se neslyšeli.
2: Teprve teď se všichni dozvíme, jak to dopadlo.
3: Jaký šperk nosila, když jste se seznámili?
4: Prstýnek.
5: Takový něco podobného, jako je tady, akorát to mělo bílej kamínek, jenom takový obyčejný prstýnek jsem nosila.
3: Na kterou tvář vás obyčejně líbal Karel?
5: Na obě.
4: Jak se ke mně postavila, tak to dostala.
3: Jakou barvu očí má?
4: Řekl bych, že má hnědý nebo na hnědozelený, ale...
3: Jakou máte barvu očí?
5: Jo, to nevím, já se na nich, do nich nekoukám. Ale říkali, že prý mám zelenou.

0: pozval?
1: Do kavárny, to bylo naše první.
2: No my jsme chodili do toho, do Dietrichu na kávu, do kavárny Dietrich, tak tam jsme chodívali na kávu.
0: U čeho Karel udělá největší nepořádek?
2: V kuchyni.
1: Příklad, abych nešel daleko. Včera jsem dělal červenou řepu na zahradě, protože vím, že bych s ní udělal nepořádek doma, který bych musel si sám uklidit, takže nejsem nepořádný, aspoň si to myslím.
0: Sbíral někdy něco?
2: My sbíráme pořád nějaké věci. Jsme jak starožitníci, jak vetešníci. Sbíráme.
1: Od vzpomínek počínaje až po kde jakou kravinu. Kam se podíváte, všude mám něco. Nic nevyhodím, naopak, když ještě něco stojí u popelnice, tak to seberu.
2: Najde něco na ulici šikovného, tak to sebere a říká, to se hodí.
0: Kdo doplňuje toaletní papír?
2: Já.
1: No výhradně, paní.
0: Kdo utírá nádobí?
2: Někdy já, ale většinou Karel.
1: No, tak teď jenom já, ale paní občas taky, kecal bych. Ano, jednou za čas, když jsem jako dlouho pryč, tak se to tam nahromadí, umeje i utře nádobí a uklidí.
0: Co byste si na sebe nikdy nevzala?
2: Já ani nevím, nějaký vytáhnej svetr, nebo jak, jo, to neexistuje prostě.
1: Myslím si, že nějaký vytáhnej svetr, to určitě by si nevzala na sebe, no.
0: Který sport má nejraději?
2: Nejradši, no chodí rád pěšky.
1: Sport pro mě je to, že chodím na zahradu.
0: Jak dlouho obědváte?
1: U oběda netrávíme dlouho. Já to připravím a paní přijde a začneme jíst tak pár minut. A není.
2: No tak to půl hodinku, 3/4 hodinky, no.
0: Nosil někdy kníra?
2: Ne.
1: Ne.
2: Ten se každý den ráno holí. Každý den se holí.
1: Teď mi udělali krásnou radost, velikou radost. Teď mi syn s nevěstou koupili, tentokrát mám opravdu fantastický holicí stroj už na baterku za pár minut a hlavně ty fousy, které mi jako přerůstaly, tak tohle to nějak umí odstřínout, takže paráda.
2: Ale vychvaluje si to, jak je to krásný holení.
0: V noci on, pyžamo nebo spodní prádlo?
2: Pyžamo.
1: Ne, spodní prádlo není do postele. Můžu vám ukázat skříň, já mám aspoň 20 pyžam.
0: Kdo byl v noci větší experimentátor?
2: Manžel.
1: No, máme se rádi, dokážeme si udělat na to čas, ale že bych se v tom nějak vyžíval, to si nemyslím.
0: Kam vás nejraději líbal?
2: No jenom tak normálně na ústa nebo na tvář, no.
1: My to nepřeháníme a samozřejmě na pusu, no ale pak se taky, víte, když je tma, tak se můžete splést.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Karel se potom, co Hanka marodila s rukou, začal starat více o vaření. Dokonce i peče.
5: Také tráví hodně času na jejich zahradě, kde si občas oba sednou na lavičku, drží se za ruce a je jim dobře. Milují divadlo, kavárny, taneční setkání.
4: Kde vidí výhodu stáří? V čem jsou plusy života 60letého manželství?
2: No, plusy. Jsem 30 let do důchodu. Teď 9. prosince to bude 30 let, co jsem nastoupila do důchodu. Nemám žádný problémy, žádný starosti. Nemusím ráno stávat do práce a pospíchat někam. Jo? Takže to je takový klidný život. No, prostě.
0: A Karel se postará, uvaří.
2: Ano, ano.
0: Báli jste se někdy v životě jeden od toho druhého, třeba kvůli nějaké nemoci nebo nějaké jiné potíži, než byla ta společná, co jste prožili?
2: No bála, já jsem, nebylo to příjemné, když manžel byl v nemocnici, 2 dny tam ležel a ležíte v té ložnici, tak si říkám, doprči, to je takový divný, že tady není, jo? Že prostě je ta postel prázdná, takový, bylo to takový divný, no.
0: Měla jste strach o něj?
2: To je jasný, že jo. Že prostě nevíte, co z toho vznikne, nebo podobně, že jo. Naštěstí pak narazil na lepšího pana doktora, ten zjistil, co mu chybělo. No a od té doby je to v pořádku, no. Takže zjistili pak, že vlastně v těch Benátkách musel chytit nějaký virus, nějaký bacil, že to je v Benátkách známý prej.

0: ten pan doktor říkal, a je, tak vy jste byl v Benátkách, tak už vím, co s vámi. No, takže mu dal jiný prášky a už pak byl v pořádku, no. My jsme prostě měli tím, že jsme byli bez rodičů a bez toho, tak jsme sobě tak nějak našli cestu, že? A v případě, že to tak bychom asi tak spolu dlouho nevydrželi, kdyby jsme měli nějaký problémy nebo... A tak proto jsme tady taky ještě tak dlouho spolu. Když jste spolu tak dlouho, tak už to pak přechází do takové fáze jako pomalu jako přátelství nebo jo, že tak nějak... Já nevím, jak bych to popsala.
1: Ono jenom to, že víte, že ten druhý je vedle, že když natáhnete ruku, tak najdete tu druhou pomocnou, to je přece fajn.
0: Navíc jdeme spolu spát, že jo, protože máme postele vedle sebe, ráno spolu snídáme, jo, takže my jsme pořád tak jako neřešíme to, že bychom každý si to dělali, jak chtěli.
2: My se tu ruku podáváme ráno. Každý ráno se probudíme, tak po sobě šáhneme, nic víc, než po sobě šáhneme, aby jsme se ujistili, že už jsme vzhůru.
0: Ahoj a jdeme se nasnídat, no, pak uděláme tu pyžamovou hodinku si tady, jo. Pak manžel se podívá do kuchyně, do ledničky a zeptá se, co bych chtěla k obědu, co má uvařit.
1: No. Manžel vaří.
0: Manžel vaří, manžel nakupuje.
1: No, jste šťastná žena.
0: Jak jsem měla tu zlámanou pravou ruku, jo, takže jsem nemohla nic dělat, no tak aby neumřel hlady, prohlásil, takže musí vařit si sám. No tak vaří, no, i pro mě.
1: Kdyby měla nějaká slova díků, jakoby shrnutí toho celého života, za co byste své ženě poděkoval?
2: Líp jsem si neuměl vybrat. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem potkal tuhle tu ženskou, nebo mojí paní. Jsme o sobě věděli jenom to, co jsem řekl, že jsme byli bez rodičů. Ale postupem času se ukazovalo, že i to je důležitý, že jsme byli sami a že jsme se museli o sebe nějak postarat. A ono se nám pak asi nějak v tom životě hodilo, nebo já to neumím jinak vyjádřit.
1: Kdyby jeden z vás odešel, bude to bolest?
2: Ani na to nebo nechci odpovídat. Ne, to vůbec, to si prostě nepřipouštím. Dělám všecko pro to, aby to bylo hodně a hodně za dlouho.
1: To je podle mě ale důkaz toho, že ten člověk, ten druhý, ta Hanka je ve vás vryta, že je kouskem vás, že to je ta láska, že vlastně by chyběla.
2: Neumím si to představit. Neumím si to, ani to nechci řešit. Ona mě okřikuje často, když mě takováhle myšlenka napadne, tak mě hned okřikne a řekne, jak to říkají naše děti, to neřeš. Neumím si to představit.
0: Já můžu říct jenom na to tolik, že jsem si nikdy nemyslela, že bych se dožila 84, protože moje maminka i mi zemřela, když bylo něco přes 42. Takže já jsem vděčná za to, že jsem se dožila tady toho věku a budu se snažit, abych ještě nějaký ten rok tady vydržela.
2: Já.
1: Prostá jednoduchá otázka. Milujete ho?
0: No to víte, že to je pořád tak nějak platný. Že to platí.
1: Milujete jí?
2: To přece je jasný, ne? Já na to neumím jak odpovědět. Jo? No, zaplať pámu. Zaplať pámu.

0: Hana a Karel Prokešovi jsou osudu vděční, že je spojil dohromady.
1: Našli lásku, kterou je jejich rodiče nestihli naučit. Odešli příliš brzo.
0: Zjistili, že láska nepotřebuje nic, jen lásku. Je to ten nejčistší cit, který si můžeme uchovat celý život.
1: Jak prohlásil František z Assisi, lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.
0: Ať jste na konci svého života bohatí díky lásce a pochopení. Ať se můžete ohlédnout zpět a říci si, miloval jsem, poznal jsem lásku. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Stoupají počty studentů středních škol. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Zítra bude polojasno, později s přeháňkami či bouřkami a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistici proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou postupně klesat. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Novinářům to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Už odpoledne kolem 15. hodiny porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky. Vyplývá to z webu Českých drah. Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ven z Voncovité ulici na Pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníků o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude dřevo pro delší životnost ošetřené speciální impregnací.
3: Nové dřevěné chodníky nejen zlepší pohodlí a bezpečnost pohybu, ale zároveň pomohou chránit okolní zeleň. Díky nim se omezí sešlapování půdy a poškozování kořenových systémů místních stromů.
2: Soundtrack Poděbrady dnes otvírá svůj 11. ročník. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií nabídne vystoupení zpěvačky Báry Basikové, Markéty Irglové i promítání válečného snímku Tmavomodrý svět s živou hudbou v podání Komorní filharmonie Pardubice.
4: Já jsem vlastně víc jak 30 let měl pilotní licenci.
5: Vzpomíná Ondřej Soukup na to, s jakou lehkostí se mu před 25 lety hudba k dramatu Jana Svěráka skládala.
4: Takže já se s těma klukama strašně cítil, i s těma jejich příšernýma osudama, které se vším tím, co se jim posléze stalo. Takže ten film mě strašně oslovil.
5: Na místě je i Radiožurnál. Vysílat živě bude z akce už v pátek večer. V sobotu od 10 hodin pak nabídne rozhovor Libora Boučka s hercem a skladatelem Ondřejem Brzobohatým, který posluchačům i zahraje. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Zítra čekáme také letní počasí s teplotami do 32 stupňů, na západě Čech jen kolem 26. Odpoledne ale bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky s bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Přerov je na 278. kilometru nehoda již odklizena nad Krajnici. A na silnici 48 u Českého Těšína u hranic brzdí provoz omezení oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, se hraje veledůležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dam, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterousi příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě z pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá a leda byle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první Zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopantan stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl zhurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla, a když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí, a pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zívá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejma. Můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu, což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, jsi přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku... Potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No... Připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešní překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý je Ridley. Mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Roza nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku... Potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, neexistuje nějaká taková medicína, Takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne.
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi ty Mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z Horního Města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznoství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridliovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku.
4: Čanku, právě s medicamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Ridley!
4: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, kvěci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chang McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chang chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
7: Ten kus líný irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát, jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mušku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyho k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dillington Young. Honosné Dillington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dillington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dillington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Dela své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla nahony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Dela. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Dela. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima.

0: charakterizovalo oba dva. Odevzdala 21 dolarů a s 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? V 7 hodin už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopustil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely, Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime. A buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
1: Ještě dříve večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
0: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. 8 dolarů týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
2: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
0: Jim vyněl balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemyslíš si o mě, Bůh ví co, řekl Jim.
2: Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo.
3: Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů na temel.

No i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny, z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blízkal od lesky jejího horoucího nadšení. No, není perfektní, Jime? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla. Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí. Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se. Víš co, Delo? Řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Dneska se vás zeptám na něco, co možná není úplně jednoduché říct si nahlas. Dokázali jste si někde v životě říct o vyšší plat? Řekli jste svému šéfovi, myslím, že si zasloužím víc. Možná jste měli pocit, že pracujete dobře, že jste spolehliví, že svou práci děláte opravdu na výbornou, ale stejně jste se neodvážili si o přidání říci. Protože jste možná byli vychováni trochu jinak. Člověk měl být rád, že má práci, držet krok a moc si nevyskakovat. A tak mě dnes zajímá vaše zkušenost. Jak to bylo za vašeho pracovního života? Říkali jste si o peníze, když jste cítili, že byste měli nárok na přidání, nebo vám zaměstnavatel přidával pravidelně sám? A povedlo se vám někdy vyjednat si vyšší plat? Třeba se dnes večer zavzpomínáme na doby, kdy se o penězích v práci mluvilo úplně jinak než dnes. Tak mi zavolejte. Dokázali jste si v životě říci o vyšší plat? A jak to dopadlo? Nebo jste byli nadřízeným a museli jste řešit dotazy vašich podřízených na platové podmínky? Volejte Jarku Barbuříkovou z Línské studio 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, kdy jste si naposledy řekli o vyšší plat a dokázali jste vůbec někdy za svůj život říci šéfovi, že byste si zasloužili přidat? Paní Ludmila z Brna je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jaruško. Já vás zdravím a zdravím všichni posluchači noční linky. Tak já vám řeknu, že já se nebála jsem se nikdy, že abych si neřekla o větší plat. Protože já jsem byla vyučená panská Krejčová a dostala jsem se do provozovny, kde byli čtyři chlapi a nás tam po vyučení dal jednoho kluka a mě. A oni mě pořád dávali jenom párat věcí a to se musela vypárat, vyžehlit, za to nastříhat a oni mi to zase vrátili a pak jsem teprve šila. A já jsem za to měla pár korun. Tak to jsem se teda ozvala a říkala jsem, že jsem vyučená a že nejsem zvědavá. Pardon, tady dělat jenom jako tu, která tady páře. Tak dobře, tak nakonec, no tak jsem to proplakala taky ze začátku, ale pan šéf potom mě přidal, tak to bylo jednou. Potom jsem si našla přítele, protože jsem byla rozvedená a on měl výrobnu cukrovinek. Přes týden dělal zákusky, měl to, on to nedělal, on to jenom rozvážel. On byl šéf a měl společníka, které to tam řídil. A oni si mysleli, že získají levnou pracovní sílu, jo? Takže já jsem chodila na 9 hodinu a dom jsem šla v 6 hodin a večer. A teďka bylo vždycky konec měsíce a že bude peníze. A tak já na něho, ne na to přítele, na toho šéfa tam. Já říkám, a že byste taky mě vyplatili? A on říká, no to musíte říct panu šéfovi. Já říkám, no ale on říká, že vy jste šéf, tak počkejte, až on přijde. Tak on přijel, že bude rozvážet a on říká, Liduška by chtěla peníze taky. A protože já jsem tam, Jaruško, třeba na Vánoce jsme měli zakázku 3 metráky cukroví. Kdybyste to viděla, já jsem potom už vůbec nemohla cukroví vidět. Bednu, jak je na ovoce, plnou pracny. No to, když jste naplnila, pak on to pekl a já jsem to zase vyklopila. A nebo rohlíčku. No to bylo...
0: Dobře, vraťme se ale k těm penězům.
1: No, a já jsem rodin k penězům. No a on přišel a že no tak ti to vyplať, ten můj přítel. Tak on mě dal peníze a já říkám, a to si děláte srandu, ne? Tak za to by vám nedělali ani Vietnamky. A on říká, no jo, však on se s váma potom vyrovná ještě. Takže on se bál mě dát peníze a ten můj, tak já jsem mu potom pán posluchy, když si myslíš, jako, že já tady budu dělat hlopáka, tak to teda ne. Tak on mě potom ještě 2000 přidal. Tak a to bylo. A po třetí, já jsem dělala ve škole, abych děcko dostala do školky, tak tam se u nás v Tišnově otvírala nová školka. A tak my jsme to tam všechno museli umývat, co jsme byli najati, bylo nás 9, učitelky a pracovník a uklízečky 2, to jsme byli my, a kuchařky. Kuchařka 1 a tam měla taky pomocnicu. No a oni normálně pořád přidávali učitelům a nám nic. Já říkám, no tak to teda takhle to nepůjde. A já jsem byla za dobře, já ne, že bych byla tak drzá, ale byla jsem za dobře s ředitelkou a ona, já jí říkám, poslouchej, ale to je nespravedlivý, když byly odměny. Já říkám, jako učitelky tady se stojí, aby šli na procházku, tak děcka tady nechávají válet v písku, aby byli nemocní. A my potom tady všude písek, to není možný. A ona, no dobře, tak já vám přidám. Tak vám potom přidala. Ale až si vyzkoušela, co to obnáší. Protože já jsem byla vyučená ta Kryčová, takže ona po mně chtěla třeba, abych něco šila doma. Já do celé školky jsem šila závěsy, do celé školky jsem šila záclony a ona vždycky mi říkala, běž dom a já za tebe budu, když děcka spijou, tak já za tebe budu uklízet. Protože to jsme museli umýt. Třídu po obědě, záchody, šatny a tak. A přesto já jsem teda přišla a ona v kalotkách a v podprsence uklízela. A by říká, že spocená, to je strašná práce, no to bych teda dělat nechtěla. Tak potom se k nám chovali líp. Jo, takže jsem otevřela pusu, nebála jsem se. A potom mě navedlo malý do Eroha, tak tam jsem se...
0: Už když jste začínala ve své první práci jako švadlenka, tak jste se nebála říct o předání. Potom jste řekla svému partnerovi docela teda zajímavým způsobem, aby vám předal. A třetí historka byla vlastně taky podobná a originální. Paní Ludmilko, moc děkujeme za zavolání, děkujeme, že nás posloucháte, že se zapojujete. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a vám přejeme klidný, krásný večer.
1: Já vám děkuju za přijetí. A už mu ušlech ten Robert. A že ho zdravím, protože on je pořád zdravý. Takže ho zdravím taky. A přeji vám krásný zážitky, co vám co kdo řekne. To jsem velice zvědavá.
0: Já taky. Kolikrát jste si v životě pomysleli, že už byste si měli vydělávat víc? A našli jste někde odvahu to také skutečně říci nahlas vašemu nadřízenému? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Elán v noční lince Českého rozhlasu. Peníze jsou citlivé téma, zvlášť když o ně máme požádat svého šéfa. Jak jste to měli vy? Uměli jste si říct si o vyšší plat? Na to se vás teď ptá Jarka a ptám se paní Boženky, která volá z Hradce Králové. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás všichni zdravím a chci vám říct můj případ. Já jsem nastupovala v roce 59 do cihelny, protože jsem nemohla nikam dojíždět, prostě bydleli jsme na vesnici a měla jsem 3 děti, 2 chodily do školky a jedna byla 6měsíční. Tak mě nabídla moje mamka, že se o ní postará. Tak manžel jezdil autem nákladním v cihelně, tak mi říká, jestli jako bych nejezdila s ním. Tak jsem s ním jezdila asi 3 roky, to jsme vagónovali a prostě vykládali uhlí a tak. No, ale pan vedoucí za mnou přišel a říká mě, že jako manželé nesmějí pracovat na stejným pracovišti, co se týkalo účetních a vedoucích, a ne teda jako nás, když jsme oba dřeli u toho auta. Tak mě vzal do výroby. A já jsem už mezi tím tam pracovala a tak jsem prostě to brala. No, nebylo mi to jedno. A my jsme brali výplatu, bylo to v zimě, 400 zálohy a 360 jsme dobírali. Ten jeden měsíc jsem to spolkla, ale ten druhý měsíc, když jsem si šla pro výplatu, tak teda mě to rozhodilo a říkala jsem, že za ty peníze dělat nebudu. Přišla jsem do ty lisovny a říkám, bylo nás jich tam asi 10 a tak jsem říkala, já za tyhle peníze nedělám. A ženský se ke mně připojili a prostě jsme stávkovali. Nepracovali. A pán, co byl, dělník, že jo, co byl u lisu, tak šel do kanceláře a přišel s vedoucím a on prostě říká, proč jako nechceme dělat, a já říkám, my chceme dělat, ale ne za tyhle peníze. 2 to měli v úkole u toho lisu a my jsme to měli v časovce. A on prostě říká, no tak ať ještě to jako dokončíme tu směnu, a zavolal na ředitelství do Jičína a ty přijeli z toho ředitelství a já jsem trvala na tom, ať teda nám to dá všem úkolem, že za tyhle peníze dělat nebudu. No a pan ředitel se do mě jako pustil, říká mě, no, že prostě to cihelna tak neprosperuje a že teda se musíme smířit s menšíma platama. A já jsem říkala, my se musíme smířit s menšíma platama, já můžu jít do obchodu a můžu říct, dejte mi ten chleba levnějc, my si tolik nevyděláme. No prostě jsme se dali do debaty a já jsem jako říkala, že dokud nám to nedají jako úkolem všem stejně, takže jako nebudem pracovat. No, měla jsem obavy, aby ženský vydrželi, aby jsme teda všichni drželi za ten jeden provaz a byli všetky proti tomu, aby jsme dělali v té časovce. No a když pan ředitel viděl, že s námi nic nesvede, tak nám asi za den poslal úkoláře, který nám to všechno jako zúkoloval. No a my najednou jsme brali těch 1200 nebo tak nějak. No takže mě pak pan ředitel nazval, že jsem rebel a že podněcuju ke stáce. Já jsem říkala, no tak když mě vyhodí, jak mě vyhodí, tak to za těch 760 korun si práci najdu. No ale dopadlo to dobře, že nám teda všem přidali, nebylo to moc, ale v cihelně byla dřina, ať jste sáhla na to, jste chtěla, tak prostě jste se nadřela, že jo. No tak to dopadlo takhle, že jsem se jako nebála ozvat.
0: Vy jste šikovná, no tak vy jste měla ten motivátor, že když to nevíde, tak půjdete jinam, kde si tu práci najdete a peníze vyděláte. A jste hrdinka.
1: No, tak...
0: Jak dlouho jste tam potom ještě pracovala?
1: No, tak já jsem u cihelen pracovala celkem 20 roků, ale my jsme se pak přestěhovali do Hradce a manžela přeložili i s tím nákladákem sem do pomocných provozů, ale my jsme pak spadali pod Hrochu v Týnec, takže jsme zase spolu jako jezdili, že jsem jezdila jako závozník, víte, takže jsem už v té cihelně jako nedělala. No.
0: No já teď přímo, přemýšlím.
1: V těch tří vesnici, no.
0: Jaké to bylo být s mužem tolik let v práci, sedět tady s ním v kabině vozidla a pak ještě doma v obýváku?
1: Teď se mě ptáte tak, jako mi to říkali ženský, co jsme jezdili po těch provozech. Je říkali, jak ty to můžeš vydržet 24 hodin s mužem, ale já, můj muž byl šikovnej, já jsem ho nechala, ať tu práci řídí, nebo prostě tak nějak, protože tenkrát byly vytěžovací střediska, že jo, takže my, když jsme jeli na delší cestu, tak jsme museli mít i náklad zpátky. No a víte, co já jsem o tom mluvila, když mě naštval, tak jsem mu uvařila rejži, co on neměl rád, víte, a už jsme se pak, on mě říká, co pak jsem provedl, a já říkám, no, tak si vzpomeň, protože když jsem jako si vyhoudávala falke, tak nebylo slyšet a on na to ucho zrovna, co jsem já jako byla na té straně, tak on mě slyšel, takže on na mě vůbec nereagoval, když já jsem si vylejvala srdce v tom nákladňáku. No, tak
0: až... Boženko, tak děkujeme moc za vaši návštěvu, bylo to milé. Tak kéž by bylo víc takových dalších pozitivních příběhů dnešní noční lince. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Děkuju, Jaruško, a všem přeju dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. O čem si dnes povídáme? Ohlížíme se za naším pracovním životem. Vzpomínáme si na ty chvíle, kdy jsme si řekli o předání platu, anebo jsme si chtěli říct a nedokázali. Povedlo se vám někdy zaměstnavatele přesvědčit o tom, že máte nárok na vyšší plat? Koho se ptáme, koho můžeme pozdravit a představit?
1: Dobrý večer, se mnou Jiří, jsem ze Středočeského kraje.
0: Jiří, vítejte a povídejte.
1: Už mohu povídat?
0: Ano.
1: No, já bych to trošku otočil. Říct si o zvýšení platů přímo, to jsem nikdy nedokázal, takhle napřímo, ale šéf nám přidal plat na základě naší výkonnosti, že jsme opravdu víc pracovali a zákazníci, kteří na nás byli závislí, celá firma, jako skladníci, tak prostě jste tom zmínili a já jsem taky něco poznamenal, že za ty peníze, ale ne šéfovi. No a pak se stalo, že jsme něco na firmě slavili, to byla malá firma, 10 špičkových inženýrů a 2 skladníci. Tak se na firmě něco slavilo, všichni jsme si tykali dávno, to bylo úžasné prostředí rodinné, ale makalo se tam. A sekretářka říkala, hele, běž vedle za Jindřichem, tak jsem tam šel, tam byla další sekretářka, jo, Jindřich tady, on hned přijde, ale tady máš obálku. Já říkám, no, tak to jsem jako přehnal s nějakou svou takovou tou drzostí, že moc pracujeme a neodpovídá tomu naše výplata. A tak jsem tak trošku se staženým jako vyšel z kanceláře, otevřel jsem tu obálku.
0: Čekal jste výpověď?
1: No, výpověď, no čekal jsem nějakou nepříjemnost, že? Výpověď, to se tenkrát tak nějak nedávalo. Já už jsem asi 23 roku v důchodu, to jo, už je dávno.
0: Tak nás nenapínejte, byly tam
1: a
0: peníze.
1: A té obálce bylo pracovní, ne, to zařazení nebo výše platu z 18 000 na 25 000. No. A to mě ohromilo po druhé tedy, no, že jo, spíš milé, a jak se tam slavilo, tak jsem řekl, tak Jindřichu, vše se jmenoval Jindřich, Jindřichu, od teďka žádný remcání ode mě neuslyšíš. A on se tak lehce usmál a řekl, to předpokládám. To byl výjimečný člověk a jméno Jindřich, když někde někdo má na vizitce, třeba teďka většinou doktoři, tak poznamenám, že mám na to jméno velice dobré vzpomínky. Takže abych se vrátil na začátek, že o to zvýšení platu se dá říct obráceně jako zvýšeným pracovním výkonem, a když to se nebo cení, tak je to špatný, tak jdu jinam. To říkám těm, co ještě pracují.
0: Máte pravdu. Jen říci si o vyšší plat chce odvahu, možná to chce nějakou zkušenost, chce to být trošku diplomatický, ale musím říct, že vy jste na to šel velmi dobře. Lišácky a dává to smysl.
1: Ano, taková byla kdysi doba. A když jsem pracoval jako dělník v chemickém provoze na směny, to by dneska nikdo nevydržel, ta fabrika už taky je odstavená, tam jenom zůstal komín obrovský, tak tam jsme taky dostávali za práci rizikovou skutečně velký peníze, že kolikrát jsem řekl mistrovi, když se, to se dávali peníze do ruky, hotově, z pytlíku takového výplatního, tak jsem říkal, Honzo, kdyby něco, já ty peníze vrátím.
0: Protože vy jste dobrý, tenkrát jsme, Jiří, to je.
1: Tenkrát jsme měli 8,50 na hodinu a to bylo proti zákonu, že jsme brali 16 korun na hodinu. Jo? Čili dvakrát tolik. To byly skutečně vydělané peníze. Byla za námi vidět práce prostě. A tak to bylo, no. Ty vzpomínky zůstaly. Naštěstí jsem všechno přežil, všechny ty pracovní úskalí a jsou jako důchodce. Teďka už si to odpočítávám. Bude to asi 360 dnů do doby, než oslavím 80, pokud dožiju. A tady to rádio Střední Čechy, že jo, poslouchám. A teďka jsou vzhůru, protože byl fotbal a to byl adrenalin, to byl teda adrenalin maximální. Jak ty vaše mančafty hráli, takže i v tomhle věku prostě sport.
0: Tak to má
1: být. Čechy.
0: Ano, ideálně jakýkoliv regionální. Děkuju, že jste se dnes zapojil, že jste s námi teď vysílal noční linku. Jiří, moc vás zdravíme. A?
1: No, taky zdravím, ale pro posluchače. No, končila hudba, já jsem stisknul telefon a naprosto nepřipravený jsem hned byl do vysílání, takže taky od vás je to takový. Férový.
0: Ano, je to díky paní Ivece, pro ní teda bohužel, protože nám vypadla těsně před vysíláním, takže jsme se do toho obuli a naskočil jste teda opravdu naprosto nepřipraven, ale zvládl jste to na výbornou, jen tak dál.
1: Sadím sportku zítra, nebo jak se to jmenuje.
0: No, můžete.
1: Dobrou noc.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Za jednu minutu bude 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a vyprávění paní Ivety. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji, děkuji, krásnou noc. Zdravím všechny dobrý lidičky a chtěla bych říct k tomu tématu. Já jsem si nikdy o zvýšení platu neřekla, protože jsem ani nemohla. Jo? Já jsem dělala, jak je ta písnička teď od toho Korna, paní učitelka čeká před školkou, tak já jsem pracovala ve školství, jo? Učitelka mateřské školy, takže my jsme měli daný fixní plat. Já jsem začínala v té době, když mě bylo 23 po mateřské, 1600 korun jsem měla, jo, 1600. A potom dle roku odpracovaných se to stupňovalo, ta výše výplaty, takže to jsem si nemohla jako říkat o nějaký peníze. To bylo prostě dáno. Ale teď co chci říct, já jsem jednou, potom jsem dělala za nějaký roky, jsem se vypracovala, že jsem dělala ředitelku ve školičce a dostala jsem určitý rozpočet a když vám zbyly ke konci roku peníze, jo, jako pro tu moji školičku, tak jsem to mohla rozdělit, jo, mezi ty zaměstnance podřízené, mě podřízené, dát jim odměny. Já jsem to vždycky dělala, ale můžu vám říct, byly ředitelky, že normálně, když to jako nerozdělíte, nerozdáte, tak to jde státu. To propadá státu. Tak já jsem vždycky, co jsem měla ty peníze, tak já jsem dala školnice třeba, představte si, ona měla chudérka, měla zkrácený úvazek, tak měla plat kolem 5000. To bylo nic tu dobu, jo. Já jsem jí dala odměnu před těma Vánocema 21 000 k tomu platu. Ta byla bez sebe, ta byla divživa. Učitelce, co jsem tam měla, taky jsem dala takovou vysokou odměnu. Ty brali peněz a teďka ještě mě tam zbyly prostředky a já říkám, já tady celý rok makám, je to jako fakt, to byla práce, jo, účetnictví a takový, inventarizace a tak dále, pošta a tak dále, jo, pokladní deník, já nevím co, akce na vesnici, tak já, mě tam zbylo ještě tak 20 000, tak já jsem si napsala normálně na papír, že uděluji nebo dávám odměnu té a té jako mě ve výši, teď jsem napsala tu částku a šla jsem s tím na obec, protože školička byla dole, obec byla nade mnou, tak jsem šla za panem starostou, protože on jako on byl de facto můj nadřízený, jo, to byla tenkrát školička, já jsem to tam uváděla, jak se to říká, já jsem tu školku zaváděla, jakože, teď to neumím říct, jak se to dělalo. Prostě jsem mu zaváděla a s nějakou tou právní způsobilostí, nebo to teď neumím vyslovit. A šla jsem nahoru za tím panem starostou, teď jsem mu předložila ten papír. A jestli to podepíše, jako, protože on jako můj nadřízený de facto, starosta byl můj nadřízený. Takže pokud to podepíše, já tu odměnu dostanu. Takže já jsem sama sobě normálně, teď na to vzpomínám, dala odměnu, já nevím, 20 000, jo. Teď on na mě hleděl úplně,

0: cizí, ano, nechali normálně, ano. A vím o několika, že jsem se s nima tenkrát bavila, že na těch, my jsme chodili na takových schůze těch ředitelek a kolikrát mě řekli, co bych jim dávala, co bych jim měla dávat, oni si to nezasloužili a takový řeči. Já říkám, a proč? Proč bych jim to nedala? To propadne jinak státu. Já kdybych ty peníze nerozdělila, tak normálně opravdu by to propadlo a každý rok jsem dostávala nový rozpočet na výplaty a tak dále. A já jsem je tak měla ráda, ty holky. To byla školnice a pro mě to nebyla obyčejná školnice. Pro mě to byla Eva a ta tenkrát měla úplně infarkt. Já jsem jí dala k platu. Ona měla plat, já nevím, 4800, já nevím. Dělala na zkrácený úvazek, bydlela ve vesnici. Já jsem jí dala odměnu 21 tisíc k tomu platu malým. No. Ona byla úplně u vytržení. Tak to je jedna věc, ta školka, no. A teď chci ještě něco říct. Můj manžel měl a má, my už nejsme spolu, firmu. On má výhradní zastoupení v celé České republice, to, co dělá, má firmu, seriózní, a on si vždycky vyškolil ty lidi, on je zaučil, vyškolil, naučil je to, a jeden ten chlapec mladý, muž to byl, kolem 30, a on chtěl odejít do Prahy, jo, a manžel, to se týká taky těch peněz, aby si ho udržel, on mu přidal peníze. Já říkám, proč jim dáváš? To byly platy, co jim dával. A to bylo tak, já nevím, to je zpátky tak 20 let. A já říkám, proč mu dáváš tolik peněz? A on říká, protože chtěl jít do Prahy, abych si ho udržel. Já jsem si ho vychoval, vyškolil, jo. On má výhradní zastoupení s tou firmou, co dělá po celé České republice, vyjíždí do celého světa, obchoduje všude. Rusko, Arabské Emiráty, pardon. Všude.
1: No, Polsko, Ivetko,
0: Rusko.
1: Já myslím, že měl váš manžel dobrý přístup. Uvědomoval si, že kvalitního a spolehlivého zaměstnance je potřeba nejenom získat, ale také si ho umět udržet, a právě to férové finanční ohodnocení je jeden ze způsobů, co si budeme povídat.
0: No, peníze jsou peníze. Protože ne, on ho vyškolil, zaučil, všechno ho naučil. A ten chlapec, mladý muž tenkrát, chtěl odejít, já nevím, po 3 letech, že jde do Prahy. Tak manžel mu přidal,
1: ano.
0: Ten bral takový prachy, bere od manžela, on si těch lidí váží, jo, my jsme spolu, ale já to vím, tenkrát jsem s ní žila, říkám, proč mu dáváš tolik peněz.
1: Dobře, Ivetko, tak děkujeme. Děkujeme za sdílení, za to, že se zapojujete do Noční linky, a budeme spolu teď poslouchat Marka Ztraceného, bude zpívat Vítr do plachet a potom příběh dalšího posluchače. Co říkáte?
0: Zdravím všechny lidičky, dobrý.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince. Za 5 minut tady bude půlnoc, ale ještě jeden příspěvek stihneme, co říkáte. Pan Jaromír se k nám přidává teď ve vysílání. Šťastnou cestu, vím, že jste na cestách. Téma určitě znáte. A peníze, přidání. Umíte si říct si o zvýšení platu? Byl jste někdy v té situaci?
1: Já už jsem to jedno udělal, ale jsem na to doplatil. Já jenom, já jsem se neozýval, ale já slyším, bylo před 20 lety a ještě spíš. To bylo, to je pravda. Ale dneska vám žádné nepřidá. Tehdy se dělalo ve fabrikách, které byly státní a tak dále. Dneska děláte na podnikatela, jo, takže on vám může a nemusí přidat, spíš vám nepřidá. A všem z toho důvodu, jako třeba můj šéf, ten má hospodu, která neprosperuje, tak já na něm musím vydělat. Druhý, ten jezdí na golf, čtvrtý jezdí střílet do Afriky. A na to my musíme, jako my obyčejní dělníci, vydělat. Takže my obyčejní, jako máme nárok na nějaký zvýšení platu. Chlapi to zkoušeli v jiných firmách, co ty kluky znám, neuspěli. Radši si vzali lidi z Ukrajiny.
0: To je zajímavé srovnání.
1: Jim dajou míň a jsou spokojení. Je spokojený. Jak podnikatel, tak je spokojený i ten zaměstnanec, ten Ukrajinec, protože má práci a má nějaké peníze.
0: Vy tedy máte zkušenost, že dříve bylo zvyšování platů přirozenější, zatímco dnes, když člověk pracuje u soukromého podnikatele, tak často musí přijít sám, ozvat se, což ale vy nedoporučujete, protože si myslíte, že to nemá cenu. Myslíte, že to je o tom, že se lidé bojí říci o to, co si zaslouží? Já si říkám, že za zkoušku by to vždycky jako mělo stát.
1: To pravda. To je pravda.
0: Vy jste říkal, že víte o někom, o nějakém kamarádovi, že žádal o zvýšení platu, nebylo mu vyhověno. No a vy osobně jste to někdy zkusil?
1: Já jsem to zkusil. Nešlo to. Pojďte si, já táhám vlek. Mám za sebou vlek. Viny za komunistů, neříkám, nechci jako jít, protože prostě za minulý režimu, když jsem měl jazku s vlekem, dostal se automaticky přidáno k tomu vleku, protože se mu rozpříluje a tak dál, člověk se nad tím nadělá, naskáče se kolem toho, nebo je dvojí práce. Teďka mám tandem, význam je úplně stejný, má to vlek, nemám nárok, taky se nad tím naskáču víc takhle návěsu. No, prostě to nejde. Všechny řekne, že jsou peníze.
0: Takže vy jste našel tu odvahu, šel jste se zaměstnavatelem a přesto to nevyšlo. Je to tak?
1: Ne. O mě tvrdí, že nejsou peníze. Přitom si rekonstruoval restauraci s tím, že ho to napsal na náklad a proplatil mu to stát. A tak to dělá, tak to má bohužel každý podnikatel. A já jsem kuřák, vášnivý kuřák, bohužel, si zdravý a nemůžu si napsat na náklady ani ty sirky. No a tak to dneska funguje.
0: Nesklamalo vás to natolik, že jste začal přemýšlet o tom, že byste změnil práci?
1: Mladá paní moderátorko, mě už je 63 pryč, tak co jako já můžu jdeš za práci? Kdo by mě zaměstnal? Každý by si řekl, no už je starý, opotřebovaný a to je pravda, protože mě bolí záda. Kloubí a tak dále, už se mohl být za normálního režimu, by se byl na účerovky v důchodě. Takhle až ti musí počkat do 64 a nějaké měsíc. Takže kdo by mě tak asi zaměstnal.
0: Kolik jste říkal 64 a nějaký ten měsíc, že musíte vydržet, tak
1: ano,
0: ten
1: ano,
0: rok, ano. Tak to určitě zvládnete. Tomu rozumím, že no jo, v 63 jako člověk už přemýšlí jinak než ve 30, nechce riskovat jistotu zaměstnání. A na druhou stranu, pokud to bude už jenom taková chvilka, tak už před sebou máte vidinu toho, že nebudete muset pracovat vůbec.
1: Já tomu věřím, já tomu chápu. Ale dneska si mluví jenom o učitelkách a o těch kuchařkách a u klizečka se moc nemluví. Takže jako...
0: Tak děkuju, že jste nám popovídal o vašem přístupu, o vašem zaměstnání, o vašem pracovním životě. Bylo o čem vyprávět, možná by ještě bylo dál, ale teď se musíme rozloučit, protože je na řadě kapela ABBA. Tak si ji pojďme poslechnout, vám přeju šťastnou cestu a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se, naschledanou, pozdravuju všech.
0: To byl pan Jaromír.

0: Noční linka.
1: Je pár minut po půlnoci, začal nám nový den a my pokračujeme druhou hodinou Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes si povídáme o penězích. Přesněji o odvaze říct si v práci o vyšší plat. A jak ukázala už první hodina, není to vůbec jednoduché téma. Někdo měl štěstí na zaměstnavatele, který dobrou práci dokázal ocenit sám, jiný musel sebrat odvahu a o předání požádat a ani potom nemusel uspět. I takové příběhy jsme dnes slyšeli. Možná jste vy zažili něco podobného. Řekli jste si někdy o vyšší plat? Jak jste takový rozhovor se šéfem začali a jak dopadl? A nebo jste si nikdy netroufli, přestože jste měli pocit, že byste si zasloužili víc peněz? Máme před sebou ještě necelou hodinu na to, abychom se společně podělili o naše příběhy. Tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Tak krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď budeme společně poslouchat povídání paní vlastníky z Krnova, která volá. Zdravíme vás.
1: Ano, já vás taky všechny zdravím.
0: Jednou větou připomenu téma umění zažádat o vyšší plat.
1: Paní Aničku Pavlikovou, tady z Krnova a Evišku. A tomu tématu. Já jsem se vyučila kuchařku, servírku. Byla jsem moravolenou chvíli v kuchyni v Jeseníku. No a tam jsem se nepohodla s vedoucím, s šéf kuchařem. Ne vedoucím, ale s šéf kuchařem. Uh-huh. Tak jsem odešla a šla jsem podnikateli. To byl, měl takovou malou hospůdku a tam jsem nekovařila. A když jsem měla málo lidí v tom, to bylo od ráje, když jsem měla málo lidí, tak jsem šla pomáhat čižníkovi, to znamená třeba pivo, nebo tak, nebyla jsem jenom tak. A když tohle, tak jsem nabídla šéfovi, jestli by nebylo dobré něco vymyslet, nějakou práci vedlejší ještě. No, vlastičko, přemýšlejte. Já říkám, já už mám plán. Když tohle budeme dělat bramboráky v Jeseníku jako ve městě. Na prodej bramboráky. Jeden bramborák tenkrát za 2 koruny. A to byly bramboráky. Jo. Ještě ta velká pánvička, jak byla, ne? Teď ty malinkáty. No, tak jsme podnikali. Vedlo se nám velice dobře. Velice dobře. Jenomže potom jsem otěhotněla, dala jsem se a otěhotněla jsem, no a to bylo do Jeseníku strašně daleko od nás a tak jsem musela odejít a šla jsem dělat do šamotárny do Vidnamy. No tam byla dřina teda, nezávidím nikomu tam, tak a už není ta továrna už tam vůbec neexistuje. Aha, a... jsem tam byla před 2 rokama, tak aj jsem měla slzu v oči. Jako jsme tam měli dobrou partu a všechno.
0: Vlastníko, obecně, existuje podle vás věta, kterou by člověk při žádosti o vyšší plat nikdy neměl vyslovit?
1: Víte co, člověk musí si získat toho vedoucího a já se nikdy neodmlouvala. Nikdy jsem třeba s kuchařem, já jsem byla jeho pravá ruka. Byli jsme tam 3, ty 2 vůbec neprošly.
0: Vlastníko, třeba prý se nemá říkat věta, když mi nepředáte, tak končím. Nebo kolega bere víc než já, chce taky. Toto prý nejsou dobré argumenty, tak jak by člověk měl argumentovat, když jde žádat o zvýšení platu, když se na to třeba teď díváte s těmi životními zkušenostmi, které máte?
1: Já vás špatně slyším, Marunku.
0: Jaké argumenty by měl člověk říci, když jde žádat o zvýšení platu? Co myslíte?
1: O zvýšení platu. No tak já jsem nemusela nikdy žádat, protože když se viděl, že pracuji, že se snažím, tak od něho hodnotil sám.
0: Tak je to je dobře, toho, tak by to mělo být.
1: Jak se ho kam nechtěl, tak neměl je takový velký plat. Tenkrát v té kuchyni nebyl velký plat, že?
0: Dobře. Vlastně tak moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Vy taky, Jaruško.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc a šťastnou cestu domů.
0: našla jsem jednu hezkou větu, nebo pár vět, kterým by člověk mohl zažádat o zvýšení platu. Například chtěl bych se zeptat, jestli bychom se mohli pobavit o mém platu. Myslím, že za dobu, co tady pracuji, jsem ukázal, že se na mě můžete spolehnout a rád bych věděl, jestli je možnost moje finanční ohodnocení zvýšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, tak to byla teorie a teď jak to vypadá v praxi. Pojďte mi zavolat, volejte 731 800 900, to je linka, noční linka Českého rozhlasu, kde vás čeká Jarka Barboříková. Máme 17 minut po půlnoci.

0: Máme 21 minut po půlnoci. Kdo by si nepřál vydělávat více peněz a mít vyšší výplatu? Myslíte si, že byste si ji zasloužili, ale vedení se stále nemá k tomu, aby vám ji zvýšilo. Co teď? Možná je na čase vzít iniciativu do vlastních rukou. Museli jste to někdy udělat? Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Zdravím, Jirka ze středních Čech. Já se vrátím do minulosti dávné. Já jsem pracoval v dílně v dopravě. A měl jsem tam poměrně takový přiměřený peníze. Měl jsem zhruba všichni stejně. Ale byl jsem špinavej, věčně špinavej. A když tam přišel šofér, který jel třeba na Moravu nebo na Slováč a měl bílou košili, tak jsem byl z toho nervózní, z toho, že tam prostě dělám za... A ty šoféři měli o něco víc, ještě peněz. Já jsem šel za vedoucím, aby mě dal taky na auto. A on řekl, no ale já tě potřebuju v dílně. Já jsem říkal, pane vedoucí, já vím, ale já tě nepustím. Tak já musím dát výpověď. Tak jsem dal výpověď a než ta výpověď skončila, tak ten vedoucí mi to auto dal. To mi nešlo o peníze, to mi šlo o jinou práci jenom. Ale pak jsem znova pokračoval ještě jinou věc jsem ještě potom. Pak jsem jezdil, pět let a měl jsem o 500 korun méně než jeden řidič, který pracoval, stejnou práci dělal, ale byl prostě o 500 korun výš nade mnou. Já jsem šel za vedoucím a řekl jsem, pane vedoucí, prosím vás, já bych chtěl, co to má Láďa Pavlík, ty peníze, protože já dělám stejnou práci a on říkal, ale já ty peníze nemůžu Láďovi vzít. Já jsem říkal, nechci, abyste Láďovi bral, to už žádným případně. Ale já bych chtěl ty samé peníze, je to spravedlivý, ne? On říkal, no, dá se zase výpověď. Ale nešel jsem z podniku pryč, ale šel jsem na jiné oddělení. Úplně z dopravy pryč. A vedoucí mi za mnou poslal, byl jsem tam na tom místě, jsem byl asi týden a vedoucí tam poslal řidiče a ten říká, Rudo tě pozdravuje, že ti těch 500 korun dá, aby si se vrátil. Já jsem říkal, no a tak Rudu pozdravuji, protože by to řekl před týden, tak jsem neodcházel. Tak to byla moje zkušenost tím, že jsem se musel ozvat a že to vždycky mělo dobrý výsledek. A teďka řeknu opačný výsledek. No. Já jsem pracoval jako řidič a bagrista u firmy, která dělala zásobování vodou. Byla to severočeský vodovody kanalizace. A já jsem pracoval, takže jsem ještě v sobotu v neděli rozvážel pitnou vodu, když byla porucha, tak jsem v sobotu v neděli v létě rozvážel pitnou vodu. A měl jsem to všechno papírové podložený, všechno zapsaný a nedostal jsem to zaplacený. Tak jsem šel za panem vedoucím, že to nemám ve výplatě. On říkal, no, a že mi to, ale paní vedoucí, že mi to, když jsem nastupoval, tak mi paní z osobního mi slíbila, že teda ty práce přes čas bude a osvácí, že to bude placený zvlášť. A on řekl, no to rychle zapomeňte, co vám řekla paní z osobního oddělení. Já jsem tady vedoucí. Na to rychle zapomeňte. Tak to bylo jiný chování, než tam teda, ty peníze jsem nedostal. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem dal výpověď a šel jsem pryč. A jel jsem do těch Teplic za panem ředitelem, tam jsem mu to vysvětlil. A on říkal, no já s tím nic neudělám. Teďka už nejste náš zaměstnanec, já jsem ty peníze nedostal, ty peníze tu sobotu neděli. A já jsem mrzela, to práce mě bavila, ale prostě nemohl jsem si to nechat líbit. Tak to byl jiný případ. A tam řekl ještě jeden případ, to byl případ podobný. Já jsem zase vodohospodářská firma. A já jsem měl plat, ne vysoký plat, ale mi to stačilo. A přišel místo starosta naší obce s tím, že to vypoví tu smlouvu té firmě a že prostě to povede on. A já jsem ho požádal, a mě teda asi dal, že mám do důchodu 2,5 roku a že to, jo, tak jo. Pak mi nabídl polovinu těch peněz, co jsem dostával od té minulé firmy, Na to se nedal vůbec pracovat za ty peníze. Tak já jsem mu říkal, paní vedoucí, já nemůžu to za ty peníze. Já teďka nemám peníze, protože neděláme ještě, nemáme zavedenou firmu, aby jsme měli za to vodní vybírat peníze za vodní. Já jsem říkal, já to pomůžu to rozjet.
0: Jiří, kdybychom přešli k té pointě?
1: No, pointa je taková, že ty peníze, jo takhle, já jsem tam měsíc pracoval jako bez platu, že až budu nastupovat jako u něj, to, já jsem nebyl pracovní o mě, on mi to neudělá, pracovní obdělatku. Ale slíbil mi tu práci, že mi to nechá. Já jsem říkal, aspoň do toho důchodu, abych tam vydržel. A on mi to nedal ty peníze a já jsem ty peníze nedostal. Tak jsem dal výpověď zase a on dal zase výpověď. Ne, to bylo já ve zkušební době, já to už jsem tam byl zaměstnaný jako pracovní. A ty peníze jsem nedostal, tak jsem dal výpověď. A já jsem ten soud, protože ten člověk tam měl plat ředitele firmy, měl tam plat jedna z té firmy a měl ještě plat asi 3 měsíce, 2 měsíce ještě plat jako místo starosta obce. No, ten měl vlastně 3 platy a mě tam chce zaměstnat za polovinu mzdy. Dneska je hrozná doba v tomhle.
0: Jiří, tak vy máte vlastně zkušenost z obou stran. Někdy se odvaha ozvat se vyplatila, zvýšení jste dostal, jindy jste odešel s nepořízenou. Možná právě to ukazuje, že odmítnutí nemusí člověka odradit od toho, aby to příště zkusil znovu. Tak to se mi na tom příběhu líbilo. Teď se ale musíme rozloučit. Poděkuju vám a přeju krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Telefonické spojení už se stejně zhoršovalo. Toto je Kristýnka Iba spí písnička. Petr Naď zaspívá 2 minuty před 12:30, tak ať se vám to všechno hezky poslouchá.

0: Dobrý večer. Pracujete dobře, povinnosti přibývají, ale výplatní páska zůstává pořád stejná. Čekáte, až si toho zaměstnavatel všimne sám, nebo se umíte ozvat? Jak to je, nebo jak to bylo? Na to se vás ptáme dnes v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Pepíno z Valašska. Zdravíme vás.
1: Teď zdravím. No jak, jako v těch 60. rokách jsem začínal 5 korun na hodinu po vyučení, že? No a potom po vojně to už za 6,30 na hodinu, takže už to bylo trošku lepší, že? Ale to už potom v úkole se jezdilo a jestli jste vydělala 50 korun nebo 40 korun za tu šichtu, to už jako nic nikoho nezajímalo, že to byly normy a no a tak potom už po převratě, že, tak to už bylo trošku takové lepší, že, ale trefilo třeba někde ve světě, nevím, v Jizerských horách jsem jezdil nebo tak, tak vyplata třeba byla slabší, tak jsem se ptal vedoucího, co jako, proč jako nedal prémie, že, a on měl vždycky vymluvu, no trefil Maťa Černý Petr, tak jsem ti prémie nedal na ten měsíc, že, takže
0: Pepino, to bylo vážně. Takové.
1: Jo, vážně to, jenomže už člověk už celý
0: život. Jak jste na to reagoval?
1: Nic, jako úsměvem, protože to už, já už jsem měl pár roků do důchodu, tak už jsem nějak ne, jsem se s tím smířil a už to tak nějak, dalo se to přežít, že no tak to už. O, to byl takový závistlivý sebevědomý, on sobě on si hleděl, že, ale zaměstnancům jako, ne, jako moc nepřidal, takže to bylo takové všelijaké, no, ale tak vidíte, žiju, přežil jsem to, takže.
0: No, a žijete velmi no. Dobře teď, no, na druhou stranu jo. Teda mám v hlavě to, co vám řekl o tom Černém Petrovi a no. To by se mi nelíbilo a člověk si říká, co s tím, jak vlastně zajistit, aby se tak nechoval třeba k dalším lidem, ale kdo ví, no, tak jak se říká boží mlýny no. Melou, tak.
1: Přesně, dneska mě třeba raz za čas zavolá, už je tež na důchodě a že mu nikdo nezavolá, je osamocen, protože zaměstnanci na něj nemají dobré vzpomínky, že? Takže já mu sem tam zavolám, jak se má, že? Nebo to, že nemám to svědomí, aby ho odstranil, že? Ale tak. My už si žijeme tady na těch horách pěkně v klídečku. Jestli v pondělí dožiju, tak budu mít kulatu, takže uvidíme, no.
0: Tak chápu, že to bylo nepříjemné, člověk se odhodlá, no. Přijde slušně požádat o vyšší plat, místo toho no. Obyčejného ne. Se vyslechne no. Ještě něco, co ho zabolí, ale jde vidět, že vy jste to zpracoval velmi dobře, že víte, že problém nemáte vy, ale pán.
1: No, přitom, kdy potřeboval ráno, kolikrát měl nějakou fušku, na 5 hodin jsem přijel, nebo večer pozdě se jako ještě někde potřeboval něco dovést, nebo tak, že tak člověk mu vždycky vyhověl, že, ale on takový surový, že, ale tak nic, vidíte, dalo se to všecko přežít, že, to ale aj za dřívšího režimu, že, tak to bylo všecko v úkoli, takže to bylo, jestli jste někde čekalo, to nikoho nezajímalo. byly normy, že a vedení to prosazovalo jako lepší prácu zase straníkom dávalo, takže my jsme takové zbytky, jak se řekne, pozbírávali, že ale jako vydrželi jsme, přežili jsme to, že takže to bylo.
0: Pepino, já moc oceňuju, že jste se tak ke svému šéfovi přesto, co jste se od něj doslechl, choval slušně a korektně, to o vás jako o člověku hodně vypovídá. Zachoval jste si úroveň i ve chvíli, kdy se k vám ten druhý hezky nezachoval. A to není samozřejmost. Tak děkuju za vaše milá slova a budu se těšit, že budeme v tom povídání pokračovat někdy příště.
1: No, jestli můžu ještě pozdravit paní Vlastičku, jsem ji před chvílou slyšel, tak ať hodně zdraví, ať se drží. My jsme tady Valaši, ona Přeskopeček z Karlovic velkých. Takže děkuju, že jste mě vyslechla a dobrou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Výplata nám přijde každý měsíc, ale spokojenost z její výší už takovou samozřejmostí není. Dnes si povídáme v noční lince Českého rozhlasu o chvíli, kdy člověk vezme odvahu a otevře se šéfem téma peníze. Zvýšení platu.

0: To je potlesk pro Daniela Landu v noční lince Českého rozhlasu. Čekat, až si našich výsledků někdo všimne, nebo se ozvat sám. I o tom je dnešní noční linka věnovaná umění říct si o vyšší plat. A paní Staňka z Bohumína nám řekne svůj názor. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím posluchače a je mi smutno na duši. A to jen proto, že děkuji Pánu Bohu, že tady opravdu jsem v životě nic takového nebo něčím takovým nemusela projít. Uh-huh. Měla jsem tabulkový plat a nikdy jsem se nemusela stěžovat. Ale když tohle to poslouchám, za jiných okolností bych si řekla, závist dělala si ty duševní mrzáky. Ale když slyším, že si neříkají jenom dělníci a kde jsou THP pracovníci, ty se neozvou, ty si žijou jak prasata v žitě a žili vždycky, tak je mi smutná, říkám si, kde je chyba, jestli ty lidi dostatečně pracují, proč si toho někdo nevšímá a proč konečně v ekonomické sféře a platových tabulkách u nás nedojde k nějaké nápravě. Nebylo to zřejmě ani dostatečné v minulém režimu a teďkom vlastně žijeme v době kapitalismu a o kapitalismu se vždycky říkalo a říká, že to je zákon o přežití. Víte, takže skutečnost je taková, že mě té další generace, já jsem důchodkyně, já si nenaříkám, je mě jí líto. Ale řeknu vám jeden takový příklad. Nerada o tom hovořím, ale je to taky dar. Já dělám 45 let, dělám automatické písmo. Měla jsem dlouholetou kamarádku, která dělala ve zdravotnictví ředitelku. A byla to schopná žena, dělala tuhle ředitelku za dob bývalého režimu, potom podnikala, úspěšně podnikala, ale každý tenhle ten velký úspěch převážně bývá poznamenán nějakou tou minulostí, poněvadž ne každý měl možnost se dostat k takovému majetku a za tu dobu, za kterou to dělala, slušnou cestou se k tomu majetku žádný člověk nedostane. To, kdo má trošičku přehled a zdravý rozum, tak ví, jako, jak to bývá. Jo? A já jí říkám, jelikož jsem dělala to automatické písmo, prosím tě, nedělej to na těch pár roků, ti to nestojí za to. A ona čím dál víc tady rostla chuť, furt majetek, majetek, měla dva syny, už s ní vlastně ani jedna snacha nemluvila, nevím, ani o vnoučatech nehovořila, jenom majetek. No, samozřejmě sešel se z rok s rokem, dneska už x let tady není, poměrně mladá odešla, nevzala s sebou nic. Tak vám řeknu tolik, i ten majetek bývá vykoupen něčím jiným. Žádný strom neroste do nebe a věřte, že ty lidé zapomínají na pravidla slušnosti, trošku pokory a nebojí se Pána Boha.
0: No, Staňko, já vám rozumím, vy vlastně říkáte, že je vám líto, že člověk se musí o to ocenění vůbec říkat, že by dobrý zaměstnavatel měl sám vidět, kdo pracuje dobře, kdo je spolehlivý a umět ho také bez připomínání ocenit. Přemýšlím, kde je chyba, nebo kdy se to ztratilo. A nějak jsme si asi zvykli na to, že kdo se neozve, tak ten nic nedostane. Ale můžu se zeptat na to automatické psaní. Jaruško. Jak jste to myslela, to automatické písmo?
1: Vy nevíte, co automatické písmo? To no, bychom si mohli tak mimo.
0: No, ale tak aby to věděli ostatní posluchači, aby nám to dalo smysl. Ne, to já nechci. Vím, že to je nějaké nekontrolovatelné psaní.
1: Dělat ale reklamu. Ne, nechci si dělat reklamu, je to dar a já bych to ani takhle pro nikoho nedělala. Používám to, když to potřebuji a to ne. Tohle to, o tom se nehovoří, Jaruško, nezlobte se.
0: Dobře, O to víc jste nás teď napnula, ale třeba někdy bude příležitost a nějak lehce se toho tématu budeme moci dotknout.
1: Až budete telefon máte, až budete něco potřebovat, ozvěte se.
0: Dobře.
1: Jo?
0: Tak to byla paní Staňka, která volala z Bohumína a toto je Lenka Filipová. Ta nám zaspívá písničku Prý se tomu říká láska. A doufám, že stihneme ještě jeden telefonát k dnešnímu tématu a to zní umění zažádat o vyšší plat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Lenka Filipová. Noční linka Českého rozhlasu teď může přivítat posledního volajícího. Za chvilečku totiž bude jedna hodina a budeme dnešní noční vysílání uzavírat. Kdo se k nám dovolal? Halo, halo. Slyšíme se?
1: Škola Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, vydržel jste dobrý den, dobrý večer.
1: Bizarní zkušenost oproti těm smutným realitám, co jsou v dnešním kapitalismu. My jsme začínali v roce 68 na dráze jako učňové instalatéři a já jsem dostal přidáno díky tomu, že nás zavřeli jako učně, když jsme šli z restaurace v Plzni, kde jsme stavěli největší lokomotivní depo v Československu, a tak nás zavřeli na záchytku. A bylo to omylem, protože kolega učeň měl zakázané kuličky klik-klak a začal s ním rachotit a ono to dělalo zvuk, jak kdyby samopal střívela. Tak hned zavolali policajty, ty dojeli, řekli, že nás zavezou tam, kam potřebujeme, a otočili se a zavezli nás na záchytku. No tak jsme tam prožili exkurzi, kde se věšeli, padali, odrezávali je z prostěradel a takové věci. Potom jsme byli slavní, poplatek za záchytku nám poslali na učňovské středisko, tam nás všichni vítali, zdravili, že jsme konečně s nima ty správní opilci, přitom my jsme neměli vypité, no. A tak majster, on byl generál Kosník, jeho degradovali 68. a dělal nám šéfa. A on je

0: kontrolovala, říká na druhý den po výplatě, ukaž mi peněženku. A divil se, myslel si, že já chodím po hospodách a on se divil, já jsem tam měl všechny peníze, akorát za jeden oběd mě chybilo tam. A tak on mě poslal zpátky do práce a tam mě můj mistr začal brávat na fušky. Na místo práce normální jsem dělal ještě fušku, takže jsem měl jeden plat navíc a tím jsem vlastně dostal přidáno. A bylo to díky tomu, že jsem byl zavřený na záchytce omylem. Tak to je jenom taková Luboži, sranda, to, no, tak to uběhlo jenom, ale nějakých 40 let.
1: Prosím vás, řekl jste to teda jim, že to bylo omylem, nebo ne?
0: Já jsem to neřešil, protože nebylo jak co reklamovat. Oni nás tam zmlátili ještě a Vlčáka na nás posílali, a aby jsme se převlíkli do pyžama a museli jsme to zaplatit a strží nám to z kapesného.
1: Tak ale krásná historka.
0: A pak uběhlo 40 let a z dráhy nás vyhazovali bez toho, že by jsme dostali výpověď. Já jsem to dal na inspektorát práce do Opavy na nejvyšší úřad a oni to ověřovali a zjistili, že spousta zaměstnanců nedostalo ani výpověď a normálně vyhodili, řekli, vaše místo je zrušený, běžte pryč. A já jsem jich dal k soudu jako jediný, soud jsem vyhrál a po 5 letech jsem se vrátil zpátky.
1: Teda.
0: Takže ty časy se mění.
1: No, takže vy jste byl vlastně v očích svých kolegů tehdy hrdinou. No a skončil jste následně taky jako hrdina, protože jste vyhrál soud.
0: Ano.
1: A to tak zmíníte řekli, jenom mimochodem byl na konci. Vy jste borec.
0: No, dobře to dopadlo, senát. Zdravím všechny, aj vás a přeju vám dobrou noc.
1: Dobře, Luboši, děkuju, že jste s námi byl i dnes, že jste tak nás poslouchal i se zapojil.
0: Mě moc, slyšel jsem vás rád.
1: Noční linka Českého rozhlasu končí. Za 3 minuty je tady 1 hodina. Povídali jsme si o odvaze říci si o vyšší plat, ale díky vašim telefonátům jsme se dostali k tomu, že důležité je umět dobrou práci ocenit, vážit si lidí kolem sebe, zachovat si slušnost, i když se všechno nevyvíjí podle našich představ. Děkuju za vaše příběhy, zkušenosti, názory i úsměvné vzpomínky, jako třeba pan Luboš vyprávě. Od mikrofonu zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Těším se na slyšenou už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z Jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Ovšem, já vás znám z doslechu.
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No,
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Ne, pozrite se, já vám problém takto. Já kdybychom se chcel blisnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
2: Nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: Aha.
2: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat nie.
2: Ne.
3: Mohl bych som vám požičať 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a pádeř a nějaké, jakou kostru, aby dostal.
3: Ale když vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to som bol ja, my to máme podelené, ja viem písať.
2: Ano. Ja celé dny čítam. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No, já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No, ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako a...
3: Ale len sako, ano?
2: A trošku uvolním, baš. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju by. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No, ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papá vás z toho vyseká.
4: Však papá. A co robí mama?
3: Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papá.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Co vy? Už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
3: myslím, že najlepšie by bolo mozog. No.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezat. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
3: No,
2: herecké umění to není, ale ty si fouzal.
3: Ale mě to drží, mě to drží.
2: Přímo. Já vám,
3: Já hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Víš, je to vážné? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
2: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
3: Výborně.
5: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích, nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To,
3: například?
2: No, například nemocnice, že jo? Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se nelečíte?
3: Už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnice
2: blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo a rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás jen do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
3: S kým? Team. Po slovensky čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou
3: tyši. Privezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
2: Je. Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To je kov, to je ocel, švédská zajisté, že ano. Kde bychom u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista
3: na uspávání. Zpěvat je uspávám.
2: Ne. On vám řekne, vy jste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si... Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
3: ano,
2: tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No, ne,
2: že
3: to by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu.
2: Že spím, oni mají radost, no a je všechno v pořádku, okamžitě vás rozšmelcují na cudky z radosti.
3: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však dievčatá a...
2: Je, s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však. Plavárny.
2: Bar. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahnout za pače si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše.
3: Ano.
2: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
2: Ano. Zpěváci, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
3: Samý šper.
2: Ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
3: No, je to?
2: Tak to ne, asi... to není ono, ne. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné.
2: Nepodstatné, tak se řekněme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu. Mm-hmm. No?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
2: Je to velmi dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel, muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, Rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozartu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkali, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva, ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezení. Když to ticho najednou jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
1: Jsem od tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
1: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostal k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostal k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: Co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si toho vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, Ty sladké lásky hry, to je nádherná, podívám. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď si vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Mildo, chtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak, půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakému ošklivému kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž.
1: No,
0: na první pohled. Na první pohled.
1: No tak, to nevím. To nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Podívej se.
3: Co?
2: Tady.
3: Slečno, vaše temně rudé réty zrychlují mi ten a dech mi tají. S divočím, že ze mě bude jeti, lovte si mě pak na svazích Himalají.
2: Slečno, vaše

0: Slečno, vaše slibující ústa, chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu.
1: Že vím, kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno, vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mekuši mínky. Říká se, kdo čeká, že se dočká. Však kdo čeká v lásce, čeká na vzpomínky.
0: Pozvěte nás, slečno, dále ve váš družstevní byt.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
4: Mistře, jak jste se
2: bavil
4: se
2: slovem? Prosím, řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
4: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
2: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeře. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce. Já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová. Tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom proto, že to je mimořádně krásná ženská, ale taky proto, že ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě, nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět? No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sophie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
5: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sophia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl. Já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, bač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vědělo z těch novin, že Sophia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sophia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se plínil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sophia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorii prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, všem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem. A ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu, nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paněč, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.